0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve studiu Láďa Jakub, tady jsou další informace. Předseda ústavního soudu varoval na tryzně v Terezíně na Litoměřicku před projevy autoritářství. Experti úspěšně vyjmuli z betonu ukradenou lebku svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. A ŘSD začne už za pár hodin s přestavbou okolí Pražského okruhu. Poslechněte si teď podrobnosti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa na tryzně v Terezíně na Litoměřicku varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války v Terezíně na Litoměřicku se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, další politici, diplomati a i skauti. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá, teď ji čekají ještě restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby. Stíhaný tak bude na svobodě. Ředitelství silnic a dálnic začne už za pár hodin s přestavbou 2 nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi dálnicemi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem u Prahy. Víc o přestavbě říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Bourat a znovu stavět budeme 2 nadjezdy. Jeden převádí přes dálnici D0 ulici Kaustisu a druhý ulici k Zadní Kopanině. Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru. Doba zprovoznění nadjezdu v ulici Kaustisu je 150 dní, v ulici k Zadní Kopanině pak 210 dní.
1: Náklady budou téměř 207 milionů korun, na to bez DPH. Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního rozhlasového vysílání během studené války, se stalo součástí prestižního evropského ocenění. To se jmenuje European Heritage Label. Pojí se s projektem Free Speech Space, paměti národa, který propojuje 13 míst spojených s bojem za svobodu slova a svobodný přístup k informacím v České republice. A na Moravě ještě zůstaneme. Část frekventované cyklostezky na Brněnsku je od tohoto víkendu zavřená a zůstane neprůjezdná ještě celé léto.
3: Jízdu po cyklostezce podél řeky Svitavy zkomplikuje rekonstrukce plynovodu. Úsek mezi Hladíkovou a Masnou ulicí bude zavřený do konce září. Chodci mohou jít po druhé straně, cyklisty ale čeká objížďka. Výjimkou bude festival Překročme řeku v polovině srpna, kdy se stavební práce pozastaví a stezka bude průchozí. Martina Svobodová, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Pondělní ráno bude ještě trochu chladné, teploty mírně nad nulou. Přes den bude na Moravě a ve Slezsku místy doznívat ještě déšť. Slunce prosvětne mezi mraky hlavně v Čechách, kde teploty v pondělí odpoledne dosáhnou 21. Na východě země, tedy na Moravě a ve Slezsku, čekáme jen 14 stupňů Celsia. V Beskydech navíc maximálně jen 7.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Fotbalová Slavia nespustí kamerový systém na zápasech. Bojí se právníků a dalších pokut. Lebka svaté Zdislavy z Liberecka je už z betonu venku. A extrémní bouřky zranily lidi ve Vysokých Tatrách. Blesk u Košic byl slyšet až 30 kilometrů daleko. To a mnohem víc teď v dalších informacích s Láďou Jakubem. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík v České televizi uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání totiž hrozily další pokuty ve výši stovek milionů korun.
2: Ta situace je složitá. Já se my se ji pokoušíme řešit. Jednáme s policií, byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na úřadu pro ochranu osobních údajů. Měli jsme tam 3,5 hodinovou debatu. Bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni 4 jeho místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní. Informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli. To znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
1: Tvrdík na OnePlay Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému. Právě na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie dostal svolení od majitele Pavla Tykače navzdory tomu, že klub by musel platit pokuty. Systém nemá oporu v legislativě, Slavie ho proto teď nemůže využívat. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná. Teď čekají restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do které bazilika v Jablonném patří, je to skvělá zpráva. Informaci o výjmutí lebky z betonu měl pouze z médií.
3: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamyslel nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby. Stíhaný je tedy na svobodě. Za krádež mu hrozí ale až 8leté vězení. Je obviněný taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se odpoledne v Brně sešly asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Obdobný průvod se konal ale i v dalších krajských městech po celé České republice. Akci organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT i ČRO z poplatků na státní rozpočet. Extrémní bouřky v Čechy oblíbených lokalitách. Na Slovensku mají 7 zraněných. Po zásahu bleskem ve Vysokých Tatrách skončilo právě tolik lidí v nemocnici. Na východě Slovenska k tomu udeřil ještě navíc megablesk. Výboj z nebe měl až neuvěřitelných 109 000 ampérů.
4: Zranených po zásahu bleskom ratujú poľskí doktori. Skupinu trafil prúd z oblohy. Jeden turista padal po skalách do rokliny. Poriadna šupana to otriasla východným Slovenskom. Extrémnu ranu bolo počuť na desiatky kilometrov. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: Kuba si pořídila víc než 300 vojenských dronů a nedávno začala projednávat plány jejich případného využití k útokům na americkou základnu Guantanamo na Kubě. Americké vojenské lodě, případně na floridský ostrov Key West, který leží jen 160 kilometrů severně od Havany. S odvoláním na vysoce postaveného amerického představitele to napsal server Axios. Utajené zpravodajské informace, které by se mohly stát záminkou k americkému vojenskému zásahu právě na ostrově Kuba, ukazují, do jaké míry administrativa prezidenta Donalda Trumpa vnímá Kubu jako hrozbu. Naši hokejisti mají na světovém šampionátu ve Švýcarsku po prohraném zápase se Slovinskem volno. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se do hry vrátí v pondělí večer. Od 20:20 budou hrát proti Švédům.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: No a v pondělí bude pršet jen ve Zlínském a Moravskoslezském kraji u hranic se Slovenskem, ale i tam se postupně vyjasní. A teploty v Beskydech jen do 7, pod nimi až 13 stupňů Celsia a v Čechách naměříme i 21.

0: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
1: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
2: Takhle to umí glosovat jen velkého.
1: Tam se jako cukr.
3: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
0: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
0: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1. We'll be right back.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve studiu Láďa Jakub, tady jsou další informace. Předseda ústavního soudu varoval na tryzně v Terezíně na Litoměřicku před projevy autoritářství. Experti úspěšně vyjmuli z betonu ukradenou lebku svaté Zdislavy z Jabloného v Podještědí. A ŘSD začne už za pár hodin s přestavbou okolí Pražského okruhu. Poslechněte si teď podrobnosti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa na tryzně v Terezíně na Litoměřicku varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války v Terezíně na Litoměřicku se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, další politici, diplomati a i skauti. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá, teď ji čekají ještě restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby. Stíhaný tak bude na svobodě. Ředitelství silnic a dálnic začne už za pár hodin s přestavbou dvou nadjezdů nad Pražským okruhem. Původní mosty se zbourají, místo nich vzniknou nové. Jsou to nutné práce k tomu, aby se mohl rozšířit Pražský okruh mezi dálnicemi D1 a D5 na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem u Prahy. Víc o přestavbě říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Bourat a znovu stavit budeme dva nadjezdy. Jeden převádí přes dálnici D0 ulici Kaustisu a druhý ulici k Zadní Kopanině. Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru. Doba zprovoznění nadjezdu v ulici k Austisu je 150 dní, v ulici k Zadní Kopanině pak 210 dní.
1: Náklady budou téměř 207 milionů korun, a to bez DPH. Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního rozhlasového vysílání během studené války, se stalo součástí prestižního evropského ocenění. To se jmenuje European Heritage Label. Pojí se s projektem Free Speech Space, paměti národa, který propojuje 13 míst spojených s bojem za svobodu slova a svobodný přístup k informacím v České republice. A na Moravě ještě zůstaneme. Část frekventované cyklostezky na Brněnsku je od tohoto víkendu zavřená a zůstane neprůjezdná ještě celé léto.
3: Jízdu po cyklostezce podél řeky Svitavy zkomplikuje rekonstrukce plynovodu. Úsek mezi Hladíkovou a Masnou ulicí bude zavřený do konce září. Chodci mohou jít po druhé straně, cyklisty ale čeká objížďka. Výjimkou bude festival Překročme řeku v polovině srpna, kdy se stavební práce pozastaví a stezka bude průchozí. Martina Svobodová, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělní ráno bude ještě trochu chladné, teploty mírně nad nulou. Přes den bude na Moravě a ve Slezsku místy doznívat ještě déšť. Slunce prosvitne mezi mraky hlavně v Čechách, kde teploty v pondělí odpoledne dosáhnou 21. Na východě země, tedy na Moravě a ve Slezsku, čekáme jen 14 stupňů Celsia. V Beskydech navíc maximálně jen 7.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Fotbalová Slavia nespustí kamerový systém na zápasech. Bojí se právníků a dalších pokut. Lebka svaté Zdislavy z Liberecka je už z betonu venku. A extrémní bouřky zranily lidi ve Vysokých Tatrách. Blesk u Košic byl slyšet až 30 kilometrů daleko. To a mnohem víc teď v dalších informacích s Láďou Jakubem. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík v České televizi uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání totiž hrozily další pokuty ve výši stovek milionů korun.
2: Ta situace je složitá, my se ji pokoušíme řešit, jednáme s policií, byli jsme s celým týmem právních zástupců na Úřadu pro ochranu osobních údajů, měli jsme tam 3,5 hodinovou debatu, bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni 4 místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní, informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli, to znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
1: Tvrdík na OnePlay Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému. No právě na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie dostal svolení od majitele Pavla Tykače navzdory tomu, že klub by musel platit pokuty. Systém nemá oporu v legislativě, Slavie ho proto teď nemůže využívat. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná. Teď čekají restaurátorské práce. Policie to dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do které bazilika v Jablonném patří, je to skvělá zpráva. Informace o výjmutí lebky z betonu měl pouze z médií.
3: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhaný je tedy na svobodě. Za krádež mu hrozí ale až 8leté vězení. Je obviněný taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se odpoledne v Brně sešly asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Obdobný průvod se konal ale i v dalších krajských městech po celé České republice. Akci organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT i ČRO z poplatků na státní rozpočet. Extrémní bouřky v Čechy oblíbených lokalitách. Na Slovensku mají 7 zraněných. Po zásahu bleskem ve Vysokých Tatrách skončilo právě tolik lidí v nemocnici. Na východě Slovenska k tomu udeřil ještě navíc megablesk. Výboj z nebe měl až neuvěřitelných 109 000 ampérů.
4: Zranených po zásahu bleskom ratujú poľskí doktori. Skupinu trafil prúd z oblohy. Jeden turista padal po skalách do rokliny. Poriadna šupa na to otriasla východným Slovenskom. Extrémnu ranu bolo počuť na desiatky kilometrov. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: Kuba si pořídila víc než 300 vojenských dronů a nedávno začala projednávat plány jejich případného využití k útokům na americkou základnu Guantanamo na Kubě. Americké vojenské lodě, případně na floridský ostrov Key West, který leží jen 160 kilometrů severně od Havany. S odvoláním na vysoce postaveného amerického představitele to napsal server Axios. Utajené zpravodajské informace, které by se mohly stát záminkou k americkému vojenskému zásahu právě na ostrově Kuba, ukazují, do jaké míry administrativa prezidenta Donalda Trumpa vnímá Kubu jako hrozbu. Naši hokejisti mají na světovém šampionátu ve Švýcarsku po prohraném zápase se Slovinskem volno. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se do hry vrátí v pondělí večer. Od 20:20 budou hrát proti Švédům.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: No v pondělí bude pršet jen ve Zlínském a Moravskoslezském kraji u hranice Slovenskem, ale i tam se postupně vyjasní. A teploty v Beskydech je do 7, pod nimi až 13 stupňů Celsia a v Čechách naměříme i 21.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A přejeme vám hezké ráno na Prahu nového týdne.
3: Na Prahu. Práh, překroč.
2: No už překročila. Lucie Černá má další zprávy, i když vypadá práh. Velmi soustředěně, pozor.
3: A má zprávy. No. Krásné ráno.
4: Jakoby má.
2: Ale jakoby ale nemá záruku.
4: Ale jakoby nejsem ještě přihlášen.
2: Taková ta koloběžka. Nech jí přihlašovat.
3: Ale víš co, ono to občas blbne, občas to chce nějaký číslo.
2: Tak Černá se hlásí.
4: Já jsem se dneska jsem se vytiskla a vzali mi je tady kolegové z
2: Evropy, jo?
4: No.
2: To
3: konečně mají kvalitní zprávy.
2: To tady dělají roky, že kradou na Evropě zprávy od nás.
4: Ale vždycky to dělají chytřej, no. Že se mi podívají tady jako do toho systému a normálně si to skopírujou, ale tentokrát mi berou
2: prostě,
4: i papíry.
2: Prostě jsme si vytáhli z tiskárny, uvědom si, Lucko, kdo je tady důležitý. Tak tedy hezké ráno.
4: Jdeme na ně. Hezké ráno. Vláda dnes projedná zpřísnění trestního zákoníku i zvýšení rodičovského příspěvku. Prezident Pavel dnes přijme na Hradě vicepremiéra Havlíčka. Nový týden přinese oteplení. Vláda dnes bude řešit zpřísnění trestního zákoníku. Tvrdší tresty by se podle evropské směrnice, která se promítne i do české legislativy, měly týkat poškozování životního prostředí. Více to pro Frekvenci 1 vysvětlil právní analytik Czech News Center Petr Dimun.
5: A jedná se o takzvané trestné činy, takzvaného ekocidia, to znamená závažného, velmi závažného, hrubého porušení nebo narušení životního prostředí, typově například ekologická havárie s velkým zásahem a s velkými škodami. V minulosti například se jednalo o otrávení řeky Bečvy.
4: Kabinet Andreje Babiše dnes bude řešit i zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun a podpořit by mohl i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Tématem jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Uvedl zároveň, že se přijetí uskuteční bez příležitosti pro média. V Praze dnes začíná 12. ročník festivalu otevřených budov Open House. Potrvá do neděle. O víkendu zdarma zpřístupní více než 100 budov a prostorů. Návštěvníci mohou zavítat do historických paláců a vil, navštívit industriální památky, sportoviště, usedlosti i výjimečná díla současné architektury. Na víkendové prohlídky není potřeba se předem registrovat. Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za posledních 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2700 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78%. Dnes to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International. Největší podíl na tomto nárůstu má podle zprávy Irán. Hradec Králové si ve čtvrtém kole nadstavby první fotbalové ligy vyšlápl na mistrovskou slávy a vyhrál 3-1. Zajistil si tím i účast v evropských pohárech v příští sezóně. Pro fotbalového komentátora Aleše Svobodu je to událost kola.
6: Hradec Králové od začátku zápasu ukazoval, že je do utkání motivovanější. Byl od startu jasně lepší. Před vyprodaným stadionem se do Slávie zakousl a dal díky Mihálikovi v 19. minutě první gol. Votroci byli lepší i ve druhé půli a využívali velkých slávistických chyb. Další góly přidali Darida a Horák. Za Slávii už jenom snížilo svým gólem při ligovém debitu 19-letý útočník Kohout. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
4: Hradec Králové se výhrou zajistil konečné čtvrté místo v tabulce a kromě evropských pohárů slaví i výsledkově nejúspěšnější sezonu v samostatné nejvyšší soutěži.
1: Frekvence 1.
4: Počasí. Teď po ránu je na východě a severovýchodě republiky ještě zataženo s doznívajícím deštěm. Na ostatním území převládá polojasno až oblačno a přehánky se objevují jen místy. Pozor ale na mlhy. Teploty se teď venku drží kolem plus 5 stupňů. Přes den bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností to bude na horách. Teploty nám vystoupí na 16 až 21 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku zůstane chladněji kolem 14.
1: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A ještě se podíváme i na silnice.
7: Se zdržením okolo 5 minut vlivem silné dopravy počítejte na konci dálnice D2 ve směru na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Honza? Jo.
2: On si povídejte úplně v klidu.
4: Ten kolega, to, o kterém jsem mluvila.
2: Přišli ti vrátit zprávy. To brzo.
4: Ano, to je přesně. Martine, proč mi, a vrať mi ty zprávy, které jsem měla na 6. hodinu připravený.
2: Jsou
4: to,
2: ne, jsou to nejsou, jsou starý. A dík, kamo. Měli jsme to hezký.
4: Na frekvenci 1 už se můžete těšit. Ty běž vedle na můžu zůstko.
2: Tak tedy hezké ráno, a to pondělní zda ten 18. května.
3: Krásné ráno, nuda není. Nevím, co vzbudilo tebe dneska, ale mě ptáci.
2: Ty? Abych už stával.
3: Jo, takhle, ale, no. Ale řvou i o víkendu. O víkendu jsem zavřela okno já. Uh-huh. Dneska jsem věděla, začínají řvát 4.08, jsem ti chtěla říct. A já jsem věděla, že 4.20 vstávám. A teď jak začaly řvát, tak jsem si říkala, no tyjo, tak přece teď nebudu vstávat, abych zavřela okno. Tak jsem nevstávala já, ale vstával muž.
2: Tak já to mám v paneláku ještě trošku vylepšený tím, že nalítají holuby na ten parapet.
3: Jo, a
2: cvakaj. Tak a neuděláš s tím nic. Dokonce kabáti mají v jedné písničce, ano. Zpívají vaděj mi ptáci, co po ránu řvou, už aby byl podzim, na jich vypadnou.
3: Je, ale víš co, já to mám vlastně jako hrozně ráda, oni stichnou. No. Oni někdy kolem 5:30 stichnou, no, však, oni prostě jako řvou a pak se unavěj, no.
2: A jdou si lehnout.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Vás zdravíme z Frekvence 1. Všimla jsi si jedný zajímavý věci, že čím líp se ti spí, tím hůř se ti vstává.
1: Jo, jo, jo.
0: A čím hůř se ti spí, tím hůř se ti vstává.
1: Jo.
0: Je strašně
1: prostě
0: zvláštní paradox.
1: Prostě se ti blbě vstává.
0: Prostě kdykoliv prostě stávám ráno, říkám si, je, to se mi dobře spalo, to se mi blbě vstává. Pak jsi rozlámaná po týmu.
1: Pak jsi rozlámaná.
0: Tohle nejde vyhrát prostě.
1: Ne, ne, vstávání prostě není nic dobrýho.
0: Přátelé, vstávejte s chutí a s radostí. Je pondělí, hurá.
1: Hurá.
0: Co nás dneska čeká, tak to nám prozradí paní Dagmar Kucka.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Krásné pondělní ráno, milí posluchači, vítejte u horoskopu. Dnes je den muzeí, svátek slaví Nataša, blahopřejeme. Luna v blížencích oslovuje nápaditost a kreativitu. Neobyčejným plánům jsou nyní dveře otevřené, rozhodně a není čas na hádky. No a co čeká býky, když je přináší široké spektrum možností a činností, opatrně však s kritikou, mohli byste někomu nechtěně ublížit. Blíženci, luna je ve vašem znamení. Mění vaše oblíbenost stoupá. Hvězdné aspekty nahrávají flirtům a novým známostem. Práci od rána můžete cítit vnitřní neklid. Možná máte pocit, že víc vydáváte, než dostáváte. Lvi, společenská povaha se spojuje s podnikavou chutí do života. Srdečnost, šarm a elegance, to vám přimíchá do povahy zvláštní kouzlo. Panny, skvěle by vám měla fungovat komunikace a vše s ní spojené. Sná o disciplinu a se zvláštně vyvinutým smyslem pro povinnost by mohla vést až k emočním výbuchům. Váhy, Merkur urychlí vaše zájmy, Venuše osvětlí vaše city. Z čerstva vystartujete do nových oblastí. Štíři, nelze vyloučit, že se na pracovišti objeví nějaký zádrhel. Nic neřešte horkou hlavou, nadělal by to víc škody než užitku. Střelci, samostatná činnost vám svědčí víc než spoléhání na cizí pomoc. Jizdy vám budou nápomocný ve vašem snažení. Opatrně však dávkujte emoce. Kozorozi, zdá se, že vám v plné míře vyhovuje zaběhnutý stereotyp. To platí i o lásce. Nestavíte vzdušné zámky, stojíte nohama na zemi, což je vaše velké plus. Vodnáři, jak v lásce, tak i ve svých vědomostech budete muset prokázat své kvality. To, co nejvíce budete potřebovat, je kousek štěstíčka. Ryby, toužíte se pouštět do nových akcí, ale nemáte odvahu. Dnes bude vám tedy nic jiného, než se obrátit na kolegy a požádat je o pomoc. Berani, řešíte-li nějaké úřední záležitosti nebo hledáte-li novou práci, máte šanci na úspěch. Milí přátelé, štěstí se k vám bude střídavě točit čelem i zády. V ohnisku budou pracovní i intimní vztahy. Máte-li rádi poklidný život, sázejte na jistotu, trpělivost a nešetřete pochvalami. Přeji vám úspěšný začátek týdne, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dobré pondělní ráno vám přejeme, pojďme se trošku nahodit do toho nového pracovního týdne.
1: Nahodit, přehodit, přehazovačka, o víkendu bylo kolo.
0: Neříkej to přede mnou.
1: Já myslím kolo, já nemyslím vlasy.
0: No ale koukáš na mě, tak já jsem si hnedka z toho odvodil samozřejmě vlasy na hlavě Šimáno. Takže prosím vás, 1+1.
1: Jeden fórek od nás, to bude za chvilku, a teď fórek od Jany s Mikašem. Přijde chlápek k urologovi a říkal:
2: pane doktore, já mám problém.
1: A co se vám děje?
2: Já se nemůžu vyčůrat.
1: Na něj kouká a říká: ježiš chlape, teď vy tam máte uzel. Chleba chtěla!
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého

0: Krásné pondělní ráno, 1+1, slibovali jsme forek taky my, jeden tady mám, je trošku černý.
1: Černý.
0: Trošku.
1: Afroamerický se říká. Tak, povídej.
0: To ne. Manželé jdou temným lesem.
1: Ano.
0: Žena říká, Václave, já se strašně moc bojím. A Václav odpovídá, no, a co mám říkat já? Vždyť zpátky půjdu sám.
1: Oh.
0: Já jsem říkala, že je černý.
1: Jo. A rozvod po loupežnicku. Hezké ráno.
2: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: konečně se oteplí, i když ráno zatím stále většinou chladné. Nejvyšší dnešní odpolední teploty mezi 16 až 21, pouze na Moravě a ve Slezsku je pod mrakem a pod mrakem ještě vydrží občas nějaká ta přeháňka a maxima jen do 14.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
4: 3 minuty po 7, krátké zprávy, Lucie Černá.
5: Dobré ráno, loni v Česku zemřelo v důsledku předávkování drogami 111 lidí. Oproti předchozímu roku je to dramatický nárůst téměř o polovinu. Nejčastějšími oběťmi předávkování byly lidé v produktivním věku od 26 do 45 let. Děsivým varováním je ovšem i smrt 8 nezletilých. Vyplývá to ze statistiky Národní protidrogové centrály. Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11% víc než před měsícem a o 90% víc než před rokem. V Rakousku došlo v neděli k neštěstí. Stádo krav tam zaútočilo na manželský pár. 67-letá žena zemřela a její o 2 roky mladší manžel utrpěl těžká zranění. K tragédii došlo na označené pastvině v obci Obrlíc ve východním Tyrolsku. Jeho přesný průběh je dosud předmětem vyšetřování. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
5: A ještě míříme na hlavní tahy.
8: Se sílícím provozem se nabírá zdržení okolo 5 minut u Holubic na dálnici D1 ve směru na Prahu. A to samé zdržení naberete na konci dálnice D2 ve směru na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: A přejeme hezké ráno, jak jsme se tady bavili o tom, že nás teď budí ptáci.
9: Když ptáci řvou.
4: No, tak psala Eva, že ano. Někde viděla nějaký dokument, že prý ptáci začínají zpívat přesně hodinu před rozedněním.
9: Což by možná odpovídalo, ale tak, počkej, čtyři, no. Dneska to bylo 4.08.
4: No, tak já jsem to hledal na internetu, abych k tomu našel nějaký podklady. A opravdu je to tak, ptačí chor má přesný řád, první ptáci začínají zpívat přibližně hodinu až hodinu a půl před východem slunce.
9: Mm-hmm.
4: A každý druh má svůj pevný čas a časový harmonogram.
9: Ano.
4: Což je vtipný. První budíčky, jo, to bývá často rehek domácí, tak s tím
9: jasně,
4: si to vyřeď.
9: Tento bude.
4: Jo. Kos černý nebo červenka obecná a teď přijde to nejlepší.
9: Ano.
4: Jo, hned další, který nás po ránu budí, je pták, který se jmenuje střízlivec. To se mu to zpívá ráno v 5, jo.
1: A Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: A Batyše z Loděnice si odsedí 6 let, zpronevěřila klášter za 73 milionů korun. Co je na to?
2: Jonata mě upozornila, Ivanka, o tom vůbec nevěděl. Zeptala se na to, co říkám ty a Batyši. A Batyše, já jsem nevěděl, o čem mluví, takže jsem na to koukal, jako pokud to je pozoruhodný, a to je pravoslavná církev, že jo? A ona to rozprodala Rusům nějak ty pozemky a tak. Tak oni pravoslavní jsou pravoslavní, no.
1: Hele,
2: to je jako v Česku nezvyklý, ale celý je to pozoruhodný. Ale já to neznám do hloubky, on asi nikdo pořádně. Je to zajímavý už proto, že měla tu pravomoc to prodávat. Jestli teda měla, to se asi teprve uvidí. Ale je to teda výborný počírání tady, jak furt lítají ty, kdo řekl jaký proruský výrok, to mě baví. Tady hlídají ty fake news, že jste řekla něco, že Putin má dobrý vlasy, tak jako hned říká ježišmarja. A tady Batyše falešná, jak pětka prodává pozemky přímo Rusům a nikdo o tom neví, ale kde jsou všichni ty hlídají.
1: To je strašný, prostě.
2: To je hrozný.
1: Tak 73 milionů, to není málo, jako.
2: No to není, no.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Teď je přesně 6:45, Frekvence 1 s vámi, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: A my si prověříme, kdo je chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak na startu nového týdne je potřeba trošku pročistit ty mozkové závity.
1: Ano.
0: A když už jsme tady začali diskuzi na téma ptáci po ránu, tak tu máme taky rekordmany v té ptačí říši, kteří vydrží ve vzduchu nejdéle.
1: Nejdéle.
0: Jak dlouho bys tak typla?
1: Že vydrží ptáci ve vzduchu?
0: Můžu ti prozradit, že...
1: Je to hodně.
0: Že absolutní rekordmani je rolís a albatros. Kdyby ti to něco něčemu pomohlo.
1: Já si myslím, že to může být třeba i 36 hodin.
0: 36 hodin typuje Lubka. Kolik typujete vy, přátelé? Mrkneme na to za pár minut.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z Fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: které dorazily. Ty jsi typovala 630 hodin.
1: Já jsem si říkala, že až 630 hodin, no. Nevím, něco mi říká, že by to mělo být víc než den.
0: No, jako píše třeba Michal, že Albatros tam, že to rozhodně jako nebude problém ani měsíc v kuse.
1: Jako až takhle?
0: Kouknu se ještě, jestli nám přišli nějaký SMS. Hele, mě to taky překvapilo. Já jsem totiž viděl takový soubor ptáků, jak dlouho vydrží ve vzduchu, který z nich. No. Začínalo to slepicí.
1: Ta tam nevydrží. To vím, to jsou takový ty, ale jako umí lítat slepice, jo? Protože umí. Já si pamatuju, že jsem byla...
0: 10 až 15 sekund má slepice.
1: Ona umí vyletět na strom slepice, což si pamatuju z hospody ve Velkých Popovicích. A musím říct, že mě to dost překvapilo, když jsem tam viděla slepice na stromu. Takže tenkrát mě to překvapilo a pak mi to vysvětlovala tchyně, že proto se jim stříhají křídla, aby neuletěly.
0: No je to ale tak, že když slepice se snaží letět, tak je to něco, jak když já se snažím běžet. Vypadá to podobně. Jo, kus to jako dám.
1: No.
0: Ale pohled na to hezký není. Každopádně, ptačí rekordman, co se týče vzduchu, je to teda Rorís obecný,
1: ano.
0: Ten vydrží asi tak jako nejdýl. U něj se říká, že pro něj není problém zůstat ve vzduchu třeba 10 měsíců.
1: Cože?
0: 10 měsíců.
1: Ty bláho.
0: A v podstatě je to tím, že jako přistane jenom kvůli tomu, když potřebuje hnízdit. U něj je to tím, že on má tak dlouhý křídla, že není schopný vzlítnout ze země.
1: Jo.
0: Takže on musí být prostě chudák furt někde ve výškách. Ale ten albatros, ten dokáže, oni teda zmiňují, že třeba klidně několik let, že dokáže tak jakoby kroužit, ale ten asi přistává častěji než rorís. No. Jak spějí ty lidi, mi řekni. Teda ty ptáci.

0: dorazila zpráva tady od Diany. Krásné ráno, děsím se toho, že pokud by zůstal zimní čas po celý rok, budou ptáci v létě řvát už ve 3.08.
1: Myslím, že by s tím neměli problém.
0: Ptáci ne.
1: Za chvilku zprávy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
10: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
11: Nová série OnePlay Originál.
12: Simona Moniová.
11: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
13: Já se tě nebojím!
11: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
14: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Abychom byli přesně minuta po 7. hodině, to znamená, že začínají zprávy.
0: Zprávy a Máje, Lucie Černá, krásné ráno.
1: A ty budou teda.
0: Dobré ráno, vláda projedná zpřísnění trestního zákoníku i zvýšení rodičovského příspěvku. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a oceňovaný mladý filmař. Bouralo se na D6 na Vary. Vláda se dnes bude zabývat přísnějšími tresty za poškození životního prostředí. Jde o evropskou směrnici, která se má promítnout i do české legislativy. Podrobnosti k tomu řekl v Frekvenci 1 právní analytik Czech News Center Petr Dimon.
15: To znamená, zpřesňují se některé trestné činy, zpřísňují se některé dolní i horní sazby a zavádí se i nové trestné činy. Nejzávažnější nebo nejzajímavější nebo nejdůležitější změnou jsou dva trestné činy závažného poškození životního prostředí a závažného poškození životního prostředí z nedbalosti.
0: Kabinet Andreje Babiše dnes bude řešit i zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun a podpořit by mohl i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, 20-letý filmař Max Hendriksen, který v roce 2023 získal v Irsku ocenění Mladý filmař roku. Podle portálu Thai Examiner pár havaroval na skútru za deštivého počasí na horské silnici v severním Thajsku, když se čelně střetl s dodávkou. Podle médií je úsek nehody jednou z nejrušnějších turistických tras v zemi. O zemřelé Češce prozatím média neuvádějí žádné další informace. Na středních školách dnes začíná ústní část státních maturit. Studenti ji budou skládat z češtiny a cizího jazyka. Ústní zkoušky podle jednotných zadání, ale i takzvané profilové ústní zkoušky, které si školy pořádají sami, potrvají do 10. června. V Česku se začne tento týden oteplovat. Denní teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů. Občas zaprší. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ruských turistů v zemích Evropské unie znovu přibývá, a to i přesto, že Moskva pokračuje v agresi proti Ukrajině a sankce stále platí. Vydávání šengenských víz ale Brusel zcela nezastavil, pouze pravidla zpřísnil. Loni doklad dostalo 620 tisíc Rusů, to je o desetinu víc než v roce 2024. Mezi jejich nejčastější destinace patří například Pyrenejský poloostrov. Baník Ostrava vykřesal naději na vyhnutí se přímému sestupu a oživil šanci zahrát si baráž. V domácím prostředí ve čtvrtém kole nadstavby první fotbalové ligy porazil Zlín 2-0. Více ve své rubrice Výsledek kola dodává kolega Aleš Svoboda.
12: Baník do utkání o naději vstoupil dobře, víc držel míč a tlačil se do zakončení a brzy se dočkal. V 9. minutě si Plavšivčův centr srazil do vlastní brány Kopecký. O 9 minut později byl vyloučen zlínský stoper Černín a cesta k výhře se pro Baník otevřela do Kořán. Jenže domácí pálili šanci za šancí a ne předat druhý gol. Povedlo se to až v první minutě nastavení Fridrichovi a Baník si definitivně oddechl. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
0: V posledním ligovém kole musí Baník vyhrát na Julisce proti Dukle. Pak by ho čekala baráž. Pokud utkání skončí výhrou Dukly anebo remízou, čeká Baník v příští sezóně druhá liga.
14: Frekvence 1. Počasí.
0: Teď po ránu je na východě a severovýchodě republiky ještě zataženo s doznívajícím deštěm. Na ostatním území převládá polojasno až oblačno a přehánky se objevují jen výjimečně. Teploty se drží kolem 6 stupňů. Přes den bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností to bude na horách. Teploty nám vystoupí na 16 až 21 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku zůstane chladněji, kolem 14.
3: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
8: Frekvence 1.
14: Doprava.
0: A čerstvou nehodu hlásí D6 Kanavary.
13: Na dálnici D6 se stala dopravní nehoda na 27,5 kilometru ve směru na Karlovy Vary. Provoz tady přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. V opačném směru dálnice D6, tedy ve směru na Prahu, se zastavíte v koloně asi na 15 minut. Příčinou je dopravní nehoda na 5,5 kilometru. A kolona asi na 10 minut se vytvořila také na dálnici D1 u Holubic ve směru na Prahu. Konkrétně se popojíždí mezi 213. až 207. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Ponce.
0: A po zprávách v 7 pokračují na frekvenci 1 Míra Zlubko.
1: To nemůžeš vědět.
0: Vím. Vím.
1: Hezké ráno, moc vás zdravíme.
16: Krásné ráno, tak dneska hokej, je to jasný, Česko-Švédsko. Mm-hmm. Já teda doufám, že to minule byl nějaký jako jenom takovej...
1: Úlet jako jo, jaký,
16: to taková ta výjimka,
1: s tím slovenském.
16: Hele, na druhou stranu, když Dánsko dokáže vyřadit Kanadu, proč bychom nemohli v prodloužení prohrát se Slovenskem?
1: Mě spíš tam překvapil, jestli se k tomu ještě můžu vrátit, ten rychlej gól.
16: No?
1: Po tom začátku, to se nám totiž stává docela často, jestli jsi všimla. Jo. Že se začne a najednou dostaneme gól, tak se jako rozkoukáme.
16: Já jsem byla unavená, my jsme se vrátili.
1: No oni taky.
16: Jo, jo.
14: A Lubka Ponížilová.

0: opustit už.
1: Tak doufám, že jste se zaposlouchali stejně jako my do novinky od Evy Farné, Perpetuum Mobile. Já jsem schválně jsem to poslouchal, abych napsal ten text, protože ta písnička je o tom, když začínáš trošku podle mě jakoby vyhořívat.
2: Jo, už je toho
1: moc pro to Perpetuum Mobile, že jdeš furt do kola, jak ten křeček dupeš v tom kole, a o tom je právě tahle písnička a ta fráze, už ani nevím, na co si připíjet.
2: Jasně.
1: Tam na tím myslí hodně velký vykřičník teda.
2: Prostě když jsi v jednom kole, tak se dál neposuneš. No je to pravda. Každopádně je to přibližně měsíc před tím, než vypuknou Eviny tři největší koncerty v jejím životě v pražském Edenu. Takže vyšla tady s touhle s tou písničkou. No, Evě držíme palce a vy písničku Perpetuum Mobile budete slýchat dál na frekvenci 1.
1: Uvidíme, jestli náhodou po tom Edenu nepřijde nějaká pauza. Když slyším tu písničku,
2: jakože potřebuji...
1: Odpočinková.
2: Jo, asi jo. Jako to se může stát.
1: No,
2: počkej.
1: Právě, to se může stát.
3: Frekvence 1.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1, přátelé, jsme tu na vás opět tři a dáme si tajemný hlas. Dneska se to hodí, vyloženě se to hodí. Jo?
1: Já si myslím, že to bude dneska hodně, hodně napínavý, protože my se většinou ptáme na přezdívky a to si myslím, že by asi úplně nenapovědělo u tebe. Nebo jo?
2: No, krásné dobré ráno všem. Přezdívky. Já jedinou přezdívku, kterou jsem kdy měl, tak bylo na PlayStationu a ta se jmenovala Dvojitý břich. To bylo v době, kdy jsem byl ještě trošku větší, než jsem teď, což je tak rok zpátky.
1: Tu jsi dal sám?
2: Tu jsem si dal sám.
3: Dvojitý břich.
2: Dvojitý břich.
3: Já bych musel mít těch břichů.
2: Ale pozor, měl jsem ještě rok předtím, to byl Trojitý břich. Takže a teď už nehraju PlayStation. Není čas.
0: Tak přátelé, hlas možná znáte, nebo vám to minimálně něco říká. S obličem, no uvidíme za chvilku, až to prozradíme, tak zůstaňte s námi.
4: Frekvence.

0: Dneska je tady s námi hlavně známý hlas, dabér a herec Oldřich Hajlich. Ahoj, krásné ráno.
1: Krásné ráno ještě jednou, krásné ráno všem posluchačům.
2: Nevadí ti, že říkáme známý hlas, méně známý obličej, ty na to musíš být zvyklý.
1: Tak ono je to relativní, že jo, i ten hlas je relativní a ten obličej v podstatě taky, jestli je známý nebo ne.
0: No tak my jsme se neviděli 3 roky a myslím si, že
1: tři? Už to jsou 3?
2: No. 3 roky, no.
0: A je pravda, že teda nejenom ty břicha se změnila, ale celkově tak jako seš jako vyladěnej.
1: Jo, jako musím říct, jako hodně věcí k tomu dopomohlo. Je to samozřejmě spousta věcí v osobním životě, jako je třeba přestat pít alkohol.
2: To jsem udělal.
0: Začít chodit do posilovny.
1: Začít chodit do posilovny, no. Začít se trošku hejbat a začít opravdu žít ten skutečný reálný svět, který jsem do té doby moc nežil.
0: Mm-hmm. A to tetování bylo?
1: Tetování 3 roky zpátky bylo, to je takový jako poznatek ještě z mýho mládí.
2: Není to špatný, mě se... Olda má na ruce
1: velmi kreativní.
2: Jsi skvělý v podstatě, you are great.
0: A víš, jak to vypadá, a teď to nemyslím špatně, ale vypadá to, že jsi boural na motorce.
1: Že jsem boural. No, říkám, je to poznatek mého mládí. To bylo ještě v dobách bujarých večírků a alkoholového opojení, což teď už to nesmažu.
2: Ondra Ruml, který jezdil na kole, přijel na rozhovor, že jo, s nabitou hubou.
0: Jo.
2: Na Bělehradský boural zatáčce.
1: Ježíš,
2: oblíbenou košili jsem si roztrh. Ale tak ne. Přátelé, takže herec a dabér Oldřich Hajlich je tady dneska s námi. Lubka mluvila o tom, že jsou to teda 3 roky, co jsme se viděli naposled. Jestli pak si umíš typnout, proč jsme si tě pozvali?
0: Ne.
2: Je to asi tak měsíc. Co tady byl tvůj velký přítel?
1: Tak to hádám, že to byl určitě můj bráška Michal Holá.
0: Ano,
2: je to tak. My si na tebe vzpomněli, musíme i Oldovi říct.
1: To je chodící energie, superpower Michal Holá.
2: Strašný.
0: Vy jste byli takový jako dvojčata a to už teď taky úplně není.
1: To je zajímavý, že používáš slovo byli. No, jako my jsme pořád, akorát samozřejmě, jak člověk roste, tak ty cesty se samozřejmě proměňují a Míša už bydlí v podstatě za Prahou, sice kousíček. Já stále ještě v Praze, ale samozřejmě plánuju se k němu přistěhovat, aby jsme zase byli ty dvojčata.
0: Ví to.
1: On mi samozřejmě dělá osobního realitáka a hledá všechny baráčky. Přímo v Pišelích, přesně tak. Dvojčata, my jsme pořád, akorát bydlíme trošku dál od sebe.
2: Jste byli na dovolený spolu teď, ne?
1: My spolu jezdíme na dovolený poměrně často. My jsme byli samozřejmě teďka o víkendu na Slapech, ale to asi nebyla ta myšlená dovolená.
2: Viděl jsem nějaký bahenní obličeje.
1: Jo, tak to jsme byli v Mikronésii na Palau. To bylo krásný, kamarád sehnal prostě úplně levný letenky, že tam byla nějaká prostě chyba softwarová a sehnali jsme za pár korun na Palau letenky, což je prostě mezi Austrálií a Japonskem. A je to velká dálka, ale velmi vzrušující dovolená, plná dobrodružství. A bylo to teda neuvěřitelně nádherný, no, když na to vzpomenu. A to bylo krásných intenzivních 10 dní s Míšou.
2: A to bahno na obličeji, to bylo léčivý?
1: Jo, to bylo v podstatě, ono se říká, že to bahno, tam ještě jako žijou aligátory nebo krokodýly, jo, v tom bahně. Oni nás tam zavezli do takový zátoky, kde právě takovýhle bílý bahno, ono je to plný síry. A říká se, nebo legenda praví, že když si to člověk napatlá na obličej nebo na tělo, na kůži a nechá to působit 10 až 15 minut, tak omládne o 10 let. Tak
2: tady to
0: proto.
2: Je.
0: Tak proto.
2: Tohle se stalo.
0: Proto jsem říkala byli dvojčata, protože no, Michal jasně. Tady byl ještě předtím, než byl v bahně.
2: Před bahnem, no.
1: Jasně, no tak to je ono. Tak to je ono. Já jsem chtěl, že si to nechal o 5 minut větší dobu.
0: Krokodýla jsi viděl?
1: Neviděli jsme ho, díky bohu.
0: Oldřich Hajlich je tu dneska s námi na Frekvenci 1.
1: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Přátelé, je tu 20-tisícový týden. Pokud se neuhodne, prolomíme právě tuhle hranici.
3: Přesně tak, máme pro vás 16 tisíc na frekvenci 1 na čísle 257-400-999.
2: Tak, uvidíme, kdo by si chtěl vylepšit trošku pondělí.
3: Koho pak tam máme? Krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
2: Tak, dobrý den, kdo tam?
4: Dobré ráno, tady Lubka z Litvínova.
3: Květa?
4: Ano.
3: Tak. Květo, zdravíme do Litvínova, máme pro vás 16 tisíc.
2: Uvidíme, jestli se vám zadaří. Jo, tak schválně, tady je věta od Dáši Honcové.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak, co mi?
4: Já bych řekla čas.
2: Čas?
3: Čas?
4: Ano.
3: Tak to zkusíme prověřit.
2: Zkusme to, 16 tisíc ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
2: Není to čas.
3: Bohužel.
2: No, tak nemám, mějte se krásně, zdravíme do Litvínova, hezké ráno, naslyšenou, my přihodíme 500.
3: No a máme tam 16 a půl tisíce, o které hrajeme dneska ráno.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: dneska čeká, tak to ví meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Teploty konečně začnou připomínat květen. I když dnes po ránu ještě ojedinělé teploty klesaly jen k nule, ale v odpoledních maximech to bude příjemných 21 stupňů Celsia. V Čechách je nyní po ránu jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku je oblačnosti více. O víkendu právě ve východní části našeho území vydatně a trvale pršelo. To znamená, že za 10 dnů tam začnou růst houby. Budou to jarní houby, jako například májovky nebo také kačenky. Nejvyšší odpolední teploty tedy budou příjemné 16 až 21 stupňů Celsia. Pouze v Moravskoslezském kraji se budou pohybovat kolem 14 stupňů. A další nárůst teplot vzduchu přinesou nejbližší dny.
3: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
4: Nová série OnePlay Originál.
5: Simona Moniová.
4: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
6: Já se tě nebojím!
4: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
8: Jsou 3 minuty po 7:30, čas na krátké zprávy. Lucie Černá.
9: Hezké ráno, bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri dnes znovu stane u soudu a soudce nevyloučil, že by se dnes mohlo dostat i na závěrečné řeči celého líčení, které se zabývá případem dalšího možného znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015. Vláda dnes projedná zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Banky podle Hypo Monitoru poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11% víc než před měsícem a o 90% víc než před rokem. Průměrná sazba stoupla na 4,52%. V Praze dnes začíná 12. ročník festivalu otevřených budov Open House. Potrvá do neděle. O víkendu zdarma zpřístupní více než 100 budov a prostorů. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovenskem.
10: Frekvence 1.
1: Doprava.
9: A D6 blokuje nehoda.
11: Na dálnici D6 se stala dopravní nehoda na 27,5 kilometru ve směru na Karlovy Vary. Provoz tady přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. V opačném směru dálnice D6, tedy ve směru na Prahu, se zastavíte v koloně asi na 15 minut. Příčinou je dopravní nehoda na 5,5 kilometru. A kolona asi na 10 minut se vytvořila také na dálnici D1 u Holubic ve směru na Prahu. Konkrétně se popojíždí mezi 213. až 207. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
8: 8:05. Pojďme se věnovat trošku sportu.
0: Tomu hokeji. Česko-Švédsko. Dneska samozřejmě program na večer je úplně jasný. Každopádně, co mě pobavilo z toho hokejového mistrovství, že tam máme 3 naše jako české rozhodčí a 2 se jmenují stejně.
8: Ne.
0: Ano.
8: To jsem nezaregistroval.
0: Máme tam 3 české rozhodčí a 2 z nich se jmenují Jiří Ondráček.
8: Ježiš, to je blbý.
0: Jeden je podle mě hlavní a druhý čárový, ale to je jedno. Prostě Jiří
8: Ondráček. Čáru trošku tohle, ne?
0: Prostě vem si, že prostě pošleš na takovýhle šampionát na mistrovství světa.
8: Jiří Ondráček rozhodčí. No.
0: Ano, ano, podívej se. Dej normálně 3 čeští rozhodčí, 2 Jiří Ondráček. Každý teda má jinou funkci a mě by docela zajímalo, jak je rozlišují v těch rozpisech. Víš, jako jestli se píše prostě velkej a malej, nebo blondák a tmavej, nebo víš, jako jak se to rozlišuje v těch rozpisech, že který ví, kde nastoupí. Hmm. Oni mají teda asi nějaký čísla, že jo? To je asi
8: to je
0: pravda. Ale je to
8: vtipný.
0: Strašně vtipný.
8: No nic, no, tak nezapomeňte dneska teda Česko-Švédsko, to bude asi těžký.
0: No, a nebo nebude. Nebo nám dělají problém slabí soupeři a s velkýma si umíme poradit.
8: A jestli budou mít hokejky sikej, to máme jasný.
1: A Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Češi mají další objev. Nová nanoniť dostává mezi zuby bakterie, které chrání chrup před zánětem. Co vy na to?
2: Nanoniť, jo?
1: Jo.
2: No tak nitě byly, přehlušilé kartáčky, teď se zase dovrací k niti asi, ale no to taky, no tak to všechno samozřejmě slouží ke zdraví, zabraňuje zánětům a tak dále, ale degenerativním procesům to nezabrání. To je taková nevýhoda lidského organismu. On jak má chvilku volna, tak si stárne. Takže vy jako můžete se čistit, leštit, blízka. Je to jako, když to budete dělat s ovocem, a leštit si to jabko. Ono po třech letech i nablejskaný je vidět, že je malinko chycený, jo. Takže s tím lidským organismem opatrně, protože je to určitě ku prospěchu a nemůžete od toho čekat zázraky. No. To čeká hlavně tu mladou generaci, která si pořád měří tlak, tep a proteiny a všechno, protože všimněte si, že řada těch mladých už o smrti nic neví. Ona už o ní ani neslyšela.
1: No, teď je to zbytečný.
2: No je. Ale pak se stává takový překvapení, že najednou neodpovídá někdo na nic, protože se zjistí, že jako poměrně stuhlej.
1: No ale to on neaplikoval longevity, víte? Když to aplikujete od 10 let, tak to je úplně jiná.
2: No, smrt se jako eliminovala, že oni nevědí, což je hezký život, ale může přijít určitý překvapení. Ale nemusí, protože ten stav potom odhaduje se, že nevíte nic, takže...
1: A, to jsou řeči.
2: Jsou řeči, malinko si stejně zacvičíte.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá blik, když ti květy

0: Dnes s námi na Frekvenci 1 dabér a herec Oldřich Hajlich. Co jsi daboval naposledy? Včera, předevčírem, minulý týden?
1: Takhle. Díky bohu, že dabuju méně, tak si to více pamatuju a můžu s naprostou jistotou říci, že to byl film, ve kterém se objevuje herec, kterého dělám teďka poměrně často, což je fajn, to jsem si vždycky přál mít nějakého
0: svýho
1: herce. Konečně je to tady. Jmenuje se Glenn Powell a vlastně... Není to teda naposledy ten dubbing, ale lidi ho můžou znát vlastně z Running Mana. Running Man, bylo to teďka v kinech. A on se teďka s ním nějak roztrh pytel, on shodou okolností hrál i v Top Gunovi, kde jsem ho dělal. A teďka spolu budeme, nebo spolu, nevím, v tom studiu se mnou, ale já jsem si tady připravil teda jenom tahák, abych nezapomněl. Teďka zrovna děláme seriál Chad Powers, se to jmenuje. A tam on hraje hlavní dvojroli v podstatě, jo, že on se změní, že letí někam, no nebudu spoilerovat, ale prostě má tam jako svůj vizáž a potom takhle jako vizáž, že se změní jako
2: jo, nos, nějak super.
0: A dabuješ oba.
1: A dabuju vlastně oba, on je to pořád ten samý herec. Tak v tuhle chvíli Chad Powers.
2: A dobrý hodnocení, koukám.
1: Jo, má to dobrý hodnocení, já si to teď musím říct, užívám ty dabingy, jakých je míň a není to taková rutina pro mě. A moc se na to těším, no. Dokonce teďka jsme vymýšleli, teď mi volala Miriam Chytilová, režisérka, říká, musíš si říct něco jako do pusy, protože on má tak jako vyšpulený rad. Tak jsem říkal, já jsem dřív použil takový ty poučí, takový ty váčky, si dávají hokejisti, že jo, jo, cigareta, já už tady ty věci nejedu. A tak jsem říkal, teď je důvod si to zase vzít.
2: A nebo takže, chrániče na zuby, ne?
1: Nebo ty chrániče, no, a to už není taková zábava. Teď mám konečně důvod zase řešit.
0: Přátelé, ty jsem si vzpomněl, že jsem jednou daboval velmi jako drsný erotický film. Nechci říkat porno. A tam právě režisér taky, strč si prsty do pusy, ať to trošku toho.
2: Teda pánové.
0: Daboval jsi někdy nějaký takový úlet?
1: To je, hele,
0: Nemyslím třeba vyloženě jakoby takovýhle...
1: Jako vyloženě filmu, jako pornografii, to ne. To jsem nedělal, ale bylo to takový jako, jak ono se tohle to jmenovalo. Ono to běželo vždycky, když jsem byl mladší, tak to běželo po 10. hodině, než bych na to koukal. Ale bylo to takový jako soft.
0: Jasně.
1: Že to bylo hodně zamilovaný, ale bylo tam i něco málo vidět, tak to se mi dostalo pod ruku. Někdy, když mi bylo 23, 24, se to předělávalo. Ale nespomenu se na ten název.
2: S hvězdičkou to bylo.
1: Bylo to s hvězdičkou, přesně.
2: Počkej, já si to vybavuju a pamatuju si. My jsme vždycky bývali u bábinky, u mý babičky a ona vždycky byla výborný. A jak to byla ta stará dáma, byla to učitelka, tak ona vždycky říkala, necháš jí ty darebo.
0: Jako na té televizi mluvila.
2: Jo.
1: No a já to říkal v tom seriálu. Necháš jí.
2: Ona okřikovala tebe.
1: V podstatě jo.
3: Ty darebo.
2: Počkej, darebo. Vilíka si daboval, ne?
1: Májo, vrať se. Jo, dělal jsem Vilíka, co byl krásný projekt, ale musím teda říct, že když jsem na to dělal casting, tak jsem říkal, hele, tohle to asi nevyjde, ale dobře, dorazím na ten casting, ale Vilíka já se svým hlasem a mě, no, tak to zkus nějak, jako jak bys udělal, říkám, dobře, tak jsem tak hodil vejš a naivního Vilíka, Májo, a ono to vyšlo. Tak jsem dělal Vilíka, musím říct, že to bylo jako hezký projekt, no, pro dětičky.
2: Olda
1: Hajlich.
2: Bez hvězdičky. Je to dneska s námi na Frekvenci 1.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
6: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
6: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.

0: Já se tady pobrukuju a až pak si všimnu, že mám vejetej mikrofon, tak se omlouvám. Ty ne, vokály, vokály nebyly vokalistky.
1: No jo, no, tak co, já jsem vybavil, kdysi dávno před dlouhými lety jsem dělal rozhovor a zeptal jsem se jí, kdo jim naspíval ty lokály.
0: Čak asi lokály.
1: No. Ale to se stává to i v lepších rodinách.
0: To, vzpomeň si na, na to, na bojlery a brojlery.
1: Přesně, a to má maturitu. A to,
0: přesně.
1: To si proberem za chvilku, hezké ráno.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestu.

0: Zakladatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
1: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
0: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
10: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: Nachystala je Lucie Černá. Hezké ráno.
12: Hezké ráno. Vláda projedná zpřísnění trestního zákoníku i zvýšení rodičovského příspěvku. Prezident Pavel dnes přijme na Hradě vicepremiéra Havlíčka. Nehody teď blokují D6 i D5. Vláda dnes bude řešit zpřísnění trestního zákoníku. Tvrdší tresty by se podle evropské směrnice, která se promítne i do české legislativy, měly týkat poškozování životního prostředí. Více to pro Frekvenci 1 vysvětlil právní analytik Czech News Center Petr Dimon.
13: Jedná se o takzvané trestné činy, takzvaného ekocidia, to znamená závažného, velmi závažného, hrubého porušení nebo narušení životního prostředí, typově například ekologická havárie, s velkým zásahem a s velkými škodami. V minulosti například se jednalo o otrávení řeky Bečvy.
12: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Uvedl zároveň, že se přijetí uskuteční bez příležitosti pro média. Drogových otrav v Česku prudce přibývá. Loni v Česku zemřelo v důsledku předávkování drogami 111 lidí. Oproti předchozímu roku je to dramatický nárůst téměř o polovinu. Nejčastějšími oběťmi předávkování byly lidé v produktivním věku od 26 do 45 let. Děsivým varováním je ovšem i smrt 8 nezletilých. Vyplývá to ze statistiky Národní protidrogové centrály. V Krkonoších vás od dnešního dne čekají dopravní komplikace. Startuje uzavírka spojnice mezi Trutnovem a Rudníkem.
14: Úplná uzavírka od dnešního dne zastavuje provoz na silnici první třídy číslo 14, a to mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem. To vše kvůli opravě 170 metrů dlouhého úseku, který je v havarijním stavu. Tahle rekonstrukce potrvá až do 19. července letošního roku. Objížďka z Trutnova do Rudníku vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostinné. Třeba pro některé autobusy, které jedou po objízdné trase přes Černý Důl a Janské Lázně, to znamená zpoždění i 20 minut. Navíc akce mění i samotné jízdní řády. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
12: Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za posledních 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78%. Dnes to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International. Největší podíl na tomto nárůstu má podle ní Irán. Vladimír Darida prodloužil v Hradci Králové smlouvu o další 2 roky. Po utkání předposledního 4. kola ligové nadstavby proti Slavii to oznámil trenér východočechů David Horeš. 35-letý kapitán Votroků teď podle něj dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění. Záložníkovou případnou účast na mistrovství světa by to ale ohrozit nemělo.
10: Frekvence 1.
12: Počasí. Přes den máme čekat polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností to bude na horách. Teploty nám vystoupí na 16 až 21 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku zůstane chladněji, jen kolem 14.
9: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
12: Frekvence 1.
10: Doprava.
12: A nehody v tuto chvíli hlásí D6 nebo D5.
15: 30 minut ztratíte před nehodou, která se vyšetřuje v levém jízdním pruhu na dálnici D6 na 5. kilometru do Prahy. Srazila se tady 2 osobní auta, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Do kolony najedete na kilometru 11. Nehoda se řeší také na 43. kilometru D5 na Plzeň. I tady se zdržení blíží k půl hodině. Nabourané vozidlo stojí u středových svodidel. Další osobní a nákladní blokuje odstavný pruh a třetí účastník nehody osobní auto stojí vedle nich a blokuje pravý pruh. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
11: Dobře, taky nic. OK, OK.
12: Prudící Míra pokračuje a přemilá Lubka.
11: Zas nepřeháně.
16: Máme se tu hezky.
11: Hezké pondělní ráno vám přejeme.
16: Krásné ranko.
11: Jak pro koho teda? Začínají maturity, ústní tedy?
16: Přesně, tak držíme.
11: Z toho jsem byl hodně v nervu teda. Musím přiznat, já, že jsem jako ještě chvíli předtím, než jsem měl jít před tu komisi, tak jsem běžel na záchod.
16: Já už
11: měl
16: dvakrát
11: jsem takzvanou knížkovou nemoc.
16: Jo, já už dvakrát ve svém životě jsem byla v nervu. Mm-hmm. Přemýšlím, kdy ve větším, jestli když jsem
11: opakovala
16: já
11: maturitu, jo, chápu to.
16: Dobře. Ne, když jsem maturovala já, nebo když maturovala dcera.
11: Aha, víš, tak u nás to bylo já teda určitě.
16: Přemýšlím, kde ty nervy byly větší a skoro si myslím, tyjo, že...
11: Když dcera.
16: Že na podruhý, no. Mm-hmm. Přece jenom
11: ještě člověk... tě to čeká jednou, viď?
16: Já doufám.
10: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, pondělí, za okny sluníčko, zatím.
1: No a ono to asi vydrží, v podstatě vyjma Moravy a Slezska, kde dneska ještě nějaké ty dešťové přehánky, tak konečně to vypadá, že by se mělo zlepšit počasí, takže možná bychom mohli začít vejletit.
0: Tak jo, voláme Tomášovi, abychom zjistili, jestli dneska někam vyráží, nebo jestli sedí doma. Tome, hezké ráno.
1: Vyráží určitě, ahoj, krásné ráno.
2: Krásné, dobré ráno vám přeji, no tak jasně, modrá obloha, slunce na ní, tak to je jasný, že musíme někam vyrazit. A mám pro vás takovou hádanku, jo, schválně. Jestli si vzpomenete, co se počátkem 20. století dostalo do znaku českých skautů?
1: Tyjo, nemají tam nějaká lilie, ne?
0: Ne, to tam byla. Je co novýho, jo?
2: Zvíře.
0: Zvíře, no. Jo, říkáš.
1: Tak nějaký pes.
0: Typicky tak prase. Český.
2: S tím jste dobře, člověče.
0: Tak prasopes.
1: Tak
2: je to jako speciální pes, za kterým my dneska jedeme, protože já jsem si řekl, že když zase po nějaké té době začínáme vyletit, že bychom si mohli dát nějaké nej.
0: No.
2: Dneska vyrazíme za největší sochou psa v České republice, ale pozor, socha je dutá, dá se do ní vlézt a normálně z té psí plamy se dá vystrčit zevnitř hlava. Takže si zahráme trošku dneska na karkulku.
1: Ty bláho, no, a kam teda jedeš?
2: No a ten pes, který se počátkem 20. století dostal do znaku skautů, je chodský pes.
1: Takže
2: vlčák.
0: Souhlavci.
1: No? Do domažlic jedeš.
2: Myslím, že vlčák není chodský pes.
1: No, ale no. Vypadá tak.
2: No vypadá tak, ale není. No. Je to prostě chodský pes. Dneska jedeme na vrchol kopce Hrádek u újezda. Je to asi 4 kilometry od Domažlic. Právě na vrcholku tohle kopce se nachází 4 metry vysoký, 8 metrů dlouhý pes.
0: To se musím teda podívat, člověče, vlezeš do té tlamy?
2: No, ono se tady leze jako zadním náhonem.
0: Zadem, jasně. Zadem. Je to jasný. Jo.
1: Prostě opačný postup, no.
0: Reverzní.
2: Je to takové jako trošku dneska to jako reverzní lezení, ale z té hlavy by se mělo dát vystrčit hlavu. Prej, jako co jsem si o tom zjišťoval, prej je to jenom pro děti a pro štílí a ohebný dospělý.
1: Takže kdyby jsme se ráno neslyšeli, tak jsi to risknul, jo?
0: Tak jsi zaseklej někde mezi...
2: Tak jsem se špajcnul.
0: Někde
2: mezi 12. Bachorem, ano, a Čepelí, jasně.
0: Bachor, dobře. Tome, měj se hezky, my se uslyšíme dnes ještě předpoledne a moc se těšíme teda dneska na fotky.
2: Jo, já si myslím, že to bude krásný, vám všem samozřejmě přeju krásné ráno, tak si to užívejte a...
0: A je to,
1: už se zase.
0: Víš kde je, pod voca jsem se ztratil.
1: Časně.
0: Sraz pod voca se, měj se, ahoj.
1: Ahoj. Frekvence 1.

0: Hezké ráno, pojďme se teď podívat do světa podcastů.
1: Přesně tak, hodně se v tom jede poslední dobou. Ať už jedete true crime, tedy opravdové zločiny, nebo psychologii, seberozvoj, nebo třeba biznisové podcasty, to všechno můžete sledovat.
0: Ano, a právě teď můžete taky rozhodnout o tom, kdo letos ovládne podcast roku a podpořit tak své oblíbené tvůrce.
1: Co pro to udělat? Hlasovat. Hlasovat v anketě podcast roku na www.podcastroku.cz. Hlasování běží až do 14. června.
0: Ty výsledky budou vyhlášeny 22. června. Všechno navíc můžete sledovat živě online, což je taky fajn.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection.
0: Takže až budete mít chuť na něco výjimečného, tak si vzpomeňte na číslo 7, nejen, že to značí roky zrání, ale možná i vaše šťastné číslo.
1: No a já jenom doplním, alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let a konzumujte zodpovědně.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl ty hity.

0: Hlavně v Moravskoslezském kraji ještě zataženo občas i nějaká ta přeháňka a nejvyšší teploty tady pouze do 13, jinde ale 16 až 21.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Teď je přesně 8:30, čas na krátké zprávy. Maja Lucie Černá.
6: Hezké ráno, bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri dnes znovu stane u soudu a soudce nevyloučil, že by se dnes mohlo dostat i na závěrečné řeči celého líčení, které se zabývá případem dalšího možného znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015. Na středních školách dnes začíná ústní část státních maturit. Studenti budou skládat z češtiny a cizího jazyka. Ústní zkoušky podle jednotných zadání, ale ty i takzvané profilové ústní zkoušky, které si školy pořádají sami, potrvají do 10. června. Banky podle Hypomonitory poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11% víc než před měsícem a o 90% víc než před rokem. Průměrná sazba stoupla na 4,52%. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
7: Frekvence 1.
8: Doprava.
6: A ještě míříme na silnice.
9: 30 minut ztratíte před nehodou na dálnici D6 na 5. kilometru do Prahy. Do kolony najedete na 11. kilometru. Nehoda se řeší na 43. kilometru D5 na Plzeň. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s menším zdržením. 25 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Ruzině od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A nesouvislou pomaleji jedoucí kolonu evidujeme na D1 na Prahu od 22. kilometru až do Prahy. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Amíra Zubkou s vámi, přejeme vám hezké ráno.
0: Krásné ranko.
5: Mám krásný zážitek z víkendu.
0: Ano, povídej.
5: Vyhrál jsem ve sportce.
0: Kolik? 30 korun.
5: Ne, počkej, já jsem, jako víš, že většinou jako vyhraješ, tak spíš je to k steku, že sotva tím zaletíš cenu toho tiketu. A teďka šel jsem si to vybrat na tu, k té kase, zkontrolovat. A najednou ta mašina začala hrát. A prodavačka, vy jste vyhrál. A jo, domdlop, že jo, hnedka čekáš tam těch 6 až 8 nul, čekáš. Hrál jsem 1070 korun.
0: Ale i to je dobrý.
5: Mě to naštvalo. Já jsem ve chvíli, kdy ti začne ten automat hrát a prodavačka se rozzáří, jak na, vy jste vyhrál. A já, tyjo, a teď, no. A už jsem volal šéfovi, jako.
0: Ne, v pondělí nepřijdu.
5: A 1000 korun, jako samozřejmě, že by mě to potěšilo za normálních okolností.
0: Počkej, tobě by stačilo vyhrát ve sportce, jako už by si nepřišel?
5: Přišel? Přišel bych vám to říct všem.
0: Frekvence.
7: Míra Michálek
8: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Burj Al Arab, nejznámější hotel v Dubaji a jeden z nejluxusnějších na světě, se na rok a půl uzavře veřejnosti. Ikonická stavba ve tvaru plachetnice, stojící na umělém ostrově poblíž pláže Jumeirah, po více než čtvrt století provozu postoupí komplexní rekonstrukci interiéru. Co vy na to?
2: No jo, tak to je pýcha Dubaje. No to samozřejmě přilákalo ohromné množství lidí a spousta lidí měla tenhle ten reflex, že když jedou do Dubaje, tak chtějí do toho hotelu aspoň si to jít prohlídnout a tak dále. A já jsem vždycky říkal, jak se z letadla dívají z okýnka a podobný. Ale asi se to musí rekonstruovat. Hledně k tomu, že Dubaj zápasí trošku s těma zastavěnýma ostrovama taky, bude tam se tak jako všechno potápí a teď jim k tomu pomáhá Irán těma raketama, ten jim to chce potopit úplně. Takže tam mají dost svých starostí, že jo. A turistika je tam teď ochablá, takže to je dobrá doba na tu opravit ten hotel, protože je tam teď lidu prázdný.
1: No jasně, právě, to vymysleli dobře.
2: Jo, to vymysleli dobře, tak oni pokud o vymýšlení, tak se jim daří.
1: Teď jsem mluvila s jedním párem, který si koupil byt.
2: Ano, to jsem Češi s verbou, že to je v bezpečí.
1: No. A oni si koupili byt, který ještě není postavený.
2: Ano, to se tam
1: prodává. Mohli by odstoupit, sice by tam nechali nějaký peníze, ale mají pocit, že to bude dobrý.
2: Ano.
1: A tak nevím úplně.
2: To neví nikdo, to je ta magie. Druhá věc je, Češi mají zvláštní druh hamižnosti, takovej, to je to, jak jezdí na ty místa, kde je válka, protože tam jsou slevy.
1: Jo, to je pravda.
2: Jo, a vedle jsou patrony a mrtví a Čech se opaluje a říká, dobře, to malinko duní, ale jako voda teplá, žrádlo dobrý. Takže to jako, já to obdivuju vždycky, napůl se tomu jako směla, napůl jsem z toho vytřeštěný. No a myslím si, že tahle ta představa, to bude dobrý. Nedá se to popřít, to nikdo neví, jaký to bude, ale musí se dávat pozor na to, je to kus takový myšlenkový setrvačnosti, kterou máte v sobě, kdy bylo to celý desetiletí dobrý, teď se stal incident a zas to pak bude dobrý. No ono to také nemusí být. Ono se totiž, to se stává i s lidským životem, že věci končí.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Oldřich Hajlich. Ty máš mladšího bráchu, že jo?
1: Jo, mám mladšího bráchu Romana Hajlicha.
2: Taky dabuje?
1: Taky dabuje a čím dál víc a čím dál líp, je to borec.
2: A máte podobný ten projev? Já teda se přiznám, že nevím.
1: Jo, musím říct, že jo. Nějak se to otisklo, to spolužití společné i do našich intonací a hlasů a samozřejmě genetika určitě hraje svoji roli. A musím říct, že hodněkrát jsme se i jako alternovali, že když já jsem byl někde na dovolený a bylo potřeba udělat nějaký seriál, tak tam za mě zaskočil brácha.
0: A nikdo to nepozná.
1: Nikdo to nepoznal, jestli to někdo poznal, tak to nebylo asi kam napsat, takže se to ani nedozvěděli. Ne, myslím si, že jako ono, jak máme opravdu naposlouchaný ty intonace navzájem sami sebe, to mám i s Míšou Holánem a on se mnou, tak to dokážeme za sebe, pokud to není jako 8-hodinový dubbing, jo, tak nějakých pár desítek replik jako dokážeme prostě napodobit, takže to člověk nepozná. Vy, když to nevíte, že to tak opravdu je, tak nemáte důvod si myslet, že to je jinak, než to je.
0: Nebo si řekneme, to je nastydlej třeba. Nebo...
1: No jasně, to asi dodělávali v jiný termín.
0: Já teďka jsem koukala na jeden český seriál a koukali jsme na to s dcerou a ona říká, ty jo, ona je nemocná, asi mami, viď? Jako normálně to fakt jako bylo poznat, že ta herečka má najednou jiný hlas. Jo, takže to tak jako možná...
2: Přitom to byl Hajlich. Jen dělal
0: Remundovou.
1: Zrovna nemohla.
0: Oldřich Hajlich je dneska

0: Děkuju ti.
1: Frekvence jedna s vámi, Oldřich Heilig je tu s námi ve studiu. Co je teďka před tebou, co se týče dabingu, divadla, filmu?
2: No, v podstatě, co se týká dabingu, tak o tom jsem tak jako už promluvil. A co teďka v současné době dělám, čemu se věnuju teďka naplno, tak je takzvaně jako role producenta, tak se to jako samozvaně učím. A produkuju vlastně kurzy Přemkovi Forejtovi, online kurzy vaření. A v současnosti máme natočených 9 kurzů vaření a teďka dokončujeme právě ten 9. poslední už jako v postprodukci. Do toho jsme vydali aplikaci Přemkovi, kde v podstatě lidi si můžou vařit podle té aplikace, mají tam jako nákup na jedno kliknutí, vydáte nákup by Přemek a jedním klikem si nakoupíte vlastně na celou tu lekci, přesně co potřebujete, že to jako urychluje jako lidem čas, že to je taková věcička, který se teďka věnuju a vlastně jako točí se na to, protože je to samozřejmě komerční pro nebo komerční. Musíme samozřejmě z něčeho žít, jako když už tomu věnujeme tu energii, tak to musíme i prodat a píšeme si vlastně jako vlastní reklamy, které pak pouštíme na Instagram, na YouTube a tak dále. A to je hrozná legrace, protože se vždycky sejdeme, napíšeme nějakých pár sketchů, spotů a pak jedeme natáčet s tím Přemu a vlastně jako prezentujeme další kurz, který zrovna bude jako venku pro lidi, aby o tom věděli a máme jako smysl pro humor, takže se u toho hodně bavíme. A to je taková věc, kterou jsem si vždycky přál vlastně psát si, já jsem teda sám i hraju občas. Už mě nikde neobsazuju, tak se obsazuju sám teď. A myslím, že je to jako velmi, velmi zábavná činnost.
3: Zkusil jsi vařit podle toho?
2: Jo. My jsme jako všichni v týmu jako vášniví kuchaři. A jsme jako teda úchylní, musím říct, že kamarádi, teďka jsme byli na těch slapech, tak říkali, ty jsi furt u té plotny. A já se v tom vyloženě jako užívám, vyžívám se v tom a čistím si u toho prostě hlavu, no. Akor když jako má člověk takovýhle vzor, jako je Přemek, tak se to vaří samo.
1: No tak to si dáme v pátek nějaký tip na recept, ne?
3: Jo.
1: Co?
2: Tak já vám pak pošlu.
3: Pošli. Oldřich Heilig byl s námi na Frekvenci 1. Díky moc, měj se krásně.
2: Taky krásný den všem posluchačům. Naschledanou.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak, přišel nám dotaz, jestli můžeme zopakovat páteční slova.
3: No.
2: Můžeme dát takovou malou nápovědu ve formě toho, co už netypovat, přesně co neskoušet, tak. Protože to zaznělo.
3: Barometr grafiku Pohoda Izobary.
2: Uh-huh. Máte to?
3: Tak 16,5 tisíce máme pro vás teď ve hře na čísle 257-400-999.
2: Tak, tady Míra s Lubkou. Kdo tam? Hezké ráno.
4: Krásné ráno, tady Štefan.
2: Štefane, zdravíme. Štefan volá odkud?
4: Teď z Pelhřimova.
3: Tak zdravíme do Pelhřimova, my tak pro vás
2: do
3: máme...
2: Pelhřimova.
3: Přesně, prohlídně si krematorium. Tak, 16,5.
2: A k tomu tahle věta.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: No?
4: Pranostiku.
2: Zkusme to, 16,5 ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Ne,
3: ale je to hezký tip. Je to fakt moc hezký tip.
2: Mm-hmm. Ale není to
3: správně. Ale nic z toho, že jo? Tak to se omlouvám, ale pochvala tam byla, jo?
2: Mějte se krásně, naslyšenou. Pětistovka tady, takže 17.
3: Přesně tak, peníze, o které hrajete dneska dopoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: už je tady Miloš.
1: Hezké ráno, hezké
2: ahoj,
1: ráno.
2: Krásné ráno.
1: Hezké ráno, hezké ráno.
2: Já vždycky tady u téhle písničky mám takový divoký nohy, jo.
0: Protože... Máš divoký nohy?
1: No. Pozor, tady. To je výborný výraz. Mám divoký nohy. No.
2: Já jsem na ní stepovala, ale to už je strašně, strašně dávno.
0: A
2: ale...
0: je to pomalý na step. Tuk, tuk, tuk.
2: No, no, není úplně.
0: Tuk. Tuk, tuk. Miloš je odborník na step. Já se nastepoval, viď?
1: To... Ano, přesně, bylo nás doma hodně a jedna toaleta.
0: Jo, tady...
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na DEK.cz. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty budou teda. Je minuta po 9. hodině. Lucie Černá má zprávy.
5: Ano, hezké ráno. Vláda dnes projedná zpřísnění trestního zákoníku. Vyšetřování lednového útoku v obchodním centru v Hradci Králové je u konce. Bouralo se na D1 na Prahu. 3/4 hodiny si pak postojíte na Pražském okruhu. Vláda se dnes bude zabývat přísnějšími tresty za poškození životního prostředí. Jde o evropskou směrnici, která se má promítnout i do české legislativy. Podrobnosti k tomu řekl Frekvenci 1 právní analytik Czech News Center Petr Dimon.
6: To znamená, zpřesňují se některé trestné činy, zpřísňují se některé dolní i horní sazby a zavádí se i nové trestné činy. Nejzávažnější nebo nejzajímavější nebo nejdůležitější změnou jsou dva trestné činy závažného poškození životního prostředí a závažného poškození životního prostředí z nedbalosti.
5: Kabinet Andreje Babiše dnes bude řešit i zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. Podpořit by mohl i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin a nejen do půlnoci v den zakoupení. Vyšetřování lednového útoku v obchodním centru v Hradci Králové je u konce. Kriminalisté navrhli obžalovat vazebně stíhaného cizince, který čelí obvinění z pokusu vraždy, výtržnictví a nakládání s dětskou pornografií. Hrozí mu až 20 let vězení. Útočník tehdy napadl teleskopickým obuškem a sekáčkem 28-letého cizince, který se bránil nožem. Oba byli pořezaní. Při konfliktu byla zraněna i náhodná 25-letá svědkyně. Cesta na pravěkém člunu po moři bude letos dalším unikátem. Badatelé poprvé vyrazí pohánění ručně poháněnou plachtou.
7: Jde už o 5. expedici v pravěkém dlabaném člunu z jednoho kmene. I tentokrát ji chystá tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z Archeoparku v Šestary u Hradce Králové. Monoxylon vyrazí na plavbu Egejským mořem v červnu, a to poprvé s replikou pravěké plachty. Tu z lipového líka vyráběli téměř celý rok nadšenci. Novinkou budou navíc repliky pravěkých pádel. Cílem této plavby má být ověření toho, jak velkou pomocí mohla být pravěkým mořeplavcům právě plachta. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Autobusem městské hromadné dopravy v Klatovech budou nově od července vozit všechny cestující zdarma. Jde o součást zrychlení a optimalizace dopravy ve městě. MHD zdarma zavedly v minulosti například i Frýdek Místek, Valašské Meziříčí nebo třeba Kolín. Většina velkých měst je pak nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem. Bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andreji Jermakovi, obviněnému z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit zhruba 66 milionů korun na kauci a vyjde z vazby. Píší to média. Ukrajinské úřady Jermaka podezírají z praní špinavých peněz při výstavbě luxusní rezidencí u Kyjova. U Kyjeva po vypuknutí obřího korupčního skandálu byl loni donucen odstoupit. Teď mu podle médií hrozí až 12 let vězení. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po 8 finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. V pořadí ATP pak klesl nejlepší český tenista Jiří Lehečka z 13. na 14. místo.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Na východě republiky dnes bude ještě doznívat déšť, jinak bude polojasno až oblačno, večer budou i místa s jasnou oblohou. Přehánky se odpoledne večer vyskytnou výjimečně. S vyšší pravděpodobností to bude na horách. Teploty porostou rychle nahoru. Nejvyšší dnes vyšplhají na 16 až 21 stupňů.
3: Sponzorem je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: A nehodu hlásí D1 na Prahu a velmi dlouhé kolony Pražský okruh.
8: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 15. kilometru D1 na Prahu. Okolo projedete pouze stoupacím pruhem. Počítejte se zdržením okolo 20 minut, ale může to narůstat. Do kolony najedete na kilometru 23. A 45 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Ruzině od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: A po zprávách v 9 už se můžete na Frekvenci 1 těšit na Miloše Pokorného. Má spoustu zajímavostí.
1: Dneska ráno, přátelé, máme pondělí. Já mám vždycky dobrou náladu, že tady Lucie, anebo Lucie. Tak máme pondělí 18. května. Nataši mají svátek, všechno nejlepší. No a my si standardně uděláme po songách takový lehký průřez, co se dělo o víkendu. A pak tady mám takovou zajímavost, která se týká hodinek. Ale vlastně můžeme se o tom bavit jako o nějakém principu, jestli jste někdy stáli obrovský fronty na něco ještě, než to takzvaně bylo v prodeji a u těch hodinek se to podařilo. Hezké reklamní tah. Tak hezké ráno, poslouchejte Frekvenci 1, já budu rád, když tuto hodinu strávíme spolu.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1. Radio Terminátor.

0: Takový stručný průřez toho, co se stalo od pátku, když jsme se naposledy slyšeli. Tak kde začít? Začneme asi u hokeje. Tak v pátek jsme to zvládli, to bylo zahájení, to jsme porazili Švýcary, to bylo fajn. No ale pak se nám to trošku zvrtlo a zadělali jsme si trochu na komplikaci, protože jsme prohráli s totálním outsiderem turné se Slovinci. No a teď nás čeká Švédsko a tady už musíme budovat, protože bychom se jinak velmi zkomplikovali situaci, ne-li teda, tedy, že bychom možná dohráli. Musíme dneska velmi fandit a držet palce, protože po tom pátečním startu byla velká, já to nechci říct jako postuda, ne, no, ale v podstatě jako velké zklamání pro fanoušky, protože prohrát ze zemí, kde je stovky registrovaných hokejistů, a říkám stovky a není těch stovek ani moc, tak to byl velký šok. No nicméně, děli se i další věci, byla finále velké ceny Eurovize, tedy Eurovision Song Contest, no a já musím říct, že jsem se nedíval, protože já jsem chytil předtím jeden večer, kdy mému vkusu teda nelahodilo vůbec nic a od té doby jsem to nenaladil, ale nechci to házet, jak se říká, do jednoho pytle, nakonec vyhrálo Bulharsko, my jsme skončili, tuším, na nějakém 16. místě, byl to 70. ročník, reprezentoval nás Daniel Žižka, ano, 16. Ale říkám, já jsem zrovna chytil nějaký ten čtvrtfinálový nebo co, a tam jsem opravdu vydržel asi půl hodiny a dál jsem to už nedal, ten můj hudební vkus je hold asi už někde úplně jinde. V každém případě gratulujeme Bulharsku, které zvítězilo a odneslo si tu hlavní cenu. No, pak taky Štefan Margita, sice předčasně, ale slavil v O2 aréně, nicméně vyprodáno Štefanovi gratulace, Monika Absolonová, Olga Luno, dokonce Ivana Chilková tam byla a další a velký koncert vyprodáno, takže Štefan si to užil a dokonce se vzpomínalo vlastně velmi, jak bych to řekl, velmi vizuálně i na Hanku Zagorovou, ale to chce vidět na nějaké fotce, byla vlastně přítomná, když to řeknu, a Štefan z toho měl velkou radost. No a samozřejmě byly i další věci a jedna z těch věcí, a na tu se podíváme za chvíli, byla, že jedna firma vyrábějící hodinky, které nepatří mezi ty takové ty jako úplně nejluxusnější, přišla s výborným marketingovým nápadem a vytvořila takovou mánii po Evropě u svých nových hodinek. Takže na to se mrkneme za chvíli, v každém případě. Dělo se toho docela dost, ale hlavně držme dneska palce klukům na hokeji, protože asi nikdo nechceme, aby jsme skončili takhle brzo. Hezké ráno.
1: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
2: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
1: Fakt?
2: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
1: Tak jedeme.
2: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
1: Kdo na to jde
2: od lesa, koupí auto od Esa.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

Tak přátelé, všichni jste asi někdy slyšeli o značce hodinek Swatch, takzvaný Swatchky, který se vyrábí už leta. Patří mezi takový ty hodinky, které prostě mají různé barvy a tak dále. Jak říkám, jsou sběratelé Swatchek, ale jsou to hodinky, které rozhodně nemůžeme označit jako je prémiovou značku. Prostě jsou to dostupné hodinky, kvalitní hodinky, ale nejsou to hodinky za 100 tisíce. No a právě tato firma se rozhodla to trošku oživit a vymyslela takzvaný luxus dostupný a udělali řadu, která se jmenuje Royal Pop. No a z toho se stala taková mánie, že ty fanoušci čekali před různými v obchodě New York, Milan, Londýn, Paříž a tak dále, Holandsku taky. A chtěli si ty hodinky koupit, protože oni se samozřejmě tím, že to je limitka, začali už rovnou přeprodávat. To znamená, že ta cena se vyšplhala už jako na hezkou částku, na to, že ty hodinky stojí standardně $400, teď se bavíme o těchto hodinkách, tak jeden pán je prodal už za $4000, což už je 83 tisíc, nějakých a půl tisíc. No a před obchodem strávil 5 dní, než se obchod otevřel, ale získali a prodal. Takže se z toho stala taková přeprodávací záležitost. No a jednak je to pro značku Swatch výborný marketing, protože samozřejmě o tom se mluví, dokonce některé obchody ani neotevřely, protože se báli z bezpečnostních důvodů, aby se tam něco nestalo. Některé otevřely, ale v každém případě všechno je natočeno, nafoceno a myslím si, že tento reklamní tah vyšel úplně skvěle. Pokud by vám je někdo nabít za $400, okamžitě kupte, protože dej se prodat za mnohem větší peníze. Ale proč jsem to dával do vysílání? Zajímalo by mě, jestli vy jste sami někdy kdy na něco takzvaně stáli frontu. Občas se stává, když je nový model mobilu, tak lidi prostě stoupnou do fronty, aby okamžitě měli, aby ho třeba zase prodali. Takže zkuste mi zavolat nebo napsat, zavolat na 25740 0929, napsat SMS-ku 736300444 anebo apka Frekvence 1, anebo můj Instagram. Jestli vy sami jste někdy na něco stáli fronty, kdo je dříve narozen, tak pamatuju, když se stali fronty na banány nebo na mandarinky, nebo na ty kubánský pomeranče, který nešli vymačkat. Takže pokud máte podobnou zkušenost s něčím podobným, volejte, pište, protože je vidět, že i v dnešní době, kdy je takzvaně všechno, tak se dá vymyslet reklamní tah takový, že se stojí fronty prostě na něco. Hezké ráno. Frekvence.

0: Máme půl desáté na frekvenci 1, Lucie Černá je tady. Já si musím zeptat, jestli Lucie někdy stála na něco fronty. Jakože, ne, teď nemyslím jako nákup, že si stoupneš do fronty, když...
1: Ale jo, to vlastně, já mám.
0: To má.
1: Já si vždycky vyberu tu nejkratší pokladnu, kde je nejkratší fronta a vždycky tam stojím nejdíl.
0: To je samozřejmě takový ten konzumní nákup, ale já spíš myslím, že třeba máš něco tak ráda, že si někdy na něco stála fronta. Jako jsem uváděl příklad, někdo má rád nový typ mobilu a chce ho mít okamžitě a v té první řadě, tak si jde stoupnout před ten obchod a nejen u nás, teda v zahraničí jsou lidi, co tam jsou schopní spát kvůli tomu. To je pro mě třeba moc jako nepochopitelný, ale chápu
1: ne,
0: třeba...
1: Jediný, co mě napadá, že jsem čekala ve frontě donedávna jako na chlapy. Jo, že jsem vždycky měla nějakýho jakoby vysněnýho hezkýho, který jsem, ale přede mnou byly dvě až tři.
0: Ano, čekatelky.
1: A na mě nikdy nepřišla
0: nada. Já myslím, že jsi měla větší čas na likvidaci konkurence, ale jako, na mě to je výborný. Ale na mě nikdy nepřišla.
1: Ne, nikdy, řada. Nikdy.
0: Tak to je jiná fronta.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O novinkách pojišťovny Direct.
4: Už dnes v 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: Hezké dopoledne, krátce po půl desáté a krátké zprávy. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí, nedostatek vláhy zase cibuly anebo košťáloviny. Bilanci dopadu jarního počasí na pole se zeleninou teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Zadlužujeme se čím dál víc. V prvním čtvrtletí roku 2026 vzrostlo zadlužení obyvatel Česka meziročně o 14% na 4,2 desetiny bilionu korun. Objem nesplaceného dluhu pak meziročně stoupl o 11% na 37,9 miliardy korun. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací. Basketbalisté Clevelandu v rozhodujícím sedmém utkání druhého kola playoff NBA vyhráli v Detroitu 125-94 a vyřadili Pistons 4-3 na zápasy. V semifinále, kam prošli poprvé od roku 2008, je čekají New York Knicks.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A ještě míříme na silnice.
7: S kolonou provozem na 15 minut počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova mezi 215. a 205. kilometrem. Se zdržením blížícímu se k 1 hodině počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Jesenicí a exitem Ořech. A na příjezdu do Prahy půl kilometru před Prahou po dálnici D5 se stala dopravní nehoda v levém jízdním pruhu. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 15 minutami navíc. I tady kolona končí u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Tak já tady mám naše ohlasy. Já jsem se ptal, jestli jste někdy na něco stáli frontu, pořádnou teda frontu, nemyslíme někde při nákupu, ale taková ta fronta, že prostě jako jdete po něčem tak, že je vám jedno, jak tam bude dlouho trvat. Tak píše tady zkrátka FI nebo FL, 24 až 28 hodin. Několikrát na stavebněny, tak to byly ty doby, kdy prostě opravdu se na stavebně nestálo, protože jste chtěli stavět a nebylo z čeho, rozumím. Dobrý den, Miloši. Ano, s manželem a našimi rodiči jsme stáli frontu na pračku Philco Ward. Od soboty do úterý. Spacák, karimatka. Kousek před námi stál Dušan Klein, režisér, pan Dušan Klein. To byl zážitek. Eva Anděla. Evo, rozumím. Byly doby, ano, kdy se stálo na spotřební elektroniku fronta, stejně jako se stálo na auta, že jo, na Škodovky, prostě pořadník a nebo na jiný značky vozu. Myslím si, že i u Tuzexu se stálo, když přišly zahraniční vozy, který každý chtěl a na který každý prasně scháněl takzvané bony, aby si prostě mohl koupit zahraniční vůz, třeba Fiata nebo něco podobného. Pak mi tady píše Martin na můj Instagram. Ahoj, nestál jsem tady na ty zmiňované kubánské pomeranče, ty znám jenom z doslechu, ale kdysi jsem byl fanda elektroniky, takže i na ten mobil jsem stál frontu, protože jsem ho chtěl mít jako jeden z prvních. Rozumím. Klára píše, ano, mý rodiče mi vyprávěli, že stáli na nákup vozu, zakoupení vozu, protože si chtěli vybrat barvu. Protože když jste přišli pozdě, tak ta barva už nebyla a tak ono těch barev tenkrát moc vůbec nebylo, ale každý chtěl mít z těch, co jich bylo málo, tu nejlepší samozřejmě. No, stále můžete volat na 257-400-999, SMSky 736-300-444 nebo apka Frekvence 1 namluvit rychlý vzkaz, který okamžitě pouštíme do éteru, anebo můj Instagram, protože nejen v dnešní době se dá stát fronta na mobily, nebo jak jsme zmiňovali jedny hodinky, které teď, jak říkají, mladí trendujou a každý je chce mít, anebo je prodat. I to je varianta. Stojí se fronta na něco a pak se to prodá se ziskem. Zkuste mi dát váš názor.
1: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
2: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
3: Nová série OnePlay Originál.
4: Simona Moniová.
3: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
5: Já se tě nebojím!
3: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
6: Girl, she worked the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste,

0: Tak mám tady vaše poslední dva názory nebo vlastně i příběhy. Zdraví Miloši, můj tatínek v roce 1974 z neděle na pondělí spal u Mototechny v Jihlavě na Škodovku 110 LS světle modré barvy. Byly tehdy dvě barvy, ještě okrová. Cena 54 tisíc a potom další noc na kufříkový psací stroj Konzul. To je bázne, to jsou jako opravdu příběhy. Jako já si to ještě pamatuju, že se to dělo, ale když mi to takhle někdo napíše a sformuluje, tak se opravdu jako bavím, na co se opravdu tenkrát stály fronty. Ano, rok 1974 jsem chodil na základku do druhý. Super. No, tak jo. Ahoj, v roce 2015 jsem stál 13 hodin ve frontě na kotlíkovou dotaci 150 tisíc. Tak je to tady. No a už tady mám Martičku. Marto, stála jsi někdy dobrovolně na něco jako frontu, že jsi něco chtěla a prostě byla to limitka třeba, ty jsi říkala, ne, já to musím mít.
1: Ale stála a na prestižky.
0: Neblbně.
1: Na prestižky, to bylo tenkrát Vlazarský,
0: no
1: normálně.
0: Prestiže.
1: Tam byl obchod a teda musím se přiznat, že jedna ta prodavačka byla nějaká známá od mýho táty. Mm. Takže řekla, že ať tam teda stojím,
0: okay,
1: že na mě určitě výjdou, ale kdyby náhodou, že mi teda radši jako jedá stranou. A já jsem tam stála v té frontě a zapomněla jsem, jak se jmenuje. A neviděla jsem, že to bylo to něco s nohou. A já jsem řekla, že paní Haxnová, ona se hrozně začala smát, že je Hnátková, ale že to nevěděla. Ale prestiže jsem měla, ale.
0: A byly bílý s modrým.
1: No samozřejmě, no, se světlem modrým, že ty byly nádherný. Já vím, že oni furt ještě existují.
0: Jedou furt. Ale název tenkrát, jaký víc? Máš prestiže?
1: Tak seš něco
0: jako
1: víc.
0: Jako seš úplně někde jinde.
1: A kdo je měl, ten byl Bůh. A teďko koukám vždycky, když jdu Korunní ulicí tady v Praze, tak tam strašně často je fronta. O víkendech až za roh, jo, třeba 80 metrů. A je to na koláče.
0: Na koláče.
1: Že tam pečou tak strašně dobře a ty lidi tam fakt stojí v tu sobotu
0: tak
1: ráno.
0: Tak dobrý, jo.
1: Ale
0: jo,
1: oni tam stojí ještě předtím, než se otevře, aby je měli teplý, aby je zbylo, protože oni, když vyprodají, tak zavřou.
0: Zavřou. No, je to nádherný. Ještě vlastně, když jsme vzpomínali na ty opravdu jako léta 70., tak já vím, že se v těch tuzexech jenom lidi brali džíny vlastně bez, ne, že by nechtěli velikost, ale když nebyla, tak je vzali stejně a pak se prohazovali
1: ano,
0: před krámem, že?
1: Ano,
0: jaký
1: ano.
0: Máš velikost, nechceš větší? No, výborný.
1: Já jsem stála furt ve frontě zase, jako maminka mě posílala nakupovat,
0: jo,
1: ale třeba říkala, nemáme toaletní papír.
0: Ovoce.
1: Já jsem chodila po celých Vinohradech, po celém Novém Městě, už jsem viděla, kde jsou ty drogéry a vždycky jsem mám nakoukla.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
2: za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DTH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
9: Teď se fotím já.
10: Řekni epet.
11: Nejdřív.

0: vyfotím vyúčtování. E-Pet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
1: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
0: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na e-pet.cz. E-Pet. Život s lepší energií již 20 let.
2: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Sekund po 10. hodině. Dobře naladěná Lucie Černá je na místě. Krásné
4: hezké dopoledne. Na hranicích se Slovenskem pozor na medvědy. Pokračuje soud s Dominikem Ferim. Kolony teď hlásí Pražský okruh i D5 před Prahou. V Bílých Karpatech, Javorníkách a Moravskoslezských Beskydech přibývá medvědů. Pohybují se v lesích na hranicích se Slovenskem. Vyplývá to z průběžně aktualizované mapy projektu Pozor medvěd, která sleduje evidované podněty veřejnosti z jednotlivých okresů Slovenska.
5: Samotní autoři mapy na webu Pozor medveď upozorňují, že údaje mají orientační charakter a neslouží jako evidence počtu jedinců, ale jako přehled o aktuálním pohybu a rozšíření této šelmy. Podle aktualizace k 11. květnu bylo v okrese Trenčín evidováno 15 letošních hlášení výskytu medvěda. Další medvědi se pohybují i okolo Žiliny či okresu Čadca a právě tyto okresy sousedí s našimi okresy ve Zlínském a Moravskoslezském kraji a právě v těchto místech se medvědi objevují taky. Turisté je můžou potkat i v okolí turistických stezek. Kládě Jakub, Frekvence 1.
4: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je znovu u soudu. Soudce dříve nevyloučil, že by dnes mohlo dojít i na závěrečné řeči celého líčení, které se zabývá případem dalšího možného znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015. Poslanec během dnešního líčení požádal o vyloučení veřejnosti. Soud ale tuto žádost zamítl. Feri následně zpochybňoval výpověď poškozené. Soudci ukazuje fotografie. Vláda dnes projedná zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Tu mělo Česko zavést už koncem prosince 2024. Hrozí mu tak žaloba a pokuta minimálně 3 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 73 milionů korun. Dopravní podnik v Brně dnes začíná instalovat výsuvné sloupky, které budou bránit vjezdu do centra. Zákaz vjezdu do pěší zóny řada řidičů nerespektovala. Město se proto rozhodlo jim průjezd zkomplikovat.
6: Výsuvné sloupky budou v Rašínově ulici před vjezdem na náměstí Svobody a v Masarykově ulici u nádraží. Vozidla MHD budou se sloupky dálkově komunikovat. Při průjezdu se tak sami zasunou. Kvůli instalaci začíná také výluka tramvajových linek číslo 4 a 9. Omezení se dotknou i ostatních spojů. Výluka potrvá do konce června. Martina Svobodová, Frekvence 1.
4: Turecko na zbrojním veletrhu Saha v Istanbulu představilo mezikontinentální balistickou raketu s doletem 6000 kilometrů. Je schopna zasáhnout nejen celé Řecko, ale taky východ Spojených států anebo Peking. Turecké ministerstvo obrany dodalo, že raketa, která je schopná letět 25 násobkem rychlosti zvuku, je stále ve vývoji. Gymnastér z Ruska a Běloruska mohou s okamžitou platností startovat v mezinárodních soutěžích bez jakýchkoliv omezení. Rozhodl o tom Výkonný výbor Světové federace na zasedání v Egyptě.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes nám nejvyšší teploty odpoledne vystoupí na 16 až 21 stupňů. Na východě země bude ještě doznívat déšť. Na severovýchodě a východě se zpočátku dne očekává velká oblačnost. Jinak bude polojasno až oblačno.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
7: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A kolony teď hlásí Pražský okruh i D5 před Prahou.
8: Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu se vyšetřuje na 23. kilometru Pražského okruhu směrem na Ruzini. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzini také na 20 minut mezi Jesenicí a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Půl hodiny naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 5. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc. I tady kolona končí u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Pardon. Něco hezkého začíná, něco hezkého skončilo a něco ještě hezkého začíná. Ale máte tu Martu Jakovou.
3: No, ale předtím se zpívala hezký písničku, že jo?
4: Ano.
3: Medvědi, medvědi, že turisti. Tak krásné dopoledne, to bylo jenom ke zprávám, že se v Bílých Karpatech objevují medvědi. Moje teta tam má chatu, tak doufám, že ji žádný medvěd nesežere. Nesežere. Tak Lucie Černá už odešla, už tady máme klid. Máme 18. května pondělí. Svátek má Nataša a přestože to není typický český jméno, tak běhá prej po České republice skoro 2500 Nataš. Ale koukala jsem se, že ten zdroj je 10 let starý, takže Bůh ví, kolik jich tady máme teď. Jinak já mám pro vás dneska takový speciální téma a to je líbání na pusu. Známe to všichni, já si třeba pamatuju, když jsem byla malá, tak se všichni opravdu i při pozdravu, při potřásnutí si rukou říct čau, já jsem Marta, čau, já jsem třeba Petr, že si prostě lidi dávali pusu na pusu. A bylo to takový normální, než jsem se odstěhovala do zahraničí, na to koukali jak blázně, jakože vy se všichni líbáte na pusu. A čím jsem starší, tím víc mi to je nepříjemnější. Teda samozřejmě ne od rodiny, od kamarádů, od kamarádek nebo tak, ale jinak jako cizí člověk nebo někdo, koho vídám jenom jako hrozně málo, aby mi hned vlepl pusu na pusu. Je to takový, nevím, nelíbí se mi to. A je to nehygienické, že? Jaký máte názor? Pište na 736-300-444 a koukala jsem, že už mi hodně píšete i na Instagram, kde k tomu právě mám příspěvek. Takže můžete psát, kam chcete, ale hlavně se vyjádřit. Prosím vás, dneska to je důležitý. Za chvilku mám pro vás to nejlepší z muziky, například R.E.M. Losing My Religion, ale teď už na vás čeká Ed Sheeran.
2: Co se děje?
7: S Martou Jandovou.

0: kapela Arjen, která bohužel už nehraje, ale u nás hraje dál na Frekvenci 1.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Já mám dneska takové ožehavé téma a to je, když někoho potkáte, seznámíte se nebo přijde návštěva a teďko, hlavně to tady dělají starší lidi, chtějí tu pusu na pusu. A já si pamatuju jako malý dítě, že jsem ty cizí vůbec jako nechtěla líbat, jo. A někteří ty dospělí říkali, ale no tak dej mu pusinku, Martičko. A Martička pusinku dávat nechtěla. Naštěstí jsme v té době, kdy líbání na tváře je vlastně jako úplně normální, úplně v pohodě, všichni to spíš chtějí. A dobrý je, že v ten moment, když se k vám někdo jako blíží s tou plnou pusinkou, a chce tu pusu dát, takže vy v ten moment, když natočíte tvář, tak švups, on se prostě nestrefí a přistane na tváři. A tak to má být, protože takový to povinný dávání pusu těm strejdům a tetičkám na přivítanou. No, musím říct, že opravdu moje vzpomínky říkají ne, ne, ne. Zajímavý, jak to je rozdílný ve světě, jo. Tak třeba ve Francii, v Itálii, tak tam se líbá už od jak živa vlastně, když někoho neznáte, ale nemusíte se dotýkat tvářema, ani jako to nemusí mlasknout. Je to takový, jakože ve Francii je dokonce vlastně tři pusinky, že jo. V Japonsku, tak tam je obyčejný obětí třeba mnohem intimnější, jo, než třeba ta pusa, jo, takový jako prostě ten dotek, taková ta blízkost si. Přitom člověk by si měl ctít, že jo, ctít i ostatních, takový to bezpečnostní, tu hranici prostě, jo, to soukromí, to si myslím, že to tak je. No a vy mi teda píšete hodně. Tady mám například, pardon, přepínám, krásný den, Marti, pusa na pusu jedině s těmi nejbližšími, muž, děti, maminka, jinak mě to přijde, pardon, nechutné. Krásný den a pusu na tvář, Kája. Kájo, já jsem absolutně s tebou, opravdu. Ahoj Marti, mluvíš mi z duše, nevím, kde se u nás vzal tenhle nešvar, ale i hned bych to zrušila, to pusování na tváře dokonce je nechutné, nejsme přece ve Francii, stačí podání ruky nebo se obejmout, hezký den všem, Lucka. Ono opravdu stačí se třeba jenom pozdravit, nebo co já někdy dělám, jako že se těch lidí dotknu, třeba jako na ramenu, že dám moji ruku na rameno, řeknu ahoj, jak se máš, nebo tak, ale ty intimnosti jsou někdy tak jako úplně zbytečný. Samozřejmě Marušku si pusinku furt. Jsem zvědavá, dokdy bude povolený jí pusinkovat, protože ještě mi to jako dovolí. Jinak tady píšete, na pusu ne, příliš intimní s cizíma. Tady běžně ne, ale jsou kamarádky, se kterýma si pusu na pusu dám. Eva, s nejbližší rodinou ano, ale jinak opravdu ne. S přáteli, klasicky na tváře, s ostatními vůbec. A u toho vůbec to zatím zanechám. Klidně pište i dál na 736 300 444, jestli to líbání teda na pusu. A hlavně nutili vás ty strejdové, taky ty chlápkové, pušinku, pojďme dát pusu, holčičko malá. Fuj. No nic, jdeme od nechutného k příjemnému. Za chvilku tady máme krásnou písničku od Miraje, to mám ráda, Vlci. No a potom třeba Mariah Carey, Without You. Trošku romantiky při pondělku. Přeju krásný poslech.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Martou Jandovou.
1: No dneska tady spolu řešíme líbání na pusu od různých tetiček, známých, strýčků a tak dále a tak dále. A ve mě k tomu píšete hrozně vtipný zprávy, mě to baví. Době, Martičko, líbání na přivítání k smrti nesnáším, píše Marcela. Já jsem to nejdřív četla blbě a myslela jsem líbání na přivítání k smrti, jsem si říkala. Je si děkuji, že když mi kmurám pusu na pusu, že vítám smrt nebo co. Jak dokáže člověk prostě, no, ta čeština je bohatá, no, jak to přečtete blbě. Píše Luděk, ahoj, můj syn je v pubertě, bude mu 14 a je v té fázi, že si po každé puse, třeba se mu nebo babičky, pusu utře. A to i když jí dostane na tvář. Jako když se to stane, že prostě někdo má najednou vlhčí rty a je to nepříjemný. Jako vlhkých rty chci mít po, jako fakt jako po líbání, jako i po intimním líbání, že jo. Prostě s někým, kdo mě sexuálně přitahuje, to potom se neutírá. No a samozřejmě napsal Jindřich ze Strakonic, který mě každý den potěší básničkou. Líbáme se na tvářičky, na tělíčka, na tlamičky. Líbáme se veselé kámoši i přátelé, slunka nebo mraky. Líbejte se taky. Jak pak s tím se kypaky? Zima nebo hit, líbejte se víc. Zdraví Jindřich ze Strakonic. Já bych tomu pouze přidala, líbejte se víc, přesně tak, ale taky milujte se a množte se. No ono to líbání samo o sobě. Já ho miluju. Líbání je pro mě jako nejvíc romantická věc. Taková prostě jako i fyzická, i chemická, víte, jak to myslím. Ale na pusu s cizíma lidma, já mám teda takovej trik, že teď koho prozradím a všichni budou vědět, že se s nima nechce dát pusu. Protože třeba ještě, když jsem zpívala v muzikálu, tak tam prostě jdete každý den a každý den třeba přijde prostě 50 lidí do zákulisí, kteří tam hrajou, nějak účinkujou nebo jsou v produkci nebo tak. A všichni si furt dávali pusu na pusu. Jenže potom najednou třeba byly takový ty chřipkový epidemie a vy prostě se bojíte, že budete mít rýmu, pak kašel a pak to prostě jako nezaspíváte, jo. Takže já jsem potom říkala, hele, prosím tě, dneska ne, jako já se fakt bojím, že budu nemocná a člověk se prostě nechce jít na jeviště, když nemůže zpívat, protože má to rýmu takhle, nebo ho to bolí prostě. A tak jsem zjistila, že když všem řeknu, že jsem nějaká nachcípaná, že mi ty lidi to posudát nechtějí, a pak se z toho stala výmluva. Takže je to takový prostě lepší. A nebo dám tu hlavu do strany. Tak, co tady ještě máme za zprávičky od vás? Tady napsala Karolína. Já si teda s každým dědou nemusím dávat pusu na pusu. Některý děda třeba nemá zuby. Za mě nemůže být urážka dát na tvář. My dáváme na každou. Navíc, že bych dávala třeba tchánovi na pusu, to mi přijde trochu divný. Že bych dala mamce na pusu a pak další část rodiny, jinak to trochu bych měla zmatek. Navíc dnes se ví, že třeba nejmenším dětem se nemá dávat přímo na pusu kvůli pozdější kazivosti zubů. Už se taky zjistilo a taky mi to přijde dost nechutný, aby každý oblizoval moje děcko. A pak na to já, která ho ňuňám víc než dost. Navíc víme, jak to je s kouřením a hygienou starších lidí. No, to je vyloženě moje téma, píše Karolína. No, je to tak. Je to tak. Musím říct, že taky jsem teda nechtěla, aby někdo dávala Marušce pusu na pusu. Čím mi to prostě přijde divný s tou pusinkou malým dětem. Přesně, co tam máme za bacily a chudáci děti, že jo? Oni se teda tím projít musí, ale tak chudáci dospělí, když potom to dostanou od všech ostatních. Já vám strašně moc děkuji. Ještě Lucie píše, jen manžel, dítě a pes. Díky za téma. Mám tady jednu zprávu ještě od vás namluvenou.
2: Je jako pátek super, o tom žádná. To si člověk cítí jako i volný a že může všechno a že má spoustu času, ale to končí tím, když se v sobotu ráno probudí a zjistí, že děti absolutně nerespektují to, že je volno, můžou spát díl. Zjistí, že vůbec nemá žádný čas, že je doma spoustu práce, rozdělá spoustu práce kolem zahrady, takže se těší na pondělí, až děti odvede do školy.
1: Máme dnes.
2: Bude mít klid, asi v klidu kafe, když přijdu domů z práce, jak si řeknu, no nic nebudu nic dělat, to nechám na víkend, takže se těším na pátek zase.
1: Tak a to jsem blbě naklikla, protože to byla zpráva zpátku, omlouvám se, ale vím, že i Pablinka se nerada líbá.
3: Ahoj Marti, u nás tohle to úplně nebylo, nebo aspoň co si pamatuju, tak spíš takový to voštípávání těch tváří a mazlení a to. Ale úplně pusu se myslím, že jsem nedostávala, nebo aspoň z toho nemám trauma teda. A já sama osobně to nepreferuju, takže nejsem na to zvyklá, nejsem naučená. Možná tak, že ho v dospívání nějaká ta pusa na tykačku, tak to bylo samozřejmostí, ale úplně kam příznivcem toho nejsem. Já když někomu přeju, tak je to bližší osoba, dáme si pusu na tvář, jinak prostě za mě stisk ruky, myslím, dostatečně stačí. No a doma to se doma ponudláme s dětma.
1: Ano, to se musí. Já moc děkuju za zprávu, za chvilku narozeniny a samozřejmě doprava. Jeďte opatrně.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně.
0: Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu se vyšetřuje na 23. kilometru Pražského okruhu směrem na Ruzyni. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni také na 20 minut mezi Jesenicí a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Půl hodiny naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 5. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc. I tady kolona končí u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní

0: Už tady máme narozeniny, já mám přání jediný, abych dnes v pondělí 18. května mohla někomu popřát jako live takhle do rádia, do našeho éteru a volám Haničce. Kolegyně Hanička od Martina, Michala a Davida. To znělo jako od Michala, Davida.
1: Prosím?
0: Dobrý, mluvím s Haničkou.
1: Ano, ano.
0: Krásný, dobrý, milá Haničko, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože máte narozeniny. Všechno nejlepší.
1: Ne, děkuji.
0: Mám tady přání od vašich kolegů, tady podepsali se Martina, Michal a David.
1: Ano, ano, to jsou oni.
0: Píšou, že jste nejnej kolegyně. A ještě tady píšou takovou smutnou věc, že je to naposledy, co tam jste s nimi, co s nima slavíte, tak z celého srdce vám chtějí popřát. Ještě otázka, jak to, že to je naposledy?
1: To spíš bylo myšleno, že kolegyňka odchází, já zůstávám.
0: Jo, tak, kolegyňka odchází. Takže vám naposledy přeje vlastně, tak tomu rozumím teď správně. No, tak, milá Haničko, ty naše úžasná, stále mladá, krásná, inspirativní a kreativní duše. Přejeme ti, ať máš stále úsměv na rtech, pevné zdraví, plnou peněženku, aby jsi mohla plnit svá přání a nepřestaň vařit a péct ty tvoje úžasné asijské mňaminy. Máme tě moc rádi, Martina, Michal a David. Máte se hezky dneska.
1: Jo, docela jo. Teď jsme měli dort, takže se máme dobře všichni.
0: A protože mám strašnou chuť na dort, jaký byl? Popište nám ho.
1: To byl citronový cheesecake.
0: Ježiš, mňam, mňam, mňam. A to jste upekla vy?
1: Ne, to právě pekla ta kolegyňka.
0: Mě takhle. To taky moc pozdravujte. Pozdravujte všechny. Mějte se v práci moc krásně a hlavně, ať jste šťastná. Jo.
1: Děkuju moc.
0: Tak jo. Haničko, mějte se nádherně.
1: Vy taky.
0: Nashledanou. Nashledanou. Další přání putuje babičce Jarušce k 70. narozeninám. Popřát mám hlavně zdraví, klid, pohodu a pevné nervy s dědou. No v tom věku člověk už, ale on je vlastně člověk, už se zvykne. No tady to všechno přeje Janina, Vojta a Karolínka. Tak to bylo babičce Jarušce a pojďme na ty slavné, těch je dneska strašně moc. Narozeniny slaví například skvělá slovenská herečka Emília Vašáriová.
2: Pepi, nechci tak snídaní, čaj, kávu, mléko, čokoládu nebo piva.
0: Rum! Rum! Ano, dáme si rum na Emilii Vašáriovou a tady se zrovna slyšeli ukázku z filmu Postřežiny, kde jí zpíval Pepino, že jo, Pepin. Dneska slaví narozeně také americký písničkář z Havaje, Jack Johnson.

To jsou písničky, co? Takový chillový na pondělí. Narozeně také slaví Karel Roden, režisér Zdeněk Troška, ale také tady mám ukázku za Oldu Říhu, který se také narodil 18. května. Katapult.

To jsou jména, co? Dneska slaví takže také herečka Sabina Raimundová, tady mám ještě Hanu Mašlíkovou a také, no, spousta, že hlavně vy určitě taky slavíte. Já vám přeju nádherný den, ještě jednou všem Natašám, užívejte, slavte.

0: Whitney Houston se přivítám, Robina, čau Robine.
1: Můžu ti dát pusu, pěkně ti vlípnout na
0: ale,
1: pusu.
0: Ale jenom vlhkou a trošičku s drobkama, prosím tě, jo. Fuj. Když seš krásný, mladý, tak jak jsem si představila ty drobky. Nebo takový, jak mají ty lidi, některý lidi přemluvení, takový ty bílý sliny v těch koutcích. O, jako se musím otřít rychle.
1: Ježiš, to je strašně jako nechutné. Ale je pravda, že teď jsem dojet vlastně salátek s tou majolkou.
0: No tak to bych ti pusu, no to bych ti pusu žádným přijde. Máš to na vousech taky.
1: A mám to na vousech. Je to, ježiš, to je nechutné, vidíš, že mám něco na vousech.
0: Já doufám, že ty budeš mluvit o něčem hezčím. Robine, přeju ti krásný vysílání všem posluchačům taky a těším se na zítřek. Sladkou pusu posílám.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tankování je teď docela rodeo. To centrum.

0: Europol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
5: Jasně po 11. zprávy připravil Ondřej Albrecht.
6: A já přeju hezké dopoledne. Vláda se bude zabývat tvrdšími tresty za ekologické havárie. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. A teploměr dnes ukáže hodnoty až kolem 20 stupňů Celsia. Vláda má dnes na programu zpřísnění trestního zákoníku. Tvrdší tresty by se podle evropské směrnice, která se promítne i do české legislativy, měly týkat poškozování životního prostředí. Více to pro Frekvenci 1 vysvětlil právní analytik Czech News Center Petr Dimun.
7: A jedná se o takzvané trestné činy, takzvaného ekocidia, to znamená závažného, velmi závažného, hrubého porušení nebo narušení životního prostředí, typově například ekologická havárie s velkým zásahem a s velkými škodami. V minulosti například se jednalo o otrávení řeky Bečvy.
6: Kabinet Andreje Babiše bude řešit také omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policie přiznal ke zmanipulování zápasu a přijetí nebo dávání úplatků. Uvedl to Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli. V kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise fotbalové asociace zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další potom v květnu. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné. Druhé nejvyšší soutěže potom Opavy a Chrudimi. Moldavské ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo ruského velvyslance v Kišiněvě, a to kvůli tomu, že jeho vzdušný prostor minulý týden narušil ruský dron, informuje o tom Reuters. Incident se stal 13. května, kdy Rusko podniklo rozsáhlý vzdušný útok na Ukrajinu, který zasáhl i její západní regiony. Ohradilo se proti tomu i Maďarsko a také Slovensko. České hokejisty dnes se čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin 20 minut nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Výběr trenéra Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou 4 nejlepší celky.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: Teploměr dnes bude kolem 16 až 21 stupně Celsia, na východě a severovýchodě jen kolem 13, na horách kolem 10. Bude spíš polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě místy můžou přijít také přehánky.
8: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
9: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: S menší kolonou počítejte před Brnem, je tam zúžení a pracuje se na silnici a proto se bude popojíždět v koloně mezi 213. a 209. kilometrem zhruba 5 až 10 minut. O něco horší je situace na Pražském okruhu, tam kolony začínají už na 77. kilometru a táhnou se až po 4. kilometr, dál potom ještě kolem 15. kilometru. Ve směru k letišti tak naberete zpoždění kolem půl hodiny, v opačném směru je to kolem 10 minut. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Robin Sobek.
5: Pojďme na to, Milánkové. 5 minut po 11. Je tady vlastně nový start nového týdne, pondělí 18. května. No a s tím do hry také vstupuje další díl posledního slova. Jestli to takhle můžeme říct, ale vlastně proč ne? Protože v podstatě díl od dílu nám taky roste bank posledního slova. A my už jsme na 17 tisíci korunách. 17 tisíc je aktuálně v banku. Budeme hrát o tyto peníze za bezmála půl hodiny. Dagmar Honcová mimo jiné prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Pokud přijdete na to jedním slovem, co to tak může být, peníze budou na startu nového pracovního týdne vaše. To vám můžeme slíbit. No a taky vám můžeme slíbit to nejlepší z muziky hned v úvodu. Vlastně dnešní oslavenkyně Sandra, taky Mil and Sugar, John Paul Young, anebo Michala Hrůza budeme hrát nejenom pro Emu, ale třeba i pro Natašu. Tak hezký den!
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Na pytlíku se semínkama bylo vysévat po posledních mrazech a kdo mi dá vidět, který byly poslední? Helena 58 chrudim.
3: To je hezká otázka.
2: Ale je to jednoduchý, přece to je ten svatý Martin na tom koni, ne?
3: No dobře, a
2: pokud... Po Martinovi už není sníh, nebo jak se to říká?
3: No...
2: Ale nevím, jestli je to ten Martin teda.
3: To nevím, jo, přijel Martin na bílém koni, ne?
2: Přijel Martin na bílém koni a pak už nesněží, anebo naopak.
3: Pozor, ale pak přijde pan Grát Servác Bonifác. A tebe taky jako kosa. A ty chodíš...
2: Počkej, párkrát Servác Bonifác.
3: To jsou ty tři králové, ne.
2: To nejsou, ale ty hlásej zimu, jako jo.
3: Pankrát Servác Bonifác, to jsou ledoví muže.
2: No takže ona se musí zeptat Bonifáce. Nebo ona jednoznačně se ptá, kdo mi dá vidět, který byli poslední.
3: Bonifác,
2: a odpověď je Bonifác.
3: Tak když se po cestě jako nepřehodí a nepřijde Servác jako hned po něm.
2: Třeba kdyby Servác musel si vyčůrat.
3: Jo, ty zdrží se.
2: A zdrží se, tak potom prostě posledního v řadě.
3: No ale vycházejme z toho, že Bonifáce, a když tak, kdyby Bonifác přišel druhý, tak on řekne, zamluvte ještě Servác, zeptejte se Serváce. On se zdržel.
2: Přesně, to jako když se chytáš taxíka. Já nejedu, vemte si toho za mnou.
3: Jo.
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
1: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
4: Byste viděli rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
1: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Řekněte to za Dagmar Honcovou. Ano, pokud správně doplníte i nedokončenou větu, tak vyhrajete právě teď na frekvenci 1 17 000 korun. Já připomínám, že Dagmar Honcová mimo jiné prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Pokud na to přijdete, tak ty peníze budou vaše. Volat můžete právě teď na 257 400 999. Držíme palce a jdeme rovnou hrát. A já jsem zvědav, kdo se dovolal při pondělku jako první. Koho tam máme? Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady je Míla.
2: Mílo, odkud k nám voláte?
3: Z Prostějova.
2: Tak dobře. Tak pokud to všechno dobře dopadne, Mílo, tak
3: no.
2: Z Prahy do Prostějova vyšleme rychlík dneska s penězi.
3: A to byste byli. Udělali radost.
2: Že jo, že byste měla radost. A
3: no jistě.
2: V tom rychlíku bude 17 000 korun, Mílo.
3: No vidíte. Mm.
2: Ale je zapotřebí, než se postavíte na nádraží, jo, do Prostějova, budete čekat na vláček. Se smějete. Ale to se všechno může klidně stát. Ale je zapotřebí předtím ty peníze prostě vyhrát.
3: Víte, jak se to říká.
2: No?
3: To by se to štěstí muselo unavit a sednout.
2: Sednout na co?
3: Na vola, se říká.
2: Unavit a sednout na vola, jo?
3: Jo.
2: To je hezké, to se mi líbí. To se tam říká u nás Prostějově?
3: Jo, jo.
2: Dobře, tak jo. No, pojďme raději na samotnou hru, Mílo, než na to, co se říká v Prostějově a co se tam traduje. Třeba to všechno dobře dopadne. Připravená?
3: Ano.
2: Pouštím větu Dagmar Honcové, zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji
3: tušku.
2: A teď právě, Mílo, je tady ta chvíle, jo? Jestli pušku nebo tušku?
3: Tušku.
2: Tušku, aha, je. Dobře, tak jo. Já jsem si říkal, proč by vlastně Dagmar potřebovala pušku, že jo?
3: Rozhánět mraky.
2: No nic, tak pojďme zkusit, co nám udělá tuška.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
2: Ne, neudělala vůbec nic. To je škoda, Mílo. Dneska žádný rychlík nebudeme posílat z Prahy do Prostějova.
3: No vidíte to.
2: No.
3: Takže štěstí se neunavilo.
2: Štěstí se neunavilo. Zatím, ale dejte mu čas, Mílo, vydržte. A já rozhodně teď ještě řekněme, že můžu trošku tomu štěstíčku jít naproti a přidám tam 500.
3: Jo.
2: To je fér, ne? Zase.
3: Tak jo.
2: Tak jo. Tak bylo to parádní, teda já jsem se i pobavil s váma, zase někdy zavolejte, jo?
3: Děkuji. Mějte se hezky. Naschle.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Míla byla tak milá, no prostě parádní hra až na to, že to nevyšlo, takže v banku 17 500 korun, pokračovat se bude v 16:30 odpoledne u Vojty Zanou. Teď 4,5 minuty nebo skoro 5 minut po 12:30 aktuálně doprava.
5: Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni na 15 minut mezi Modlaticemi a exitem Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunele. 10 minut naberete na D1 u Holubic směrem na Brno mezi 210. a 205. kilometrem a porouchané vozidlo nepřehlédněte na 46. kilometru dálnice D11 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Freddie Mercury a Montserrat na Frekvenci 1 a jejich Barcelona. Máme minutu po 11:45. My se podíváme na jeden velmi zajímavý výlet. Já vás totiž sebou vezmu do jednoho historického motorového vozu, kterému se říká Hydra, a on v pátek poprvé vyjede na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati Stanvaldu až do Kořenova na Jablonecku. Vy můžete být u toho, pěkně si tu jízdu užít. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a černými pruhy. Zní to lákavě, že jo? Tak stačí už jenom nasednout a vyrazit. Jde o poslední z 25 vyrobených vozů ze série M296.2, určené právě pro vnitrostátní železniční provoz. A tento byl v roce 2004 modernizován na řadu 854, kterou České dráhy využívaly v modrobílé podobě i pro ozubnicovou trať na Jablonecku. No a to zásadní, v pátek odpoledne a večer bude takzvaná Hydra vozit cestující při muzejní noci pod Ještědem mezi Libercem a Kořenovem. Kromě ní bude při muzejní noci jezdit také parní vláček s lokomotivou z roku 1957 a historickou soupravou osobních vozů ze 40. let minulého století. No a cestující bude vozit mezi Kořenovem a polskou sklářskou Porebou. Tak už stačí opravdu jenom vyrazit a pěkně si to užít.

0: To nejlepší z muziky za chviličku, pravé poledne budou zprávy a po nich třeba buty. Je to tak, dáme si hudební demáček, bude také Eva Farná. No a další slibované zprávy za minutu, hezké poledne.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme, jsou tady na chvíli přesně 12. hodina, zprávy připravil Ondřej Albrecht.
6: A já přeju hezké poledne. Dominik Ferry dnes opět u soudu odmítl obžalobu ze znásilnění. Jednání mezi Teheránem a Washingtonem stále pokračují a se zdržením počítejte na Pražském okruhu. Bývalý poslanec Dominik Ferry dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 opět odmítl obžalobu ze znásilnění. 29-letý muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila.
7: Skutek se podle Ferryho nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň odmítl, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít závěrečné řeči. Ferry dnes požadoval, aby byla z jeho výslechu vyloučená veřejnost. Soudce Marek Bodlák to ale odmítl. Ladě Jakub, Frekvence 1.
6: Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus, třetí pak současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Havla za nejlepšího

0: prezidenta po roce 89 lidé považují dlouhodobě. Klaus byl v jejich hodnocení druhý i před rokem. Na podzim ho předstihla současná hlava státu, teď se ale Klaus na druhou pozici vrátil. Jednání mezi Teheránem a Washingtonem za zprostředkování Pákistánu pokračují, potvrdil dnes mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Irán se podle něj snaží o ukončení války, napsal Reuters s odvoláním na státní média. Americký prezident Donald Trump mezitím podle časopisu Fortune uvedl, že Irán se nemůže dočkat, až v mírových jednáních dohodu podepíše. Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním mistrovství světa se Švédy vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem dnes večer tak visí otazník. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty dnes budou kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na východě to bude jen kolem 13. Bude spíše polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku i zataženo. A odpoledne a večer se potom výjimečně vyskytnou přehánky, s vyšší pravděpodobností ale na horách.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Menší kolona je stále před Brnem na dálnici D1 od Vyškova. Zdržíte se mezi 213. až 203. kilometrem. A to zhruba 10 minut. Na Pražském okruhu je potom taky hustý provoz. Hned za sjezdem z D1 ve směru k letišti. Tam potom necháte zhruba 15 až 20 minut. S většími komplikacemi pak počítejte ale na silničním tahu 7 okolo Slaného. Ve směru do Prahy se zdržíte kolem půl hodiny. V opačném směru to potom bude kolem asi 20 minut. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, pokračuje Robin Sobeň.
3: Je tomu tak, 3 minuty po 12. Já začnu tím, že v roce 2019 měla v našich kinech premiéru komedie Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka s Jinkem Čermákem a Táňou Dykovou v hlavních rolích. A právě pro tenhle ten snímek natočila skupina No Name písničku I prokletí může být štěstí. Je to vlastně svým způsobem unikát, protože ji Igor Timko naspíval v češtině. No a my si právě tenhle ten song dáme krátce před 3/4 na 1 odpoledne jako připomínku jednoho ze 30 hitů, které No Name natočili během posledních 3 dekád. Jak už z našeho vysílání víte, No Name letos slaví 30 let od svého založení a 12. prosince to hodlají oslavit v pražské O2 aréně společně se svými fanoušky, to znamená s vámi. Takže před 3/4 na 1 tady u nás, exkluzivně na frekvenci 1 písnička I prokletí může být štěstí a zpěvák Igor Timko, který k ní jako vždycky připojí svůj krátký komentář. Máte se na co těšit? Do té doby třeba Brian Adams, Eva Farná, Kejna na za chvilku I filmový odborník. Hezké poledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je tady pondělní odpolední filmový odborník, máme čtvrt na jednu, volat můžete teď na 257-400-999 v případě, že si na startu toho nového pracovního týdne chcete odnést titul filmového odborníka. Pokud tomu tak je, tak se stačí dovolat a trefit naprosto parádní dvě filmové ukázky. Tak se těším na jednoho z vás, kdo tam, hezké odpoledne.
3: Zdravím všechny, tady je Simona.
2: Simona! A kam jede Simona, že je na cestách? Já to slyším.
3: Já jedu pro děti do školy.
2: Aha, takže takhle to je. No, Simčo, my si spolu dáme po obrovsky dlouhé době filmového odborníka, je to tak?
3: Je to tak.
2: Je to tak, tak super. Takže, a ty jedeš teda vlakem nebo jedeš autem?
3: Ne, jedu autem.
2: Jedeš autem, aha. Dobře, tak no. Jo. Tak hlavně opatrně, jo? A já ti k tomu budu pouštět dvě naprosto parádní ukázky. Hned ta první, to si myslím, že se pobavíš. Já ji miluju, myslím si, že nejsem sám a zní takto.
4: Zlatý civiloši, zlatý digi, zlatý adidy.
2: Všechno zlatý prostě.
3: Jo, všechno zlatý,
2: to je liška. To je
3: liška, no. To je... A já ten film zrovna úplně nemusím.
2: Aha, dobře.
3: Doby.
2: No.
3: Ježíš, jak se to může jmenovat?
2: Ale nicméně...
3: Tak já zkusím, no. Já zkusím Pupendo.
2: Zkusíš Pupendo a Pupendo je Simčo právě. Dobře! Ty jsi to trefila, ty liško jedna. Ty máš po čepici. No jako, na to, že to nemusíš, tak to je trefa do černého, že jo?
3: No to sice já nemusím, ale já registruju ty herce a ty filmy, ve kterých hrají, takže já mám film strašně ráda, já jsem filmový fanoušek a i když to nemusím, tak to znám.
2: Tak to znáš. Dobře, tak to tě šlechtí, tohle dělal vlastně Honza Hřebejk v roce 2003, je to krásná česká komedie, nebo samozřejmě můžeme říct krásná jak pro koho. Mě třeba Pavel Liška v tom filmu baví náramně, ale je to vlastně těma hláškama. Přesně, zlaté digi, jo, zlaté adidy a tak dále. Reprák hír, to všechno známe, že jo, tyhle ty hlášky. Ale v tom filmu kromě něj si zahrali Bolek Polívka, Eva Holubová, Jaroslav Dušek a vlastně další herci. Tohle je trefa do černého, ty máš jeden bod a my můžeme postoupit samozřejmě k další filmové ukázce, která bude spíš hudební.
5: Tak já pádím, cestou necestou, pět v Dejvicí,
2: Brně před šestou. Jedeš do Dejvic nebo do Brna pro děcka?
3: Ne, já jedu do Benešova, ale...
2: Do Benešova jdeš, dobře.
3: Ale to je těžký.
2: No není.
3: Protože ta písnička je
2: ve více filmech. No dobře, no, tak já si myslím, že to je zásadní píseň jednoho jediného filmu, hlavně...
3: Tak jedině Rebelové.
2: Jedině Rebelové a to, Simčo... Právě. Je taky správně.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: Teda musím říct, to je obrovská nuda s tebou hrát, jako fakt. Ty všechno víš, to není fér.
3: No tak, řekl jsi hudební, tak už potom jenom tohle, ale tahle písnička je ve více filmů.
2: No a ty si pamatuješ třeba názvy těch ostatních filmů? Já ne.
3: Já bych musela přemýšlet.
2: Jo, já taky. A to bolí.
3: Protože... Ještě mě napadlo třeba, kdyby tisíc klarinetů,
2: jo? Jako, mně taky napadlo, kdyby tisíc klarinetů, ale tam se to skládá z obrovské škály vlastně, jo? Jako té hudby, té muziky a tak dále. A tohle opravdu mám spojené teda s muzikálem Rebelové, no, především.
3: Já jsem si totiž vzpomněla na svou kamarádku, která to začala zpívat až po Rebelech a je to její nejoblíbenější písnička z toho filmu. A jakmile ona se trošku... Jak bych to řekla, společensky
2: unaví,
3: tak to
2: fíčí furt. Jo, no prostě se trošku ožere, tak zpívá, jo?
3: Je to tak. No. Ale zpívá jenom tohle písničko pořád dokola.
2: No jasně, a díky tomu, ale vlastně díky té kamarádce, společensky unavené, ty víš a znáš název Rebelové, že jo, tím pádem.
3: Je to tak, ale to mám ráda, film. Jo.
2: Zuzka Norisová, Honza Réva, Betka Stanková a tak dále, že jo?
3: My jsme v té době měli před maturitou, takže... A byl pro nás stěžejní film.
2: No době. Jo, no tak ty jsi ještě mladá, že jo? Protože to byl rok 2001. No.
3: To nevím, moje děti mi říkají v kuse, že jsem už stará.
2: No tak podle nich já už jsem úplný dědek. No nic, Simčo, hele, nechme toho, o tom jsem si nechtěl povídat. Ty máš titul filmové odbornice nebo filmového odborníka, je to úplně jedno, já ti budu hrát na cestu to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
3: No pro všechny, kdo poslouchají. Tak, a kdo ty ukázky znali a typovali se mnou.
2: A typovali s tebou, tak super, tak se zase někdy ozvi a určitě dřív než za rok a měj se krásně, jo?
3: Vy taky, děkuju.
2: Tak je,
6: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.

0: To nejlepší z muziky Simply the Best, Tina Turner na frekvenci 1, tomu říkám krásné zpestření toho pondělního odpoledne. Máme na chvíli přesně 12.30, to znamená, že za chviličku aktuální doprava, ale rozhodně slibovaných 30 let, 30 hitů a v hlavní roli Igor Tymko, frontman kapely No Name, ale přednost má Petr Jablonský.
1: Dobrý den, Bedřichu, tak s kým si popovídáme dneska?
2: No, že mám.
3: Ano, zdravím vás, pane Bedřichu, jsem připraven. Povídejte, na co byste se rád zeptal?
2: Koukáte na hokej?
3: No, tak koukám na hokej, ale popravdě řečeno bych raději oslep z nějakého pančovaného alkoholu, protože konkrétně včera teda nevím, jestli to bylo z alkoholu, ale chtělo se mi zvracet. Nic moc. S tím s vámi souhlasím, no. A vypil jsem u toho dvě flašky vodky.
2: Já 10 piv.
3: 10 piv a stejně to nepomohlo, vidíte. No tak co na plat? Co bychom jim popřáli, těm našim chlapcům?
2: Asi to zítra povede.
3: Tak zítra. Jo, to máme ty Švédy, no tak to máme jednoduchý. Když, hele, jako Slovince, jo, no tak, ale Švédy, tak ty dáme 1, 2.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: O novinkách pojišťovny Direct.
7: Už dnes v 16.40.
5: Jen na frekvenci 1.
8: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
9: Nová série OnePlay Originál.
10: Simona Moniová.
9: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
11: Já se tě nebojím!
9: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
7: Frekvence 1.
5: Doprava.
8: 10 minut naberete na D1 u Holubic směrem na Brno mezi 210. a 205. kilometrem. Poruchané osobní auto máme hlášeno odstaveno na 88. kilometru dálnice D5 na Rozvadov, projíždějte okolo opatrně. A ze stejného důvodu buďte opatrní, pokud jedete po D4 směrem na Písek. Na 59. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 30 let, 30 hitů. No Name Slaví a Igor Tymko
1: exkluzivně na Frekvenci 1
0: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
2: Ahoj, jsem Igor Tymko a dnes vám prezradím něco o pesničke I prokletí může být štěstí. Pre každého muzikanta je jednou z vysnívaných mét urobiť muziku pre film. My jsme mali to šťastie, že nás jeden z najúspešnejších filmov v histórii českej kinematografie, Poslední aristokratka, oslovil producent Ondřej Zima. Stretli sme sa v Prahe, pozreli si film a večer zhodou okolností nás na oslavu svojich narodenín pozval sám Karel Gott. Narodenín boli super, dobré jedlo, dobré pití a v ten večer nám napadlo, že človek sa najviac hecne, keď je sám v núdzi, presne ako vo filme Poslední aristokratka. Po vypočutí našej piesne producent filmu Ondřej Zima prehlásil, že na túto pesničku vo filme čakali. Už a vďaka Nolny sa aj dočkali. Film Poslední aristokratka zaznamenal fenomenálny úspech a my sme mali konečne filmovú titulku. Dnes špeciálne pre poslucháčov Rádia Frekvence 1 I prokletí môže byť šťastie.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.
1: Stáš se dál, až ti odpověď daj, že když jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: O novinkách pojišťovny Direct.
2: Už dnes v 16.40.
0: Jen na Frekvenci 1.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.

0: Wham a taky Freedom, to nejlepší z muziky. Budeme hrát i po zprávách Tonej a budou třeba Jeleni. A nebo taky Česný Hoax. No a zprávy, ty si ráno už za 3 minuty.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
8: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
10: 13 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A my přejeme krásné odpoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
11: A také hezké odpoledne ode mě. Přes třetina zaměstnavatelů očekává, že jim letos přibude zaměstnanců. V Česku stoupá počet medvědů, pohybují se hlavně u hranic se Slovenskem. A s kolonou počítejte na Pražském okruhu. Více než třetina zaměstnavatelů v Česku očekává, že letos proti loňsku jim vzroste počet zaměstnanců. Desetina podniků naopak předpovídá pokles. Firmám přitom chybí desítky tisíc lidí a nejčastěji jim u zaměstnanců schází technické dovednosti a kreativita. Celkem 61% zaměstnavatelů také nepředpokládá, že se v příštích 3 letech kvůli umělé inteligenci počet zaměstnanců v Česku zásadně změní. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce, do kterého se zapojilo přes 17 000 zaměstnavatelů. V Bílých Karpatech, Javorníkách a Moravskoslezských Beskydech přibývá medvědů. Pohybují se v lesích na hranicích se Slovenskem. Vyplývá to z průběžně aktualizované mapy projektu Pozor medvěd, která sleduje evidované podněty veřejnosti z jednotlivých okresů Slovenska.
12: Samotní autoři mapy na webu Pozor medveď upozorňují, že údaje mají orientační charakter a neslouží jako evidence počtu jedinců, ale jako přehled o aktuálním pohybu a rozšíření této šelmy. Podle aktualizace k 11. květnu bylo v okrese Trenčín evidováno 15 letošních hlášení výskytu medvěda. Další medvědi se pohybují i okolo Žiliny.

0: okresu Čadce. A právě tyto okresy sousedí s našimi okresy ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. A právě v těchto místech se medvědi objevují taky. Turisté je můžou potkat i v okolí turistických stezek. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Válka Spojených států a Izraele proti Iránu už stála firmy po celém světě nejméně 25 miliard dolarů, což je 522 miliard korun. A částka navíc stále stoupá. Podniky se potýkají s prudce rostoucími cenami energií, narušenými dodavatelskými řetězci a přerušením obchodu Hormuzským průlivem. Vyplývá to z analýzy agentury Reuters, která vychází z finančních zpráv zveřejněných společnostmi obchodovaných na burzách ve státech Evropy i Asii. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Spočítáme, že odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností spíše na horách. Teploty budou kolem 16 až 20 stupňů Celsia. V noci už potom bude spíše počasí beze srážek. Teploty v noci 9 až 4 stupně Celsia, na horách jen kolem trojky.
3: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: Kvůli hustému provozu se zdržíte na dálnici D1 od Vyškova ve směru do Brna na 213. až 200. kilometru. Celkem tam necháte asi 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu je potom kolona hned za sjezdem z D1 a pokračuje dál až po 19. kilometr. Celkem tam naberete kolem 15 minutového zpoždění. Podobně jako na silnici 7 v okolí Slaného ve směru do hlavního města na 23. až 19. kilometru. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
5: Pojďme na to. Já začnu sportem. Česká hokejová reprezentace bude právě dneska na světovém šampionátu napravovat nevydařený výkon a porážku proti Slovinsku. Soupeřem bude Švédsko, ale detaily budeme nabízet za pár minut se sportákem Alešem Svobodou. Do té doby nabídneme to nejlepší z muziky. V úvodu toho pondělního odpoledne 4 minuty po 13. Česný Hawks, Kelly Clarkson a nebo Jeleni. Hezké odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Chesty Hawks, The One and Only, na frekvenci 1 ve čtvrt na 2 odpoledne. Česká hokejová reprezentace bude právě dneska na světovém šampionátu napravovat nevydařený výkon na porážku proti Slovinsku. Soupeřem bude Švédsko. Ale detaily má pro nás sporták Aleš Svoboda. Hezké odpoledne.
1: Ahoj Robine, hezké odpoledne.
0: Tak jaká nálada v tom českém týmu po té včerejší porážce, nebo kdy to bylo, se Slovinskem vládne?
1: No, všichni v českém týmu dobře ví, že to byla velká bomáž. Slovensko patří k outsiderům turnaje na šampionátu, bylo historicky nejlíp na 13. místě. A také jejich výhra s Českem prvotřídní senzací pro celý svět. Hráči jsou si toho velmi dobře vědomi. Dobře ví, že to byla facka hodně bolestivá. A že si můžou touhle ztrátou zavřít i postup do čtvrtfinále, kdyby se to dál nevyvíjelo dobře. Ale je to, řekněme, na úrovni bojovného naladění. Mají teď 5 zápasů na to, aby zjednali nápravu. Mm.
0: Chystá trenér vlastně národního týmu Radim Rulík do toho dnešního utkání se Švédskem nějaké změny v sestavě?
1: Určitě budou, ale trenéři je zatím úzkostlivě tají. Čeká se, že určitě bude zpátky v sestavě Matěj Bliml, který při zápase se Slovenskem zůstal nečekaně na tribuně, což vzbudilo docela velký ohlas a velkou diskuzi mezi experty i veřejností. No a pravděpodobný je jeho návrat do prvního útoku místo Mandáta. No a čekám i změnu mezi tyčemi. Předpokládal bych, že se do klece vrátí večer Spartan Josef Kořenář, který odchytal první špíl, první duel proti Dánsku. Mm.
0: Švédsko na turnaji prohrálo s Kanadou a porazilo Dánsko, tak jak silný výběr na turnaji má?
1: No, Švédové v posledních letech neprožívají úplně nejlepší období. Poslední opravdu velký úspěch Švédů se datuje do roku 2018, kdy zatím naposledy vyhráli mistrovství světa. A tak se snaží letos udělat, měnit a dávají letos šanci i neokoukaným hokejistům, ale věří i zkušenosti. A tak je to letos takový mix. Je na turnaji 10 hráčů z NHL a hned to 13 nováčků na mistrovství světa. Svou sílu rozhodně mají, tradičně to Švédsko, nikdy se s nimi nehraje dobře, ale mezi ty největší favority na zlato, stejně jako Češi, ani Švédové letos nepatří.
0: A já už připomenu jenom to, že dnešní duel se Švédskem ve švýcarském Friburgu bude ve 20:20, tak můžeme držet palce a my se uslyšíme zase ve středu odpoledne, do té doby naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
2: Takhle to umí glosovat jen velkého.
4: To by se jako cukr.
5: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No, tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: To nejlepší z muziky Korona. Máme půl druhé odpoledne, před námi třeba Anaka nebo taky Sombr, ale taky se aktuálně podíváme, jak to vypadá v dopravě.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Silný provoz a zdržení okolo 20 minut čekávejte na dálnici D1 na trase Vyškov Brno mezi Holubicemi a Rohlankou. Na pražském okruhu budete popojíždět v hustém provozu od Jesenice až po exit Ořech. Osobní vozidla se zdrží 20 minut, nákladní vozidla musí počítat s více než půlhodinovým zdržením. A kolona vozidel se také tvoří na obchvatu Slaného na silnici 1/7. Ve směru do Prahy je 35-minutové zdržení, ve směru na Chomutov budete popojíždět okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnice dálnic Zuzka.
5: Frekvence 1.

0: Oh yeah, Sweet Harmony a taky to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Máme 1:45, hrát budeme samozřejmě dál. Erasure budou taky Ava Max. A ještě je tady jedna naprosto parádní pozvánka, než se pro dnešek budeme loučit a předávat si tady pracovní nástroje, což v našem případě jsou mikrofony. Tak vás sebou velmi rád vezmu směr Jindřichův Hradec, protože tam opět zaplní humor při Mezinárodním festivalu filmové komedie. A v kinosále Kulturního domu Střelnice čeká diváky od 23. do 30. května 16 projekcí i se setkání s tvůrci a herci. No a při tím slavnostním zahájením se mohou všichni zájemci sami zapojit do natáčení při filmovém workshopu. Myslím, že to bude víc než zajímavé. Festival tradičně zapojuje všechny své diváky, kteří budou moct zvolit nejlepší snímek festivalu. A ještě před zahájením je pro zájemce připraven filmový kurz. Takže to všechno si budete moct užívat od 23. do 30. května v Jindřichově Hradci. Takže klidně vyražte, ale my teď vyrazíme za tím nejlepším z muziky.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Zítra ráno za námi dorazí herečka, u které mě velmi mrzí, že nebydlí v Nelahozevsi.
3: Jo takhle.
4: Blbej for, to je jedno.
3: Ne, počkej, no. Dobrej for, vlastně dobrej for, ale blbý vedení. Nela Boudová bude s námi na Frekvenci 1.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: To nejlepší z muziky Razor a taky Always na Frekvenci 1 za chviličku, zprávy a pak Vojta s Janou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak co? Tak jak? Jo? Jde to?
1: Víkend super.
0: Takový pokec. Stačí tři slova. Ne, slovní zásobu máme, máme samozřejmě lepší, jo?
2: Ale víkend byl strašně pěkný.
1: Ty jsi vyčerpaný, potom vysílej, že?
0: No jasně, tak jako
2: když jsme měli víkend.
1: Já jsem byla na oslavě těch 70.
2: Jo, vlastně jo.
1: A bylo to dobrý.
2: Jo.
0: Počkej, ty jsi měla už 75, ne?
2: Vraž si ji sám.
0: Pořád mě ten humor nějak.
1: Ne, neopuští. Některý prefory jsou docela dobrý.
0: Že jo?
2: A tenhle to nebyl.
1: Já si mám nevím. Tak jdem na to.
0: Tak jo, tak čau.
2: Měj se dobře, ahoj.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Máme pro nás Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Rodičovský příspěvek zřejmě od příštího roku vzroste na 400 tisíc. Rozbruslení hokejové reprezentace ze zdravotních důvodů vynechal obránce Michal Kempný. A s Kolonou počítejte na Pražském okruhu. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc korun 800 tisíc. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou dnes beze změn schválila vláda. ČTK to potvrdil ministr práce Aleš Juchelka. Normu dostane k projednání sněmovna. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Podle průzkumu agentury Stemmark pak v žebříčku oblíbenosti následuje Václav Klaus. Třetí je současný prezident Petr Pavel.
8: Václava Havla si lidé cení dlouhodobě. Považují ho za nejlepšího prezidenta od roku 1989. Klaus byl v jejich hodnocení druhý i před rokem. Na podzim ho předstihla současná hlava státu. Teď se tak Klaus na druhou pozici vrací. Při známkování jako ve škole by současný prezident Petr Pavel dostal lepší trojku. Pozitivně lidé hodnotí Pavla za jeho vystupování na veřejnosti nebo reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. I dál platí, že lidé bez maturity mají nadprůměrně v oblibě Zemana, zatímco u lidí s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním dominuje Václav Havel. Ládě Jakub, Frekvence 1.
7: Irán zřídil nový mechanismus spravující Hormuzský průliv. Na sociálních sítích to uvedly Iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti a námořnictvo revolučních gard. Přesné pravomoci této nové struktury zatím ale nebyly zveřejněny, uvádí agentura AFP. Podle odborného časopisu Lloyd's List bude mechanismus dohlížet na lodní dopravu a vybírat poplatky. Lodě by měly povinně poskytnout podrobné informace o svém majiteli, pojištění, členech posádky a plánované trase plavby. Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním na mistrovství světa ve Friburgu proti Švédsku vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem tak visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje do pátečního duelu s Dány. Utkání základní skupiny B začne ve 20:20. Do první útočné formace ke kapitánu Romanovi Červenkovi a Lukáši Sedlákovi se tak vrátí Matěj Bliml, jenž v sobotu se Slovinci zůstal mimo sestavu.
3: Počasí.
7: A dnes čekáme teploty od 16 do 21 stupňů Celsia. V noci potom klesnou na 9 až 4 stupně Celsia. V noci bude polojasno až oblačno. Ojedinělé se můžou objevit také mlhy.
9: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno. Doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.

0: Frekvence 1. Doprava.
1: A pojďme ještě na silnice. Zdržíte se před Brnem na dálnici D1, a to na 212. až 206. kilometru. Zhruba 10 až 15 minut kvůli hustému provozu. Zdržíte se taky na Pražském okruhu, a to ve směru k letišti mezi 10. a 15. kilometrem. Asi 15 minut. Hustý provoz panuje už ale hned za sjezdem z D1. Asi 10-minutová kolona je v obou směrech na silnici 7 v okolí Slaného. A nepřehlédněte také dopravní nehodu na D8. Sjezd ve směru na Německo. Sjezd číslo 1, tedy hned za Prahou. Tak tam zastala dopravní nehoda. Opatrně, teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
2: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině, dneska je pondělí. Já tady koukám na ten hokej. Sledujete ten šampionát vůbec? Mě to nějak míní.
1: Jo, to jsem to sledoval.
3: Já jsem viděl Dánsko a ty Slovince jsem si nechal teda ujít a stejně to nedopadlo.
2: Prej, to bylo trapný, někdo mi řekl.
1: No. A to já jsem byl
3: jako 3-2 v prodloužení.
1: Oni prohráli hlavně v prodloužení a oni se Slovinci ještě neprohráli nikdy, víš, takže to je prostě proto tak jako to zabolelo. No. Jsem byl právě, že o víkendu u taťky a on dělal maso. Říká, já z toho cítím nějaký pivo, jako co to je? On, jo, to je pivo. Říkám, jaký? Slovinský. Protože po tom, co včera jsem viděl v televizi, jsem měl chuť ho vypít.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Vejsa Savinium na frekvenci 1, 14 hodin 10 minut, hezké pondělní odpoledne přejeme.
1: Já bych ještě vrátila k víkendu, respektive k pátečnímu večeru, kdy jsme byli na oslavě 70. naší jedný rodinný známý.
0: Ano, ano.
1: A bylo to na Vršovicích, což je taková část Havlíčkova Brodu, tam jsem se narodila, strašně dlouho jsem tam žila, pak jsem se odstěhovala, pak jsem tam se vrátila a všechny vlastně, všichni si tam tykáme a všem se říká teto a strejdo. Nebo aspoň jako, že za mýho mládí.
0: A to je docela zajímavý, i když jako možná ty Vršovice tam u vás, u Havlíčkova Brodu, fungovaly jako vesnice, že jo?
1: Protože no vlastně jo.
0: U nás na vesnici to tak bylo. Teta strejda, ahoj, všichni se tykali, ale ve městě bych to jako nečekal úplně. No
1: je pravda, že se to tam víc tváří jako na té vesnici. No, je to ale 15 minut do centra, jo, je to opravdu jako blizoučko. No ale co jsem chtěla podotknout. Setkali jsme se tam po X letech prostě s těma holkama, se kterýma já jsem trávila mládí. A pak byly samozřejmě ty mladší, že jo, a pak byly samozřejmě i ty starší, jako takže prostě, já nevím, holka, která byla o 5 let mladší, tak to byla ta mladěnka, s tou se tolik nebudem kámošit, a naopak ta o 5 let starší. A pak jsem si tak jako uvědomila, když jsme tam seděli, že najednou jsme vlastně všichni stejně starý. Jak se prostě po té 40 jako se hrozně přibližuješ tím věkem. Najednou jsme vlastně všichni stejně starý. A přitom jako, když jsme byli děti, tak to byl ten cucák, se kterým si povídat nebudem, že jo?
0: Nebo no,
1: to už si nemám co říkat, to už je velká, protože ta už se holí, že jo?
0: No,
1: ale jenom se tam holíme. Ne, tak to je jen taková myšlenka.
0: Jsem se chtěl zeptat, kde, ale nechme

0: One More Time na frekvenci 1, 14 hodin a 15 minut k tomu.
1: Mě o víkendu udělala jedna věc ohromnou radost. My jsme byli v sobotu, já jsem tady v pátek říkal, my jsme byli v sobotu na Světě knihy, na tom knižním veletrhu, tady v Praze na výstavišti.
0: Že lidi umí číst.
1: A ne, ale pozor, kolik tam bylo lidí. My jsme tam byli i loni a mám pocit, že letos tam bylo tak jako minimálně o polovinu víc.
0: Fakt?
1: Lidí. Že
0: to
1: bylo
0: skvělý.
1: Jako mnohem víc natřísknutý a hlavně kolik mladých lidí.
0: To je pecka.
1: A bavil jsem se tam s jedním člověkem, se kterým se tak jako známe, ne, že bychom byli přátelé, ale známe se. A on říkal, že on je jako třeba u nich v práci pověstný jako knihomol. Že on je šéf nějaký firmy a on si furt čte. On jde třeba se svýma podřízenýma na oběd.
0: A oni mu
1: něco říkají. A on je nevnímá, protože si během jídla čte.
0: Já jo. Hrozně závidím lidem, co umí číst. Já prostě nejsem ten typ.
1: Nejsi čtenářský typ.
0: Já vemu do ruky knížku a mě se chce spát. Mě to strašně unavuje prostě.
1: Aha.
0: Takže já mám prostě pocit, že mě to má udindat. A to ta knížka může být, já nevím, no. Já jsem naposledy přečetla nějakou...
1: Babičku.
0: Já už vlastně ani nevím, co jsem naposledy přečetla. Jo, možná nějakýho toho Hartla jsem četla.
1: No, no.
0: Jo, to jsem asi jako...
1: Ani třeba dala. Na dovolený prostě.
0: No a to je tam je přesně ten stav, že tam si lehneš na to lehátko, vemeš si tu knížku a vlastně můžeš vypnout, takže přečtu půlku stránky a spím, že jo.
1: A to je zase jako hezký, tak
0: no,
1: jako ale na víš, co zabere. Nemusíš
0: no, to
1: brát
0: jo,
1: nějaký
0: to
1: prášky,
0: jo. To jako, určitě
1: no,
0: nemusím, no. Ale jako závidím to lidem, kteří jsou prostě schopní třeba. Zrovna teďka ta na těch Vršovicích žije. Zdravím Martinu. To je moje vlastně rodinná známá a ta přečte za měsíc třeba 5 knih.
1: No, ale to je můj švagr.
0: Ten, to je šílený.
1: Když
0: a jedou,
1: na, když jedou na dovolenou, on má batoh plný knih.
0: No. Moje máma taky.
1: No, a když se potkáme třeba jako se ségrou, se švagrem a s mojí manželkou, tak oni dva si spolu neustále povídají o knížkách a vyměňují si je.
0: Ale víš, co mají vlastně skvělý? Tu slovní zásobu.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Lucie a Lenka Dusilová na frekvenci 1 je půl třetí.
1: Je tu Ondra, má pro nás zprávy, tak mu pojďme předat slovo.
2: Hezké odpoledne. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany Jaromíra Zuny dnes schválila vláda, jak řekl po jednání premiér Andrej Babiš. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v úterý opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 haléřů na 44 korun 43 haléřů. Naftu potom budou moci české čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 2 haléře, což je o 3 haléře dráž než dnes. A hostem presklubu dnes bude místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Romana Navarová se bude ptát na vztahy Senátu s vládou a zeptat se budete moct také vy.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A pojďme ještě na silnice, zdržíte se stále okolo Slaného na silnici 7. V obou dvou směrech to bude zhruba na 10 minut kvůli práci na silnici. Kolona je potom taky stále na Pražském okruhu ve směru k Ruzyni od 82. až po 19. kilometr. Necháte tam zhruba 15 minut. No a se zdržením počítejte ještě stále taky na D1 před Brnem ve směru od Vyškova. Kolona začíná aktuálně na 213. kilometru. Bez problémů se jede až za Brnem na 200. kilometru. Necháte tam zhruba 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Pravda nebo blábol, za chviličku příběh, který se buď nestal nebo stal, to se dozvíte na konci toho příběhu.
0: Tak si na to počkejte, o čem to dneska bude, tušíme.
1: Dneska už to bude o potápění.
0: O potápění, tak zadržme dech, máme na to 2 minuty.
1: Ty pím se pěkně trefil, bude to totiž od zadržení dechu.
0: No, tak hned po písničce.
1: Dejchá.

0: Leony na frekvenci 1, 4 minuty po půl třetí, pojďme si poslechnout příběh o zadržování dechu.
1: Já bych možná ještě, než nabídnem ten příběh, tak bych otestoval naše posluchače. Ano. Pojďme teď všichni hromadně zadržet dech. A schválně, kdo to vydrží, nejde.
0: Tak já úplně si jdu pod kres, aby bylo slyšet, jestli funíme nebo ne, jo.
1: Přesně si dechá. Ne, mám to nějak komentovat? Já bych taky měla mít zadržený dech.
0: Ano.
1: Ty byla, že kdybys to...
0: Co?
1: Kdyby si...
0: Ne, nepotřebuju, děkuju.
1: Nepotřebuješ, ne, dobrý, tak hele, stačí. Myslím, dobrý. Že 30 minut, 38 minut rozhodně nedáš.
0: Tak jsem nějaký perlolovec, nebo co?
1: Pozor, stala se taková věc. Potapěč, hloubka 90 metrů, pod hladinou, rutinní práce na ropné infrastruktuře. Mhm. Jenomže co se nestalo? Bouře. A ta bouře začala tu loď unášet. Bezpečnostní kabel, který tomuhle potapěči dodával kyslík, elektřinu a taky komunikaci, se napnul a v jistém okamžiku se utrhnul. Mm-hmm. Takže tam zůstal sám na mořském dně, úplná tma, neměl spojení se světem, s nouzovou zásobou kyslíku na pouhých pár minut. Pár jsou dvě.
0: No, jasně, no.
1: Když se k němu dostali dolů po 38 minutách, tak očekávali, že tam prostě bude ležet jako kamarád už bez známek života. Jenomže představte si, že ten člověk to přežil.
0: Seděl tam a říkal, kde jste?
1: Říkal, dodneska tenhle ten moment lékaře fascinuje, že prostě vydržel bez přívodu kyslíku neuvěřitelných 38 minut. Ono to teda bylo asi míň, vzhledem k tomu, že měl nějakou tu nouzovou zásobu, ale jako byla to třeba půl hodina rozhodně, jo. Dokonce si představte, že se natočil dokument k tomuhle zázraku.
0: No hele, takhle, lovkyně perel, že jo, ty perlolovkyně na východě, ty vydržejí na jeden nádech třeba 13-15 minut, to je dokázaný, jo.
1: No, ale to není 38.
0: A já vím, ale když je člověk jakoby v nějaký stresový situaci a ví, že toho kyslíku má málo, tak podle mě dokáže, vlastně tady ta úplně extrémní situace, to tělo přepnout do hospody. To je jako, když máš na telefonu úspornej režim na baterku, že jo.
1: Tak taky nehraješ Duolingo, prosím.
0: To i hudbu vypnete. Ne, takhle, tam je ještě důležitá věc. Proč si myslím, že je to pravda? Ono by se řeklo, no, tak proč prostě nevyplaval nahoru, za ty dvě minuty by to stihlo. Vím, že Kessonová nemoc, že jo, to by jako nepřežil.
1: No jasně, nazdar, čau.
0: Nepřežil by spíš.
1: Konec.
0: Já si myslím, že je to pravda.
1: Tak to tam pošli. Jana a Vojta na frekvenci 1. A není to tak dlouho, co se to stalo. Hmm. Stalo se to v roce 2012.
0: Aha.
1: Ten člověk se jmenuje Chris Lemons.
0: Ano.
1: A ten dokument, který vznikl, se jmenuje Last Breath, jako poslední dech. Vyšel v roce 2019 a zachycuje skutečný příběh tohoto potapěče. Zajímavé je, že používá reálné záběry a komunikaci z té nehody.
0: Jo.
1: Takže super dokument.
0: No tak vidíte.
1: Hmm. A pozor, dokonce jsem tady ještě se dočetla, že vznikla i hraná verze tady toho dokumentu, respektive tady té události s Woodym Harrelsonem. Dobrý, ne? A
0: tak to je super, ještě Woody Harrelson, toho já mám rád jako herce.
1: To jsem čikolka.
0: To jsi to krásně přečetla.
1: To jsem to krásně vymyslela. Tak tento příběh se skutečně stal a tohle je doporučení na pěkný film.

0: Jana Kerschner modrá a náš Fíla, který je podle mě teď rudý.
1: Tomáš Fíla opálený.
2: Frekvencí 1.
0: Takže hnědý.
1: Tome, jakou máš barvu? Ahoj.
0: Opaluješ se do hněda nebo do červena?
3: Tak prosím tě, asi spíš do červena. Ono přece jenom teď to jarní sluníčko už má sílu a člověk není zvyklý. Ale hele, vyrazil jsem dneska ven, protože to počasí tomu přálo a vyrazil jsem za největší sochou psa v České republice. Vůbec nemáte tucha, kde to je, vy?
1: Největší socha psa v Česku,
0: já to vím.
1: Kde žil Maxi Pes Fík?
0: No jasně. Počkej, to je v tom, to je v Kadani.
3: Ne.
0: Ne, ty nejsi v Kadani.
3: Ne, tam je Maxi Pes, no. Ale největší socha psa je na vrcholu kopce Hrádek, ten je u Ujezda, což je zhruba 4 kilometry od doma Žlic, jo. Aha. Takže se pohybujeme tady v té oblasti. A takže to je jako super. No, takže Chocko.
1: Chocko,
0: jasně.
3: Chockého psa.
1: No. Mm-hmm.
3: A hele, zajímavostí je, že tahle ta socha je tutá a dá se do ní normálně vlézt. A hlavou, jako tlamou toho psa, můžete vystrčit hlavu ven a udělat si fotku. Já tam to sám, takže já jsem si tuhle fotku dělat nemohl, jako Vojta, ten by se tam nedostal.
0: Já bych tě tam chtěla vidět.
1: Ježiš, my tu fotku chceme, vrať se tam a někoho popros, to bude prýma.
3: Když on tam nikdo nebyl, když jsem tam byl. Ale jako, Vojta by se tam nedostal, ale Janíky by se tam protáhla, jo?
0: Jo.
3: Jsem to jakoby hubenej a takovej dost vohebnej, což ty jsi. A fakt je to jako boží, jako stojí to za to, určitě výlet s dětma, perfektní
0: no,
3: příroda. A navíc jako obrovský čokol, to je jako nejvíc.
0: Tak kdo z vás měl hlavu v tlamě psa?
3: No jo, ale počkej, ono se tam leze z druhé strany, takže než jo, máte v tlamě, tak ji máte...
0: Z krku.
1: Pod vocáskem.
0: Tak děkujem za pozvání, to je jasný, jako tohle je lákadlo pro děti, jak vyšitý, že?
1: Takže ještě jednou, prosím tě, řekni ten kopec. Pamatuju si, že pár kilometrů od doma Žlic.
3: Ano, je to 4 kilometry. Od doma Žlic se nachází obec Hrádek a na vrcholu, nebo je újezd, promiň, 4 kilometry od doma Žlic je újezd. A nad újezdem je kopec, který se jmenuje Hrádek a na něm právě stojí tady ten chocký pes. Největší socha psa v České republice.
1: Ano, taková česká varianta trojského koně v podstatě. Ten byl taky dutej.
3: Ano. Mm. Ale nevím, jestli se do něj lezlo stejným směrem.
1: A taky jestli si mohli přes nozdry dělat fotky, že jo? No?
0: To asi těžko. Tak bych tam bylo víc, to určitě se někdo pobytoval. Každopádně mi děkujeme. Na sociální sítě se můžete mrknout a my se budeme těšit zítra, ne? Zase se uslyšíme,
3: no,
0: když se
3: stane.
1: Taky, Tome, ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.

pondělí nabídne už v 18 hodin televize Seznam nový seriál Domy jako nové, který můžete sledovat každý všední den ve dvojité porci epizod. Odborníci na bydlení pomáhají rodinám přeměnit zastaralé a nepraktické domy v moderní a útulné domovy. Ve 20.10 vás čeká na televizi Seznam komedie Hroši v Africe. Bud Spencer jako dobrosrdečný hrdina řeší konflikt mezi pytláky, turisty a ochránci zvířat po svém. Tedy s humorem i pořádnou dávkou síly. Exotické prostředí Afriky je ideální kulisou pro další dobrodružství slavného herce. Úterní večer od 20 hodin a 10 minut patří českému filmu Zlaté rybky. Napínavá česká kriminálka z roku 1977 vás zavede do světa prodejců drog, vražd, lží a také kamufláží. Kapitán Hora postupně rozplétá síť, ve které uvízly nejen ti, kteří drogy prodávali. Zlaté rybky jsou jednou z mála z indicí, které policie má. Vrah totiž při svém činu rozbil akvárium, ale zlaté rybičky pečlivě pozbíral a umístil do malého akvárka. Ve čtvrtek ve 20 hodin a 10 minut uvede televize Seznam klasiku Císařův pekař. Jan Verich v dvojroli císaře Rudolfa II. A pekaře Matěje rozehrává slavný příběh plný humoru, alchymie, dvorských intrik i staré Prahy. Dále hrají Nataša Golová nebo František Filipovský. Proměny domovů, exotická komedie i česká filmová detektivka. To je váš týden.

0: od M People.
1: Taky bude Michael Jackson.
0: A bude třeba i No Name.
1: A samozřejmě zprávy už za malou chvíli.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legendy.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A se zprávami je tu Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Rodičovský příspěvek zřejmě příští rok poroste, shodli se na to ministři. Jiří Prskavec se po neúspěchu v kánoji bude letos soustředit spíše na kajak. A se sdružením ještě stále počítejte před Brnem ve směru od Vyškova. Vyšší rodičovskou dostanou rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku. Na tiskové konferenci po jednání vlády byl podrobnější ministr sociálních věcí a práce Aleš Juchelka.
7: Dnes jednomyslně byla schválena novela zákona o státní sociální podpoře, to znamená navýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun, respektive když se do rodiny například narodí dvojčata, tak to bude 800 tisíc korun. Tedy tento rodičák byl navýšen o 14,3%.
6: Normu ještě dostane k projednání sněmovna. Vláda dnes také schválila, že novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Pro většinu Čechů je snazší změnit banku, práci nebo bydliště, než změnit zubaře nebo obvodního lékaře. Vyplývá to z průzkumu, který dnes představila ČSOB. Stěhování nebo změna zaměstnání tak paradoxně představují menší výzvu, než nalezení nového praktického lékaře. Průzkum také mapoval, co Čechům v různých životních etapách přináší radost. Ve 30 letech dominuje jako zdroj pozitivních emocí práce a kariéra. Po 60. roce ji ale plynule nahrazuje rodina. Policie obvinila 36-letého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Byl pod vlivem alkoholu a také drog. Za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví mu hrozí 3 roky vězení. Spolu s ním policie zadržela ještě další 3 muže, které ale propustila. Na síti X o tom informovala mluvčí policie Miroslava Glogovská. Vodní slalomář Jiří Prskavec se po neúspěšných nominačních závodech v kánoji bude letos soustředit na kajak. Cílem pro něj je mistrovství světa v Oklahoma City, které se uskuteční v roce 2028. Olympijský šampion z Tokia 21, který dnes slaví 33. narozeniny, vynechá i některé závody světového poháru, do kterého vstoupí v červnu v pražské Troji.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
6: V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle můžou přijít také mlhy. Teploty budou kolem 9 až 4 stupňů Celsia. Na horách teploměr v noci ukáže kolem 3 stupňů Celsia. Zítra potom počítáme, že bude 17 až 22 stupňů Celsia. Zítra bude spíš oblačno až polojasno. V Čechách místy můžou přijít také přehánky.
8: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A kolona je před Brnem ve směru od Vyškova na 213. až 209. kilometru. Zdržení aktuálně na 5 až 10 minut. Další zdržení vás potom potká na silnici 7 u Slaného ve směru na Prahu. Je to mezi 23. a 17. kilometrem několik desítek minut kvůli práci na silnici. No a kolona na 10 až 20 minut ještě stále taky na Pražském okruhu, pokud pojedete od jedničky směrem k letišti až po 23. kilometr. Tak především šťastnou cestou pokračuje Jana Avojta.
9: A to jsme my, dobrý den.

0: den.
1: Dobrý den, já mám jenom takový jeden fakt. V pátek, no, když jsem cestovala domů po D1, nevím jak ty, Ondro, ty jsi totiž taky cestoval.
2: Taky jsem to jel, no.
1: Já jsem byla úplně v šoku.
2: Já taky.
1: Já jsem to projela prostě, jak když... Já nevím, tupím,
0: jak nož do másla.
1: Ostrým nožem, no, projedeš
2: teplým másla. Nožem do másla.
1: Tak. Jako chápeš, já jsem byla úplně z toho šikovaná.
2: Já jsem to normálně musel zastavit na benzínce a půl hodiny jsem tam seděl, já se necítím blbě.
1: Ať nepřijedeš příliš čas.
0: Nedej bože, že by člověk přijel na čas, že?
2: Předneslám
1: to večer. Já jsem normálně úplně z toho byla opravdu perplex. Já jsem měla odsaď, jsem přijížděla na tu D1 a už jsem si říkala, tam se to trochu štosovalo. Říkám, no, klasika, dobrý, tak ještě jsem domů dávala teda echo, že přijedu asi o půl hodiny později. A ono to prostě furt jelo, furt jelo, furt jelo, furt jelo.
2: No.
1: Já mu to jede.
2: Já jsem byla na Slovensku. Ne, fakt jako dobrý, no. Jo?
1: No, jo, jo, jo, hele. Dobře, no, to dopadlo, no.
0: No, tak to je prostě skvělý, tak jež by to tak bylo každý den.
1: Není to tak zapeknutá dálnice prostě. A nebo se vědělo, že jedeme my dva.
2: Jo, jo, prostě všichni čuměli na hokej doma.
0: A to je taky možný.
1: A to je vlastně možná pravda, jo. No,
2: komu se nechtěl někam jezdit,
1: že jo. Provoz.
0: A nebo si všichni zastavili na té benzínce na tu půl hodinu, víš, aby taky neměli pocit, hele, že jsou tam moc brzo.
1: No, to je možná...
2: Že by ten hokej až takhle, myslíš, až tak jako?
1: Nevím, no. No nic, jenom jsem to chtěla pochválit, prostě pátek se jelo jako po másle.
0: Hokej by se měl hrát častěji, co by se líp jezdilo.
2: Zdravíme pana Rýdla z ŘSD, podle mě ne.
1: Posíláme písničku.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Lara Fabian na frekvenci na 15 hodin 11 minut. Máme tady v ruce účtenku a budeme dělat s tou účtenkou co?
1: Radost. Budeme vracet peníze.
0: Budeme vracet money, money, money.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Teď mi připomněla ten záznam toho vystoupení našeho bývalého prezidenta. Money, money, money. Jak spíval?
0: Zemana?
4: No.
0: Dobrý den, Jarmilko. Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jistě.
0: Vy jste to udělala hrozně pikaně. Vy jste napsala tady do toho doprovodného programu, teda dopisu. Lubko a Míro, nebo Jani a Vojto?
4: No ano, tak to musí být.
0: Ano, to jste udělala dobře. Tak každopádně pojďme k tomu, za co budeme vracet peníze, za co jste utrácela?
4: Budeme vracet za popelnici.
1: Vy máte novou popelnici, hezkou plastovou.
4: Máme novou popelnici, hezkou plastovou, zelenou.
1: Zelenou, jo. A zelená je na sklo snad, ne? Nebo na něco
4: takové? Ne, to my jsme si mohli vybrat, jakou si vybereme barvu.
0: Aha. Je pravda, že to je na chaloupku, tak ta zelená se tam bude hodit víc, že jo?
4: Ano, určitě.
1: Tak a kolik má obsah?
4: 120 litrů.
1: 120?
0: Tak to můžete vyhazovat odpadky horem dolem.
1: No. Máte víc než my máme 80.
0: Tak vy jste jenom tři. Teď nevíme, kolik je vás.
1: Nemáme chaloupku, že?
0: Nemáte chaloupku. No a cena je 899 korun na frekvence 1 vám ji vrátí.
1: Máte je mít.
4: No to je perfektní, moc vám děkuju.
0: Nemáte vůbec zač. Moc gratulujeme. A ještě, když teda je to chaloupka, je to taková ta echt chaloupka? Taková ta, když
4: ano,
0: tam, jo?
4: Dřevěnice.
1: Dřevěnice, hezká, jako roubená přímo, nebo prostě jenom dřevěnice?
4: Ne, úplně ta stará, ona úplně má asi 150 roků.
1: Jej, Danánko. Takhle jako přesnou adresu ne, ale v jaký oblasti ji máte?
4: Je to dobrá u Frýdku Místku.
1: Aha, a tam je to hrozně hezký, tam jsou takový ty kopečky krásný. Je, to vám závidím.
0: Ano. Teda to popravdu.
1: Škoda, že je to tak daleko, přijel bych na kafe.
0: A schválně, máte tam pavouky?
4: Máme.
0: Máte, tak to ne, já nepřijedu.
1: Ale popelnici máte zaplacenou. Přesně, a to je důležitý.
0: Moc gratulujeme, mějte se krásně, zase
4: děkuji,
0: někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naschle.

0: Michael Jacksona Who Is It na frekvenci 1, 15 hodin 17 minut. O čem se s vámi dneska budeme povídat?
1: Vedli jsme takovou debatu, týká se to jídla, ač není teda pátek, tak to bude trochu o jídle, ale je to tak trošku jinak pojato. Jo?
0: Ano,
1: vedli jsme prostě s kamarádkama takovou debatu. Každá má nějakýho přítele nebo manžela.
2: Gratuluju.
1: No a padla tam myšlenka, jedna z těch kamarádek říká, já musím vařit každý den, protože ten můj nechce druhý den to samý jídlo. Jsem jako říkám, fakt.
2: To jsou vybíravci teda.
1: Si děláš srandu, no. Takže to si každý den musíš vymyslet jiný jídlo, nebo no nemusím jako vařit, ale můžu třeba jako přivést, nebo jako babička se postará, respektive maminka. Prostě chlap nechce jedno jídlo jíst druhý den, to samý jídlo. Já jsem si pak říkala, já mám štěstí. Ale... Vím, že jsi schopen jíst od pondělí do pátka čočkovou polívku.
0: To máš velký štěstí, no. No i když v případě čočkový polívky nevím, jestli je možné hovořit o štěstí.
1: Ne, luštěnina je zdravá, pozor.
0: Ne, je to zdravé.
1: Člověk by měl mít luštěninu aspoň jednou týdně.
0: A tak to samozřejmě ano.
1: Takže my to takhle vždycky se skupíme do jednou.
0: Jestli vám to nějak jako nenarušuje soužití, ale...
1: Ne,
0: ale...
1: my se známe dobře.
0: Ale takhle to přesně měli moje babička s dědou. Že děda vyžadoval k obědu, samozřejmě jako když byli trošku mladší, teďko už jako ke stáru už ne, ale že vždycky k hlavnímu jídlu měla být polévka.
1: Že musela být polévka.
0: Musela být polívka a hlavní jídlo.
1: No ale takhle. A, teď
0: a k večeři ne to, co bylo od oběda.
1: Takže nejet by prostě po druhý to, co bylo třeba k obědu.
0: Ne, on si to třeba dal jako druhý den, ale k večeři muselo být něco jiného.
1: Tak to je něco jiného.
0: No.
1: Nebo vlastně není, to je dost podobný, jako, ale každopádně prostě jsou tady takový rozmachanci.
0: Rozcapenci, normálně řekneme slovo rozcapení jsou.
1: Který si prostě navymýšleli, že jejich žena jim bude vařit prostě každý den jiný jídlo, protože nebudou přece jíst jeden pokrm dvakrát za sebou. A mě napadla otázka, protože jsou fakt jako takový, který to takhle mají a přijde jim to normální, dobře, jako jestli máte tu ženskou, která vám bude plnit vaše přání. Ale pak jsou tací, kterým to nevadí a jsou opravdu schopni prostě jedno jídlo jíst víc dní.
0: No.
1: Jo, tak prostě kam, do které skupiny patříte vy?
0: Já jsem jasně Bčko.
1: Asi to nebudem cílit vyloženě na chlapy, asi to bude možná i na ženský.
0: Samozřejmě.
1: Nebo tak, nevím, jestli vás doma vaří muž.
0: Třeba jsou mezi našimi posluchačkami ženy, které vyžadují, aby muž vařil každý den jiné jídlo.
1: Jako já jsem vlastně, já vám řeknu jenom takový tajemství, jo.
0: No.
1: Vždycky, když jsem si hledala někoho jako do vztahu, jo,
0: no.
1: Tak mě strašně zajímalo, jestli umí vařit.
0: Takže tam byl na začátku vždycky takový dotazníček.
1: Čau. Prosím tě, umíš vařit?
0: Neumím. Tak čau. Pojďte nám napsat, jak to máte s ohřívaným jídlem
1: ano.
0: Druhý den.
1: Kolik dní za sebou jste schopni jíst jedno jídlo?
0: Instagram, Jana Knížková, Vojta Effler, frekvence 1.
1: Taky můžete psát na Facebook nebo na číslo 736 300 444.
0: Případně namluvit hlasovou zprávu do aplikace frekvence 1.
1: A těšíme se.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Muzika na objednávku. Musím to prásknout. Vojta si byl tuhletu muziku vyžádat u hudebního dramaturga.
1: Já jsem ho potkal tady před barákem a říkal jsem mu, já jsem to teď někde slyšel, proč to nehrajeme.
0: A on
1: mi na to řekl, já vám to tam dám, když o tom hezky promluvíte.
0: Tak o tom hezky promluv.
1: Prosím pěkně, tohle byli Travis. Why does it always rain on me?
0: A řekni to hezky.
1: Tohle byli Travis. Why does it always rain on me? Písnička, kterou mám tu ze moc rád a děkuju za ní.
0: A co ti připomíná? Nebo co ti evokuje?
1: Nevím, je optimistická a přitom tak jako zvláštně melancholická. Něco jako já.
0: Jsi melancholický optimista?
1: Ano, ano.
0: Nebo optimistický melancholik?
1: Oboje je možné.
0: A mě si prdlej.
1: Ondra bude mít zprávy za chvíli.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít. Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
3: Hezké odpoledne. Soud zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Žalobkyně tvrdila, že si i přes nesouhlas dívky sundal při sexu kondom. Verdikt ale není pravomocný. Veterináři ve spolupráci s policií a celníky odhalili v pražské tržnici Sapa auto nelegálně převážící potraviny v nevyhovující teplotě a také prodejnu s nelegální provozovnou na zpracování masa a masných výrobků. Hostem Presklubu dnes bude místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Romana Navarová se bude ptát na vztahy Senátu s vládou.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Stále je tu hlášená kolona před Brnem ve směru od Vyškova na 213. až 203. kilometru. Vlivem hustého provozu v ní necháte zhruba 10 až 15 minut. A další potom následuje při průjezdu samotným Brnem po D1. To je na dalších 10 minut. S komplikacemi ale musíte počítat i v opačném směru, a to ve směru od Prahy, kde aktuálně začíná kolona na 191. kilometru. 196. kilometr je už potom místo, kde se jezdí opět bez větších komplikací. Aktuálně je to taky na zhruba 10 až 15 minut, ale až na půl hodiny se můžete zaseknout na pražském okruhu ve směru od D1 k Ruzyni. Nejhorší je situace okolo 3. až 6. kilometru, kde budete stát opravdu desítky minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
4: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. Také úterní ranní minimální teploty budou ještě nízko a očekáváme i přízemní mrazíky. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví mezi 17 až 21. V hlavní roli ale budou bouřky. Bouřky mohou být doprovázené i přívalovým deštěm o intenzitě kolem 20 litrů na metr čtvereční. Zatímco ráno a dopoledne bude převládat jasno až polojasno, tak v odpoledních hodinách začne vytvářet kupovitá lokální oblačnost. Právě z té budou vyprávat přehánky a ojediněle se tvořit i bouřky. Jedna z květnových prognostik říká, že když se v máji blízká, tak si sedlák blízká. A to právě díky tomu, že bouřky jsou hodně bohaté na srážky.
0: My si dneska na Frekvenci 1 povídáme o jídle. Povíme se o tom, kolik dní jste schopni jíst jedno jídlo.
5: Proto jsem to měl zůstat.
0: Ne, protože jsme narazili tady na jeden takový nešvar, že se prostě objevují mezi námi smrtelníky tací, co prostě odmítají jedno jídlo jíst třeba druhý den. Že k obědu jim dáš řízek a druhý den toho nechtějí.
5: No to znám, no, takové případy, a nechápu to.
0: Tak ty tam nepatříš.
5: Ne, určitě ne.
1: Obřívané jídlo z předvčerejška, třeba nebo ze včerejška.
5: Běžně jsem schopný se uvařit třeba něco v pondělí a mít to jako k obědu k večeři, pak v úterý k obědu večeři, ve středu k obědu večeři a ve čtvrtek k obědu večeři.
0: neumíš vařit podle mě pro málo lidí. Jako.
5: Ne, tak ono je to jako ekonomické, že
0: to no to je jasný. No, a tak tam jde o to, jestli právě jsi schopen jako druhý den mít tu vepřový na houbách.
5: Ale samozřejmě, že to vepřový na houbách s rýží, tak to jako potom už teď čtvrtý den prskám. Když to je třeba mezi svátky a každý den mám řízek a salát, tak vůbec neprskám a jsem v pohodě i pátý, šestý den.
1: To jsem právě jako se chtěl zeptat, co ty lidi, jako, který nejedí druhý den stejný jídlo, nebo odmítají jíst druhý den stejný jídlo, co dělají přes svátky, přes Vánoce.
5: Takže se hodně vaří, no.
0: Pozor. Jako já vycházím z jednoho opravdu jako reálného příběhu a tam se prostě vaří i na svátky, i na Vánoce. Prostě tam se každý den vaří jiný jídlo.
1: No. Takže salát nezbyde.
0: Takže co dělají? No zbyde. Jo. Samozřejmě, že zbyde, že?
1: Takže to dojedí děti, ale pán domů má jiný
0: jídlo.
1: Podle
0: mě to je dojedí slepice. Jako. Nebo se toho neudělá tolik. Jako.
5: Tak to taky neumím, no.
1: No ze 4 brambor.
5: To je.
0: To dáš na chlebíčky.
5: 10 kilo minimálně.

0: Novinka o tebe Farné a Miraje, nebo Miraj, kapely Miraj, vzpomeneš si na Frekvenci 1. Já bych teď s dovolením trošičku odbočil od toho ohřívaného jídla a vrátil bych se k tomu, o čem jsme mluvili na začátku našeho dnešního vysílání, totiž o tom, jestli mladí lidé rádi čtou. Jo. Přišla mi totiž na to reakce tady.
1: No tak my jsme se bavili o tom, že ty jsi byl na nějakém veletrhu.
0: Já jsem byl na veletrhu.
1: A že ten veletrh byl plný mladých lidí, že no, tě to šokovalo.
0: No, že jsem byl jako rád, že mladí lidi jako si kupujou knihy a čtou. No.
1: A kupovali? Otázka je,
0: no, jestli kupovali. To je prodejní veletrh, že jo. A dokonce tam se stály i fronty třeba na autogramy, že jo. Ti autoři tam navštěvují ty stánky svých vydavatelů a je to taková jako velká společenská akce. Ale opravdu tam bylo hodně mladých lidí a měl jsem z toho radost. Tak mně přišla zpráva od jedné naší posluchačky, která je a řekla, že bohužel takové děti ve třídě nemá. A připojila k tomu referát z čtenářského deníku jednoho svého žáka nebo žákyně.
1: No, to jo. Nás by baví.
0: A je to ohledně babičky od Boženy Němcové. A zní to takto. Paní učitelko, prosím vás, co to mělo být? Já jsem něco takového popravdě čekal, jelikož jsem se na ten film koukal, ale bohužel skutečnost byla ještě horší.
1: To je reakce na babičku.
0: Ano, takže moje oblíbená postava, Viktorka, byla aspoň trochu zajímavá. V celé knize byla asi jediná akce, pokud šlo o toho kluka, co šel na vojnu. Celkově se mi kniha příliš nelíbila, protože byla nudná a celkem podstatně v ní chybělo napětí. Knihu bych doporučil lidem, kteří rádi vzpomínají na dětství, po případě lidem, co nemohou v noci usnout, anebo spolužečce Kamile. To je asi všechno, co mě napadá, doufám, že vám to stačí.
1: Referát k takovýhle...
0: K tomuhle národnímu takovýhle literárnímu pokladu, ano.
1: Tak ten dostal pochvalu asi tenhle člověk.
0: No to nevím. No.
1: A zase na druhou stranu, ale je to prostě názor, že jo?
0: No jistě, a evidentně to čet.
1: To nemůžeš vědět.
0: No, prolouskal se.
1: No. No. Dobrý, tak zdravíme paní učitelku.
0: Šťastná to žena.
1: Myslíš?

0: Frekvenci 1 a vrátíme se k dnešnímu povídání. Kolik dní za sebou jste schopni jíst jedno jídlo? Nám se tady roztrhla normálně úplně pytel.
1: Roztrh se nám pytel s risotem tady.
0: Tady píše Marcel.
1: Ano.
0: Stejné jídlo i druhý den, to není vůbec problém. A když je třeba navařený dobrý gulášek, klidně i třetí den. To je pravda, že u toho guláše čím víc dnů, tak tím možná lepší pokrm, ne?
1: Aha.
0: Neříká se, jak no, se tam rozloží
1: všechno. Co se týče vomáček a vomáčkových jídel, tak druhý den je to vždycky lepší.
0: No prostě to je pravda.
1: Ty chutě, jak se spojí, prostě. Jak je to čerstvý, není to ono. A nebo když ten guláš vaříš třeba, já nevím, 6-8 hodin, aby se jako hezky pomalu táhnul, tak to už jako jo, no. Ale druhý den je to vždycky lepší.
0: Ale počkej, a Marce tady ještě dopisuje, to je docela vtipný. No. Dokonce se mi stává, že si přes týden na meníčko dám klidně stejné jídlo, co bylo včera.
1: Jo? No tak když vám to chutná, co by ne?
0: Jste prostě nenáročný muž.
1: Honza píše, jím klidně 3 dny stejné jídlo. Ale vařím moc rád, uvařím, upeču, ugriluju naprosto cokoliv. Moc rád vařím pro svou ženu Janu, kterou moc miluji, i své děti. A uvařím jim vždy, na co mají chuť. Chlap by měl umět vařit, uklízet i prát, od toho ty naše ženy přece nejsou.
0: No chceš-li mít doma anděla, musíš jí poskytnout nebe. To jsem slyšela jako myšlenku, to se mi hrozně líbilo.
1: No, ano, a pak je z vás anděl, ale když vytíráte, tak padlej.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop music.

0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: No a budou zprávy s Ondrou za chvilku.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já 100% vím.

0: si kupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
3: Nová série OnePlay Originál.
4: Simona Moniová.
3: Tereza Ramba v životní roli, v příběhu, který změnil pohled na násilí.
5: Já nedělím boj!
3: Moniová, už teď pouze na OnePlay.
6: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Ondra Olbrecht ve studiu, hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Tresty za ničení životního prostředí se zřejmě zvýší. Soud dnes Dominika Ferryho zprostil obvinění z dalšího znásilnění. A s menší kolonou počítejte na Pražském okruhu a také u Brna. Tresty za narušování životního prostředí by se mohly výrazně zvýšit, a to až na 10 let vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, která také zavádí některé nové, včetně postihování tzv. Ekocid, tedy nejzávažnějších forem ekologických katastrof. Po zasedání vlády to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
9: Tato novela výrazně posiluje ochranu životního prostředí. Myslím, že se jedná o asi největší zpřísnění trestu za ekologickou kriminalitu, za způsobení ekologické újmy za poslední roky. Více jednání už nebude přestupkem, ale bude přímo trestným činem a zvyšují se i sazby právě v těch nejvážnějších případech, které Evropská unie nazývá ekocidou, kde ty následky nejsou lehce odstranitelné. Typicky může to být třeba ta havárie vlaku s benzenem, může to být i případ zapálení lesa jako v Národním parku.
8: Vláda také dnes schválila růst rodičovského příspěvku od ledna příštího roku. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc korun 800 tisíc korun. Obvodní soud pro Prahu 3 dnes zprostil bývalého poslance Dominika Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Ferry v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě ale nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. 29-letý Ferry vinu odmítá, trvá na tom, že skutek se nestal. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas, tedy Skvělé lidství, oznámil to dnes Vatikán. Podle něj se dokument bude zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Papež Lev XIV. Je v čele církve od loňského května, zatím nevydal vlastní encykliku. To je dokument považovaný za nejdůležitější z textů, které papeži vydávají. Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním na mistrovství světa ve Friburgu proti Švédsku vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem tak stále visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje do pátečního duelu s Dány. Utkání základní skupiny B začne ve 20 hodin a 20 minut. Do první útočné formace ke kapitánu Červenkovi a Sedlákovi se vrátí taky Bliml, který v sobotu se Slovinci zůstal mimo sestavu.
0: Počasí.
8: Teploty dnes v noci půjdou kolem 8 až 5 stupňů Celsia, místy na horách to může být kolem 3 stupňů. Má být ale polojasno nebo jasno, pršet by nemělo. Zítra potom čekáme teploty kolem 17 až 22 stupňů Celsia. Bude spíš oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a pouze ojediněle se přes den zítra vyskytnou přeháňky.
1: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: A pojďme ještě na silnice. Stále se držíte v koloně před Brnem na dálnici D1 a to ve směru od Vyškova. Začíná už na 213.

0: kilometru a celkově v ní budete popojíždět až po 198. kilometr přes 20 minut. V opačném směru je zdržení zhruba na půl hodiny až po 196. kilometr. Stojí to ale také za Brnem dál na Vyškov v tomto směru. Tam budete popojíždět také desítky minut, především ve zúžení hned za napojením z D2. No a na pražském okruhu je stále kolona a to mezi 14. a 20. kilometrem směrem k letišti. Tam je to asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana a Vojta.
1: 16. hodina je za námi, my si povídáme dneska o jídle, takhle netypicky při pondělku. Já jsem si ještě vzpomněla, pustila jsem si teď takový docela vtipný video. Dávali cizincům ochutnat český bramborák.
2: No, no. A
1: co?
2: Jedno z nejlepších jídel, co tady máme, že jo, samozřejmě.
0: Ty dobře udělaný.
1: Ondraku no. Ukazuje, kdyby byl jeden z cizinců. Máš rád bramboráky?
0: Jo, jo, mám.
1: A byly hrozně vtipný ty reakce. No. Jako vlastně z těch, já nevím, dejme tomu třeba 10 reakcí, bylo 8 jakože v pořádku. A úplně nejvíc tam byl člověk, který to prostě potřeba zakydat kečupem.
0: To byl Australan určitě. Já jsem to viděl.
1: Myslím, že to byl Amík.
0: To jo? Točili v Austrálii, tady tu sérii, to si pamatuju. Oni tam jako jedli mnohem víc jako další věcí.
1: No, já jsem viděla, že má ten bramborák, mě totiž zajímalo, jak se na to budou tvářit a vlastně si to vesměs chválej, protože bramborák je prostě dobrý.
2: Já jsem zase četl takovou rozvahu a to byla od Kanaďana.
1: No. Hmm.
2: Kanaďan dělal rozvahu na téma česká svíčková. Byla to docela dlouhá stať, ze který vyplynulo, že ten člověk nechápe, jak je možný jíst jídlo, jako jedno jídlo, který je předkrm, to znamená putná polívka, hlavní jídlo a dezert, to znamená brusinky se štáčkou dohromady.
1: Ale ono na tom něco je, jako, když se nad tím zamyslíš, tak vlastně svíčková ti nabízí úplně všechno. Že?
0: Tady to je chytrý, ne? Když kolik ušetříš jako nádobí.
2: Jo, máš to všechno, ale jenom tam chybí.
1: Jsi takový praktický muž.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Petr Kolečko a Michal Suchánek, stejně jako každý den i dnes, připraveni.
1: Ano, mají pro nás svoji rubriku Cože, ve které zodpovídají a odpovídají na vaše otázky. Pojďme na ně.
2: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Na pytlíku se semínkama bylo vysévat po posledních mrazech a kdo mi dá vidět, který byly poslední? Helena 58 Chrudim.
4: To je hezká otázka.
3: Ale je to jednoduchý, přece to je ten svatý Martin na tom koni, ne?
4: No dobře, a
3: pokud... Po Martinovi už není sníh, nebo jak se to říká?
4: No,
3: ale nevím, jestli je to ten Martin teda.
4: To nevím, jo, přijel Martin na bílém koni, ne?
3: Přijel Martin na bílém koni a pak už nesněží, a nebo naopak.
4: Pozor, ale pak přijde pan Grác Servác Bonifác a tebe také jako kosa. A ty chodíš...
3: Pan Grác Servác Bonifác...
4: To jsou ty tři králové, ne.
3: To nejsou, ale ty hlásej zimu, jako jo.
4: Pankrát, Servác, Bonifác, to jsou ledoví muži.
3: No takže ona se musí zeptat Bonifáce. Ne, ona jednoznačně se ptá, kdo mi dá vědět, který byl poslední.
4: Bonifác,
3: a odpověď je Bonifác.
4: Tak když se po cestě jako nepřehodí a nepřijde Servác jako hned po něm.
3: Třeba kdyby Servác musel si vyčůrat.
4: Jo, ty zdrží se.
3: A zdrží se, tak potom prostě posledního v řadě.
4: No ale vycházíme z toho, že Bonifáce, a když tak, kdyby Bonifác přišel druhý, tak on řekne, zamluvte ještě Servác, zeptejte se Serváce, on se zdržel.
3: Přesně, to je jako když se chytáš, tak si kap. Já nejedu, vemte si toho za mnou.
4: Jo. Jo.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Osborne. Pojďme se vrátit k dnešnímu povídání. Kolik dní za sebou jste schopni jíst jedno jediné jídlo?
1: Jíťa Soustý nad Labem píše: ahoj všichni v rádiu, sama se 4 dětmi jsem vařila za minimum královské hody. Většinou jsem vařila jídla tak, aby se dalo ještě převařit a udělat z něj něco nového.
0: Jste přemýšlela dopředu, vy jste prosíravá žena.
1: Jo, že jak uděláte topinky, ale druhý den je z toho kuřeno paprice.
0: Tak to jste kouzelník. Tady píše Petr: teď jsem se naučil vařit indické garam masála, můžu to od pondělí do pátku.
1: To je vynikající.
0: Jo. A co se týče teplé večeře, to je dost častý oříšek v rodinách. U nás musí být zásadně teplá večeře. Tady evidentně ještě odpověď na nějakou otázku, která padla. No a pak nám tady píše naše posluchačka Míša. Ohledně vaření. Manželovi v práci nevaří a já sice chodím s dětmi do školní jídelny, ale moc mi tam nechutná. Brávala jsem manželovi z naší jídelny, ale jemu se to taky časem nezdálo. Takže jsme se rozhodli, že nám budu obědy vařit. V pondělí máme ze soboty, v úterý máme z neděle, v úterý uvařím na středu a čtvrtek a v pátek se většinou odbědeme něčím jako knedlík ve vajíčku. Jo. Nedělá nám problém jíst 2 dny stejné jídlo. Třetí den už je ale moc.
1: Pozor, knedlík s vajíčkem, to je velký téma.
0: To já nemůžu. Ne.
1: My jsme se o tom bavili s Káťou Vavřínovou minulej týden, zrovna o tomhle jídle. No. Jak to zbožňujeme.
0: Vážně. No. Já si dokonce jsem vědoma, že jsme byli někde v restauraci a tím přátelé si to objednali, říkali, neudělali byste nám knedlík s vajíčkem. No tak koukala ta servírka, pak přišla a říká, no uděláme. A otázka padla, a kolik si zaučtujete? A myslím, že to má nějak symbolicky, jako je třeba nevím, do 60 korun možná.
1: No když, když ty vejce jsou drahý dneska. Děti, to je taky kategorie sama o sobě, ohledně jídla druhý a třetí den.
0: Jasně, no.
1: A pozor, Pepa Stachova píše, náš syn miluje kebab. Když jsme před 3 lety letěli do Turecka, řekl, že celý týden bude jíst jen kebab s hranolkama a opravdu 7 dní a 6 nocí jedl kebab k obědu i k večeři. Když jsme přiletěli do Prahy, ptali jsme se dětí, co si dáme k večeři a syn se zeptal, jestli u dálnice někde nemají kebab.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte

0: Vox a Dancing with Tears in My Eyes na frekvenci 1. Bude půl páté a po půl páté spousta peněz.
1: V posledním slově se nám to kupí. Dagmara Honcová nám přináší každý den 2000.
0: Ano, to je hodná holka.
1: A je to hodná holka.
0: To je jediná dáma, která přijde s předpovědí počasí, ještě nám to zaplatí.
1: No, zatím jo.
0: No, v podstatě jo.
1: Než to uhodnete, je tam totiž 17 500 korun.
0: A to by se vyplatilo takhle při pondělku.
1: To takže... by bylo kebabů.
0: Takže hned po zprávách.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jeho zástupci pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností, odůvodnil záštitu hrad. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček bude od středy na dvoudenní pracovní cestě v Itálii. Jednat by tam měl s tamními představiteli hlavně o energetice, vzájemném obchodu a investicích a další konkurenceschopnosti Evropy. A hostem Press klubu dnes bude místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Romana Navarová se bude ptát na vztahy Senátu a vlády.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Stále se držíte v koloně před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova, je to zhruba na 20 až 30 minut. Začíná už na 216. kilometru, na kilometru 196, tak potom kolona končí. V opačném směru je kolona, která začíná na 189. kilometru, vleče se až za Brno ve směru na Vyškov na 206. kilometr. Tam necháte i půl až 3/4 hodiny. No a 3/4 hodiny můžete popojíždět i na pražském okruhu ve směru k letišti od D1. Aktuálně je nejhorší úsek mezi 3. a 6. kilometrem. Tak především pevné nervy.
1: 257-409-99, volejte sem k nám do studia a voláte z jednoho jediného důvodu.
0: Abyste se dovolali do soutěže Poslední slovo, uhodli Poslední slovo a vyhráli 17,5 tisíce.
1: Tak držíme pěstě a do té doby muzika, která je fenomenální.
0: Dermot Kennedy a jeho optimistická píseň s názvem Pohřeb neboli Funeral.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Jirka Olomouc.
3: Jirko, tak my tady pro vás máme 17,5 tisíce, má to ale jednu takovou drobnou podmínku.
2: No, je to jen takový jako lehký úkol. Potřebujeme jedno jediné slovo a když nám ho řeknete, tak vám pošlem 17 500 korun.
4: Jo.
2: No,
3: výborně. Tak jdeme na to. Věta od Dagmar Honcové zní takto.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Co typujete?
4: Historii.
2: Pojďme zkusit, jestli to tam patří.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Škoda.
2: Děkujeme za pokus. Mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
4: Díky.
3: No a my přihodíme...
2: Cože to bylo za slovo?
3: Historie.
2: Jo, historie. Mně to normálně hned vypadlo to.
3: Každopádně zítra ráno s Lubkou a s Mírou 18 000.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Business Party na Frekvenci 1 právě teď a tentokrát to bude na téma pojištění.
1: Konkrétně o tom, jak se Češi pojišťují před nebo na dovolenou. Lze pojistit zážitky?
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a produktový manažer pojišťovny Direct, pan Filip Zavřel. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Blíží se sezona letních dovolených. Myslí Češi při cestování také na pojištění?
3: Češi na pojištění myslí a je vidět, že rok od roku více, takže to je dobrá zpráva, ale není to tak, že každý by se pojistil.
2: Jak jste na tom vy jako Direct pojišťovna? Máte jich víc těch smluv za loňský rok?
3: Nám se daří, vlastně každý rok rosteme zhruba o 30% na prodaných pojištěních, takže určitě ten nárůst je znatelný.
2: Čím to je?
3: Vlastně naše pojištění každý rok posouváme dopředu, přidáváme něco nového a vlastně reagujeme na to, co lidi řeší. Vidíme, že velkým trendem je cesta autem na dovolenou, to dlouhodobě převládá, zhruba 60% Čechů cestuje autem a my rozšiřujeme právě i to pojištění třeba na to, když se stane něco po cestě autem.
2: Co když jsem sportovec, amatérský anebo profesionální, zohledňujete to?
3: Jsme připraveni i na sportovní vybavení, které si třeba člověk sebou veze, to znamená, ať už je to v autě po cestě anebo potom v místě dovolené, tak i to lze pojistit do té částky, kterou to vybavení stojí.
2: Zjistil jsem na internetu, že dokonce sbíráte ocenění v oblasti cestovního pojištění. O co se jedná?
3: Jedná se vlastně o to, že ve soutěži Zlatá koruna a Finparáda se nám vlastně daří získávat zlaté medaile. Z toho máme radost, ne že by šlo o ceny, o to nejde, jde o to, aby klienti byli spokojeni, ale je to fajn, samozřejmě ocenění toho, že si někdo všiml, že to děláme dobře.
2: No hlavně to oceňují klienti i odborníci, což se stává málo kdy.
3: Je to tak, je to tak a to je skvělá zpráva.
2: Jaké máte novinky, protože každý přicházíte s novinkama?
3: Novinku, na kterou bych upozornil, je vlastně možnost pojistit si i třeba zážitky, které na dovolené plánujete. Dopředu si koupíte prohlídku muzea nebo vstupenky do opery nebo právě nějakou atrakci a pokud ta dovolená potom je třeba zrušená nebo v rámci té dovolené to nemůžete absolvovat, tak i na to se vlastně můžete pojistit a ty vstupenky pak proplatíme.
2: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal za Direct pojišťovnu její produktový manažer, pan Filip Zavřel. Děkuji, na shledanou.
3: Já také děkuji, hezký den.

0: DJ Bobo a everybody na frekvenci 1 je 4:45. Pojďme se vrátit do dnešního ranního vysílání.
1: Dneska ráno s Lubkou a Smírou vedl rozhovor herec, dabér. A je tady mám jenom příjmení.
0: Oldřich Heilig.
1: To je Olda,
0: jasně.
1: Olda Heilig.
0: Pozor, Olda Heilig, jeho hlas, až ho uslyšíte, pokud jste neslyšeli dneska ráno, tak hned budete vidět, kam si ho zařadit.
1: Ty dabéři to mají,
0: no,
1: že jo?
0: No, prostě. Ale to je třeba Michal Holán, mimochodem kamarád Olda Heiliga. Michal Holán a jeho hlas, ten, kamkoliv přijde Michal Holán, on je velmi hlasitý.
1: Jako musím říct, že Michal Holán už mi jednu chvíli lezl úplně na nervy. Jsem měla pocit, že co si pustíš v televizi nebo na všech tady těch platformách, tak slyšíš jeho hlas.
0: Máš pocit, že dobuje.
1: V reklamách, tyvo, jako všude.
0: To by, opravdu byla éra, kdy člověk jako měl pocit, že otevře máslo z ledničky a dobuje ho Michal Holán. No.
1: Že Holán nedí, chvilku dělat něco jiného. Třeba do rádia.
0: Ano, ale třeba Oldřich Heilig, dnešní ranní host, se přišel svěřit s jednou docela zajímavou věcí.
1: Oh.
0: On úplně změnil životní styl. On přestal pít alkohol a začal cvičit.
1: To je velká změna.
0: No.
1: To je ale bolavá změna.
0: A furt je to lepší, než kdyby to bylo opačně, kdyby přestal cvičit a začal pít alkohol.
1: Takhle byl by to hnedka zajímavější rozhovor, že?
0: No, co se týče dabování, tak samozřejmě ta otázka musela padnout, kromě jiných.
1: Hmm.
0: A Lubka s Mírou se Oldřicha Heiliga zeptali.
1: Jaká je největší hvězda, kterou kdy daboval?
2: Budu se asi opakovat, ale je to, nechci se na tom přihřívat polívčičku, ale když už se na to ptáš, tak je to Brad Pitt, kterýho jsem dobonal, samozřejmě dělá Míša Dlouhej, ale vlastně předělával si kdysi projekt, já nevím, kolik je to let zpátky, 6, 7 možná už, ve filmu Teče tudy řeka. A tam byl ten Brad Pitt poměrně mladý a Míša už byl na to poměrně, měl starší hlas, takže povolali mě, jakožto mladšího, podobného typa hlasově. Takže tam jsem si užil Breda Pitta, pak jsem ho dělal ještě párkrát, jako když byl jakože mladý, když se předabovávají vlastně ty věci znova. Protože je to bohužel jako levnější v dnešní době to předabovat, než to koupit ty práva, které jsou natočený.
3: Proto se to dělá, jo?
2: Proto se to dělá, no.
3: Tak to mě napadlo.
2: Takže je to smutný, ale bohužel je to tak, no. A možná to není jediný důvod, asi tam jsou jako složitý dohady, jako vykupování těch práv, no. Ale takže to byl Brad Pitt a tam jsem si ho velmi užil. Dokonce jsem za to tenkrát dostal cenu Františka Filipovského jako cenu diváků, tak to bylo takový potěšující, že tam to bylo opravdu milý.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

sama. Seber si to sama.

0: hladinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
5: Pěkné odpoledne. Ženy od července nebudou potřebovat žádanku na mamograf. Prezident je připravený jmenovat nového náčelníka generálního štábu a D1 směrem na Ostravu je průjezdná jedním pruhem. Ženy starší 45 let se od července objednají na preventivní mamograf přímo bez předchozí návštěvy gynekologa či praktika. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Všeobecná zdravotní pojišťovna o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Screening pojišťovny platí jednou za 2 roky ženám nad 45 let. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Uvedla na síti X prezidentská kancelář. Považuje ho za dobrého kandidáta. Návrh ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD dnes schválila vláda. Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, který by měl skončit na pozici v létě. Vyšší rodičovskou dostanou rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku. Na tiskové konferenci vlády byl podrobnější ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
6: Dnes jednomyslně byla schválena novela zákona o státní sociální podpoře, to znamená navýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun, respektive když se do rodiny například narodí dvojčata, tak to bude 800 tisíc korun. Tento rodičák byl navýšen o 14,3%.
5: Normu ještě dostane k projednání sněmovna. Německý kancléř Friedrich Merz dnes odsoudil víkendový dronový útok na Spojené arabské emiráty. Přisoudil ho Íránu. Dron způsobil požár u jaderné elektrárny na západě Spojených arabských emirátů. Radioaktivita ale neunikla. Merz na síti X opět vyzval, aby Írán usedl k jednacímu stolu. Záložník Luka Modrič nechybí v konečné nominaci chorvatských fotbalistů na mistrovství světa, přestože nedávno podstoupil operaci zlomené lícní kosti. 40-letý kapitán se může chystat na svůj 5. šampionát.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Noc bude bez srážek, ojediněle čekáme mlhy, teploty klesnou na 9 až 4 stupně. Zítra bude oblačno až polojasno, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 12.
7: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Komplikace stále hlásí z D1.
8: Dálnice D1 je otevřená na 208. kilometru ve směru na Ostravu. Důvodem je dopravní nehoda 2 osobních vozidel. Jezdí se jedním jízdním pruhem. Kolona se tvoří od 187. kilometru. A na dálnici D1 ve směru od Vyškova do Prahy počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 212. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
5: To byly zprávy, teď už jsou na řadě velké hlavy.
9: Tolik zajímavého si pro vás připravili tyhle 4 lidi.
10: Un, duo, trois, quatre.
11: Věděli jste, že nejvíc ošetrovatelů v zoologických zahradách na světě zraní a zebrí?
9: Já to typoval na želvu.
10: Že? Jako fakt, jo.
11: Fakt,
10: oni jsou takové agresivní.
11: Oni jsou agresivné. Mm-hmm.
10: Protože jim chceš prostě smejt tu černou barvu.
12: Nechceš jim převlíknout z toho pyžama.
9: A nebo nepřecházíš tam, kde jsou?
10: Tak přátelé, co budeme dnes řešit?
9: Zdeněk Troška má narozeniny.

0: No a taky máme...
1: Víš, prd,
2: soutěž.
0: Soutěž?
3: Chcete být? Chcete být?
0: Milionářem.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: A dneska je den muzeí.
2: A v španělské dědinke Guadalest mají v muzeu největší sběrku čoho? Ten počet je 2585 kusů.
1: Já myslím, že je někde slavné muzeum, kde jsou vibrátory.
2: No, tak to nie je ono.
1: Dobře, no, tak...
2: Je to něco, co má každý, no každý nie.
3: Osmiček.
2: Ale každý to doma většinou může mít na stole.
0: Popelník.
3: Solníček.
2: Solníček,
3: jako
2: ano.
3: Fakt,
2: tam je největší sběrka evropská, slanek a pepřenek.
1: Tak tam nepojedu.
3: Rozumíš tomu, že já jsem to uhodla.
0: A všimli jste si, jak já jsem ještě stará škola, že u nás vždycky všude a všude, všimněte si na starý filmy, stál popelník na stole.
3: To
0: neměl popelník, kde byla rodina, že? Byli jako kuřáci.
1: Tak to já ten svůj tip radši vynechám.

0: Zdeněk Troška má dnes 73.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Čeho?
0: Kameňáků.
2: Pan Troška se negativně vyjadřil k úspěšnej pohádke Jiřího Stracha Aniel Pána, Aniel Páně. Co se mu na tom nepáčilo?
3: Bylo to, že to nevymyslel on.
0: Tak bylo to málo užvaný.
4: Ne, bylo to málo barevný.
0: Málo se tam zpívalo.
2: Já si myslím, že je to taková věc, která možno kresťana urazí, ale do té pohádky to patří. Jemu vadilo to, ako je tam zobrazený malý Ježiško, který se hrá s Jidášem. On to považoval za nevhodné, protože Jidáš ho potom vlastně zradil.
0: Já bych měl teda možná ke Kameňáku taky jednu výhradu.

0: Víte, jak je velká Bratislava?
1: No.
2: Velká.
0: No normálně přes Dunaj. Velké
1: hlavy. Frekvence 1. A možno vás to bude zaujímať, pretože najväčším mestom na Slovensku, čo sa týka rozlohy, je samozrejme Bratislava. Ale ktoré mesto je na druhom mieste? Pomôžem, že aj keď rozlohou je druhé najväčšie, tak tam žije iba 3782 ľudí.
0: Takže som chcel říct Košice a to je blbina.
2: Piešťany.
1: A práve, že nie. Je to taký chytáči, ktorý na Slovensku ľudia ovládajú a už ho budete vedieť aj vy.
2: Martin.
1: Ne. Viete o tom, že...
0: Michal. Honza.
1: Kam cestujú najčastejšie českí turisti v lete?
0: Do Tatery.
3: Do Tatery.
1: A do jakých?
3: Poprad.
0: Do nízkych.
1: Do vysokých. A ono to je mesto Vysoké Tatry. A to mesto Vysoké Tatry to je Smokovec, Tatranská Štrba.
2: To je v tých kopcích, no.
1: A to vlastne celé dohromady...
0: Hrozne nacouráš.
1: To celé dohromady je vlastne Vysoké Tatry.
0: Takhle, ale chci vám říct, že v Žabkách se to projídá.
1: Dá.
3: Počkej, ale to tady nerozumím. Takže město se jmenuje Vysoké Tatry.
1: Ano, protože Bratislava rozlohou 368 hektarů, Vysoké Tatry 360. Iba proto, že vlastně celé to dohromady se volá Mesto Vysoké Tatry.
3: Vy máte všechno nějak jinak. A...
0: Vy máte ve městě medvědy.
4: Koho baví po ránu vstávat?
5: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
6: Čerstvé zprávy.
7: Jan Kraus a blondýna.
6: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
7: A v 8 dorazí i zajímavý host. Zítra ráno za námi dorazí herečka, u které mě velmi mrzí, že nebydlí v Nelahozevsi.
6: Jo tak?
7: Blbej for, to je jedno.
6: Ne, počkej, dobrej for, vlastně dobrej for, ale blbý vedení. Nela Boudová bude s námi na Frekvenci 1.
4: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok

0: Klasika.
1: Byla to taková soutěž, moderátorka byla hrozně agresivní.
2: Ne, počkej, chcete být milionářem, přece byl
1: Čech. Tak to je jiná soutěž.
2: Vy si pleteš, nejslabší máte padáka.
1: Takže chcete být milionářem, jiná soutěž. A potom to moderoval podle mě syn
3: Price, Hejma a Čech.
0: Čech, takže si dáme za chvilku panáka.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Dálnice D1 je otevřená na 208. kilometru ve směru na Ostravu. Důvodem je dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Jezdí se jedním jízdním pruhem. Kolona se tvoří od 187. kilometru. A na dálnici D1 ve směru od Vyškova do Prahy počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 212. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Bavíme se tu o soutěži Chcete být milionářem.
3: Dnes je to 71 rokov, čo sa vysielal úplne prvý milionár. Ale mám tu chlapíka, ktorý sa volá Charles Ingram. Britský podvodník, ktorý v roku 2001 odpovedal správne na všetkých 15 otázok a vyhral 1 milión libier.
2: Ty si řekl takový jedno slovíčko
0: podvodník.
3: Počkajte.
2: Má to ale?
3: Výhru nikdy nedostal, pretože podvádzal.
0: A jak? Ako?
3: Oni na to prišli, ale že tak úplne nenápadne.
1: Ne, kece, on videl niekam.
3: Jak prebiehal ten podvod, ma zaujíma.
0: To niekto, to počkej, niekto mu pomáhal mu, nebo si na to prišiel sám?
1: Niekto ze zákulisí mu dal ty odpovede.
3: Že jo? On mal v publiku dvoch komplicov. A ako to oni robili? Dostal otázku.
0: Zakašľali.
3: Každý z tých dvoch chlapíkov mal iný spôsob kašľa na odpoveď A, odpoveď B, odpoveď C a odpoveď D.
0: Ja si to skúsim.
1: A, B, za C, za D. Vyhral som.
0: A jak na to přišli
3: vy? On totiž přišel do zákulisí s tím jedním z těch z toho publika a on mu nadával za to hned se, jako že něco špatně zakašlal a oni jako, co špatně?
1: Jo, on se prozradil.

0: pojďme si typovat žijící ženu dle nápověd. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Takže legendy, mýty, okultismus, mapy, čísla, symboly, snáď vás kvůli mojemu imaginárnému světu hlava nebolí. Mágia, blesky, hromy, mám aj bakalářské diplomy. Hádajte, kto som? Žijem.
2: Tyjo, není to tak, Marhon.
3: Teď jsem to chtěl říct. Ale fakt jsem to nechtěl říct.
1: Ty, ale to by bylo dobré, ale ne,
4: tak to je...
1: Ten okultismus a ty blesky tam jsou docela důležité. Koho poznáte, kdo má blesk na viditelnom městě na těle?
2: AC/DC.
3: Harry Potter.
1: Takže kdo jsem?
3: Harry Potter.
1: No počkej, jsem žena.
3: Hermiona Grangerová.
2: Ne, Rowlingová.
1: Přesně. Rowlingová.
3: Ale dobrý jsem, co?
1: Že dobrý,
4: no. Jo.
2: Jak dobrý jsem, typujeme ženu a ty si řekl Harry Potter.
3: To je jedno, ne, dneska aha. Už to neplatí.
4: Ona může být i
3: unikorn. Gender.
4: Mohli.

0: Víte nějakou známou kaťáků?
1: Každý ráno sedají lidi do vozu, aby se z nich stala brzda provozu.
0: To byl text od Oldy Říhy.
2: No jasan.
0: Tyjo, a hlavně je to pravda. No.
3: Tak, Olda Říha má narozeniny.
4: Keď sa Olda Říha narodil, mohla ho mamička doma krmiť sunarom? Bol už na trhu?
0: To si myslím, že ne, protože Olda Říha to už je teda...
3: Kolik je Oldovi? 79?
4: Tyjo, počkaj, už má 78.
0: Tak ne.
3: Myslím, že nemohol. Nemohol.
4: Ale těsně. O dva roky. Sunar prišiel v roku 1950, Olda Říha 1948.
0: Takže on ho cumlal až na třetí narozeniny.
3: A ne, co třeba?

0: Raz, dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: Tak nějak jakože láska k blížnému svojmu.
3: Někteří lidé potřebují obejmout lanem okolo krku.
4: Já bych pojednou věděla.
0: Podvou.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
6: Mám tě rád, i když dělám chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
7: Ale i hity lepší.

0: Slovo dostává Katka.
1: Pěkný podvečer. V souvislosti s požárem výrobní haly LPP Holding v Pardubicích předá Polsko ke stíhání do Česka tři dříve zadržené. Jedná se o dva muže a jednu ženu. Všichni mají polské občanství. Obvodní soud pro Prahu 3 dnes zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Hostem presklubu bude teď po zprávách místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Romana Navarová se bude ptát na vztahy Senátu s vládou. A české hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Noc bude bez srážek, ojediněle čekáme mlhy, noční teploty budou mezi 9 až 4 stupni, zítra nás čeká oblačná až polojasná obloha, přes den se místy vyskytnou přehánky, ojediněle i zabouří. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 12.
3: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
1: A uzavírku kvůli nehodě hlásí D10.
4: Aktuálně uzavřená dálnice D10 z důvodu dopravní nehody osobního vozidla na 17,5 km ve směru na Prahu. Poslední sjezd dálnice je na 21. kilometru exit Řice. A k další dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním došlo také na dálnici D10 na 10. kilometru na trase z Prahy na Turnov. A další dopravní nehoda 3 osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 na 367. kilometru ve směru do Ostravy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
5: Přeji vám všem klidný podvečer. Hostem dnešního přetočeného Press Clubu je místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Vítejte, díky, že jste si udělal čas.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: My budeme mluvit nejen o vztazích mezi Senátem a vládou, ale také o aktuálních věcech. Ale možná pojďme se podívat nejprve na ty vztahy. Pane místopředsedo, vztahy mezi Senátem a poslaneckou sněmovnou, řekla bych, cítím to, možná mě opravte, jsou v posledních měsících velmi napjaté. Tak v čem podle vás spočívá hlavní problém té současné politické atmosféry?
6: Tak já nevím, nakolik jsou napjaté. Já jsem v Senátu 7 let a musím říct, že jsem zažil i s tou minulou vládou různé vztahy. Ale tak dobře, v Senátu máme jedinou součást a to je vládní klub ANO, tedy je to klub senátní, ale zastupuje tam vlastně do jisté míry hnutí ANO. Ten je třetí nejsilnější klub v Senátu, ale i z toho vyplývá, že většina Senátu může mít s vládními návrhy současnými problém. My se netváříme jako opozice, já jsem nikdy nebyl v žádné straně ani před rokem 89, ani teď, ale snažíme se v Senátu posuzovat ty zákony nebo návrhy zákonů věcně. Samozřejmě někdo může říct ano, čili od současné vlády, návrhy současné vlády vám nepůjdou pod nos, ale není to ten případ, snažíme se opravdu to posuzovat a věcně a bohužel i v Senátu za to sklízíme kritiku například od paní Mračkové Vildumecové, předsedkyně senátního klubu ANO. Takže já bych to možná stručně dokumentoval jedním případem. Pan poslanec Babiš jako poslanec navrhl, aby v kalendáři se objevil nový významný den, den české vlajky. Musím říct, že ten návrh byl ve sněmovně projednán v tom zrychleném režimu. Hlasovalo pro něj i celá řada opozičních poslanců a když přišel k nám do Senátu, tak jsme se o tom začali bavit trošku hlouběji, ne ve spěchu a říkali jsme, proč zrovna den státní vlajky, jednak teda pro nás starší a zejména ty, kteří známe historii, tak víme, že vlajka vlajkaři a takže to nebylo úplně košer téma za první republiky, ale takže jsme jaksi se tím zabývali a řekli jsme dobře, proč jenom vlajky, my máme 7 státních symbolů, tak zaveďme

0: do, jako přídavek ke dní české státnosti 28. září zaveďme den českých státních, den státních symbolů. No a sklidili jsme za to velkou kritiku, jak říkám, už od paní předsedkyně klubu, ano, že nechceme vyhovět a tak dále. Nám to přišlo daleko logičtější a připojit to k tomu dní české státnosti.
1: Na druhou stranu vždy, ale ta se mluví od vzniku Senátu o tom, že Senát by měl být pojistkou. Jak to ale může fungovat, když vlastně k vám přijde nějaký návrh, který prošel sněmovnou, přijde do Senátu? Vy vlastně nemáte moc možností, protože jde zpátky do sněmovny a tam je tedy teď vzhledem k poměrům jasně přehlasován.
0: Takhle, já o tom často mluvím na debatách se studenty. Oni se mě ptají na stejnou otázku. Ano, v případě těch standardních zákonů nás může sněmovna přehlasovat. To se dělo i za minulé vlády. Víte, jednou z důležitých rolí Senátu je taky opravář zákonů. Ty zákony k nám přicházejí z poslanecké sněmovny a přicházely často ve velmi nehotovém stavu, takže my jsme je třeba opravili, doplnili a vrátili zpátky, pak záleželo na sněmovně, jestli a nebo ne. Ale to, co je klíčové jsou ústavní zákony a volební zákony. A přes tyhle ty dvě kategorie v Senátu nejede vlak. Prostě. Tam musí souhlasit 3/5 většina sněmovny i Senátu, nelze je přehlasovat. A to je vlastně ta pojistka demokracie. Takové ty běžné zákony, tam to může být opravdu různé.
1: Abychom byli aktuální, tak já jsem vytáhla i dnes jednu věc, kterou bude projednávat vláda. A tam by pravděpodobně u vašeho senátorského návrhu připravované novely mohlo dojít ke shodě. A to je velmi zajímavé, hlavně pro nás řidiče. Vy navrhujete změnu parametrů pro vybrané výjimky a užívání komunikací, kde se dosavadní lhůta jeden den nově legislativně upřesňuje na 24 hodin, což přináší větší právní preciznost. Já to jenom přeložím. To znamená, když si koupím jednodenní dálniční známku v 10 hodin večer, ano, tak mě bude platit jenom do 24 hodin. To znamená 2 hodiny, nikoli tedy jeden den, když je jednodenní, což mi přijde tedy trochu zběsivé. Takže tady by mohla nastat shoda.
0: Určitě, ale víte, ta shoda, třeba shodli jsme se nedávno na návrhu zákona nebo změny zákona k regionálním volbám, k volbám do zastupitelstev. Tam jsme se shodli jednoznačně, byl to tedy senátní návrh zákona, ale v Senátu jsme s ním souhlasili a ve sněmovně taky prošel. Takže není to tak, že bychom posuzovali každý zákon jenom, hele, to navrhla vláda nebo sněmovna, tak to tady prostě vrátíme.
1: Naopak, kde se asi neshodnete, tak může být další věc, kdy vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Ty výdaje nad 2% HDP se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců, o tom se vlastně hovořilo minulý týden ve sněmovně. S oběma návrhy přišla ministryně financí a předlohu teď dostane k posouzení Senát. Tak jak se na tuhle změnu díváte vy a očekáváte v Senátu tvrdou debatu?
0: Já myslím, že ta debata bude tvrdá, ale věcná. Víte, já jsem nebyl nadšen ani za minulé vlády, když se snažila navyšovat zdánlivě rozpočet na obranu různými jinými výdaji. Já musím říct, že teď už to překročilo všechny meze. Z mého pohledu vláda nebo premiér hazarduje s dobrým jménem České republiky jako spojence v NATO. Nakonec tam zahrneme i nemocnici, která ještě nestojí, a budeme do toho dávat všechny možné lokální tratě nebo kousky silnic. Je to prostě nedůstojné. Takže tohle sem ani mě, ani mým kolegům předpokládám nebude líbit. Ale víte, všichni víme, že na podzim bude summit v Ankaře. Teď nechám stranou.
1: Tomu se ještě dostaneme. Vy tam
0: nechám
1: míříte.
0: Stranou, kdo pojede a kdo nepojede, ale v každém případě tam bude muset, ať tam bude kdokoliv, jak se říká, kápnout božskou, prostě bude muset říct, ano, budeme navyšovat a nebudeme to skrývat za jakési pofidelní investice, které do té vojenské oblasti vůbec nepatří.
1: Ostatně opozice kritizuje novelu rozpočtových pravidel i s tím, že může otevřít cestu k nekontrolovatelnému zadlužování státu.
0: No, já s tím zcela souhlasím, víte, při tom současném návrhu rozpočtu, když slyším paní Schillerovou, tak ta vláda překračuje podle mě všechna myslitelná ekonomická pravidla, dokonce i zákon o rozpočtové odpovědnosti, a já mám děti a vnuky a já nejsem nadšen z toho, že současná vláda přenáší tyhle ty dluhy a bude přenášet na třeba na moje vnuky. To je naprosto nefér.
1: Opozice už ostatně avizuje možnost obrátit se kvůli téhle novele na ústavní soud. Myslíte si, že ten návrh může být skutečně v rozporu a s těmi principy rozpočtové odpovědnosti?
0: Víte, já nejsem právník a nejsem ani specialista, ekonom, a nebudu předjímat, ale v každém případě, pokud budu ty důvody shledávat jako racionální, tak rozhodně budu podporovat tu stížnost k ústavnímu soudu, to podání k ústavnímu soudu, ale nevím, jak dopadne.
1: Hostem dnešního přetočeného presklubu v krátce popolední zůstává i nadále na Frekvenci 1 náš host, jímž je místopředseda Senátu profesor Jiří Drahoš.
2: Frekvenci 1 presklub. Každý den aktuální host.
1: Pane profesore, pojďme na další téma. Velkou pozornost vzbudilo dění kolem plánované cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila nad Tchaj-wan a zrušení některých letů. Jak celou situaci čtete vy? Je podle vás ten vztah Česka a Tchaj-wanu dnes opravdu citlivým geopolitickým tématem? Protože tam se tady bije jeden názor: Česko, Čína a Česko, Tchaj-wan.
0: Víte, já jsem byl na Tchaj-wanu poprvé v druhé polovině 90. let ještě jako vědec. Od té doby mám k Tchaj-wanu velmi, velmi přátelský vztah. Myslím, že to ty vztahy i České republiky s Tchaj-wanem jsou přátelské. Já samozřejmě respektuju, že jsou na neoficiální bázi, protože oficiálně vládní politikou stále zůstává politika jedné Číny. Takže, ale i v tomto směru je možné řadu konkrétních výsledků dosáhnout tou parlamentní diplomací, protože přece jenom u těch parlamentních složek je ta situace trochu volnější. Takže já v každém případě podporuju cestu pana předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, už protože jsem tam byl hodněkrát, a myslím si, že právě zase ta cesta může napomoci další spolupráci, která se v tomto směru vůbec nemusí a netýká vztahu s Čínou.
1: A jsme u letadel, respektive u schvalování vládní letky panem ministrem zahraničí Petrem Nacinkou. Řekněte, může to dopadnout tak, že tam opravdu poletí předseda Senátu s podnikateli komerční linkou?
0: No ne, to takhle určitě dopadne. Když si pan premiér, myslím, že pan premiér si vzal to právo veta, aby posuzoval, jestli nějaká delegace dostane letadlo vládní nebo nedostane, tak on řekl, že nikoliv. Pan ministr Macinka určitě za Senát a za pana předsedu bojovat nebude, ale pokud vím, tak už se připravuje, nakonec není to za dlouho, myslím za 14 dní, tam by tam měl pan předseda letět. Poletí komerční linkou, je to škoda, protože tou vládní by letělo s ním daleko větší množství podnikatelů, čili ta delegace bude omezenější, ale mám pocit, že nějakých 30 lidí poletí běžnou linkou Praha-Taipei, někteří další se tam dopraví možná jinak, takže víte, mně to připadá k smíchu. Já bych možná ještě zmínil, my jsme byli se senátní delegací nedávno v Římě a ve Vatikánu a žádali jsme o letadlo typu CASA, to není žádný vládní speciál, to je takový traktor, kde když letíte, tak si musíte dát špunty do uší. I to nám pan premiér zarazil, takže jsme tam letěli běžnou komerční linkou. Ono to bylo vlastně pohodlnější, ale bylo to samozřejmě o něco dražší, protože ty kasy musí nalítat určitý počet kilometrů a my jsme měli od armády svolení, že se jim to hodí a že to prostě jde. Tak když pan premiér chce být ten, kdo bude určovat letadlo ano, letadlo ne, tak já mu to neberu.
1: A jsme u dalšího problému, kdo s kým, kam, kudy do letadla. Jedná se o cestu, necestu pana prezidenta, a to na summit NATO. Jak vy celý tenhle ten spor vnímáte? Měl by tam letět i pan prezident?
0: No, v každém případě, podívejte, já to beru tak, že se jedna strana, a to ta vládní, jak se říká, šprajcla, a prostě vzala si do hlavy, tam prezident nepojede. Prezident i kdyby nebyl takovým specialistou na NATO, jako je pan prezident Pavel, že jo, i kdyby to byl jenom prezident takzvaně civilní, bez vojenské minulosti, prostě myslím si, že to je velmi špatný krok, vypadáme směšně a kromě toho pan prezident mnohokrát zdůraznil, že on by tam jel prezentovat české stanovisko, vládní stanovisko. On by tam nejel jako disident, který bude říkat to nebo ono. Takže za mě je to ostuda. Už jsem se o tom bavil s některými zahraničními kolegy a vlastně oni to taky nechápou.
1: A další téma, které velmi rezonuje ve společnosti, a to je spor kolem sudeto německého sjezdu. Jak vy ho vnímáte? Měl by se uskutečnit, nebo je to téma skutečně silné, společenské, nebo je to nějaký politicky vytvořený konflikt?
0: Víte, v době současných sociálních sítí, té medializace pomocí těchto kanálů, můžete vytvořit jakýkoliv předpoklad, nebo můžete vlastně se snažit lidem vštípit cokoliv. Já si osobně myslím, že celá ta akce Meeting Brno bude hostit studento německý nebo je z toho Landsmannschaftu, že to není ani tak naše práce. Já jsem dokonce ochoten věřit tomu, že na tom má samozřejmě Rusko a ruské dezinformační síly nějaký zájem. Oni jsou v tomhletom opravdu mistři a že tohleto vyvolali. Mě to připadá k smíchu, 81 let po válce sudeto německý Landsmannschaft ústy svého předsedy Posselta mnohokrát vyjádřil jasnou deklaraci a jasný postoj k takzvaným možným návratům něčeho a tak dále. Takže 81 let po válce tady dělat takhle hysterickou šaškárnu kolem toho, že by tam měl být Landsmannschaft v Brně, mně to připadá opravdu nedůstojné.
1: Poslední otázka. Pane Drolši, když se podíváte na současnou politickou situaci u nás jako celek, tak je něco, co vás v tuhle chvíli nejvíce znepokojuje a naopak vidíte někde pro Česko největší příležitost?
0: Tak musím přiznat, že mě znepokojuje snaha vlády zestátnit média veřejnoprávní. Jako teď to beru velmi vážně. Já mám kamarády na Slovensku i v Maďarsku vědecké. Ti mi taky mnohokrát říkali, že kdyby u nich měli senát, tak by se tam spousta věcí nestala, ale tady vláda chce na sílu prosadit vlastně zestátnění médií. Dobře, já bych byl ochoten o tom debatovat, ale já jsem neslyšel jediný důvod, racionální důvod, proč by k tomu mělo dojít. Proč by ty poplatky měly být zrušeny? Možná kromě populistického pro nás seniory, vy ušetříte 200. My vám je sice vememe někde z daní, protože samozřejmě
1: původní ty plány byly, že to bylo rozhodnutí, že byl průzkum, který ukázal, že lidé nechtějí platit ty poplatky ministra kultury.
0: Když se lidí zeptáte, chcete platit nebo nechcete, tak 90% řekne, já nechci.
1: Říká host dnešního předtočeného Pressklubu kvůli vytížení, kdy na frekvenci jedna byl místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Já vám děkuji pěkně za váš čas pro naše posluchače.
0: Já zdravím posluchače Frekvence 1 a děkuji za pozvání ještě jednou.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, 20 minut po 18. hodině. Startujeme do toho prvního večera v novém týdnu. Jsem rád, že vás mám u rádia při tom 18. květnovém večeru. Dnes nastupujeme na Švédy, lehce po 20. hodině, takže to bude hlavní velké téma toho dnešního večera. Posílám vám Lighthouse Family, Činasky a teď Offenbach Overdrive.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

A to bude Lighthouse Family tady na frekvenci 1:07, pokud se náhodou těšíte na nekonečné grilovačky, tak si jich asi užijete, protože počasí, které nás čeká po té, co by se zítra mělo trochu vypršet, je prostě snové skvělé, jasno a teploty o víkendu až na 28 stupních Celsia. Tím pádem moc hezky a hezké počasí bude také na spoustu akcí, které nás čekají. Třeba festival Open House, který vidím, a ten naplno proběhne o víkendu 23. a 24. května, kdy se pro vás, pokud to máte rádi, zdarma otevře více než 100 budov napříč Prahou, včetně zhruba 20 novinek. Tak jak už jsem říkal, jestli náhodou vy to rádi, tak toho využijte, protože je to víceméně zdarma a budete se moci podívat do historických paláců, reprezentativních velindustriálních památek a taky moderních architektonických realizací. Prostě 100 úžasných budov a ještě něco k tomu po celé Praze. Tak si to užijte. Za chviličku třeba Brian Adams a Mel C. When You're Gone, teď je OMD a Pandora's Box.

0: Len Jorgon, to byl Brian Adams a Mel C před 19. Tak já doufám, že to bude dnes večer velká hokejová podívaná, protože čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na první střet vlastně s velkým favoritem. Dnes večer nástup proti rozjetému Švédsku. Nemyslím si, že v ideálním rozpoložení, ale je tam cíl napravit tu velkou a vlastně šokující sobotní porážku od Slovenska, nebo od Slovenců, která národnímu týmu stěžuje i boj o čtvrtfinále. Takže dnes 20:20 a já očekávám, že to dneska, pánové, rozjedou. Budeme u toho, minimálně co se jednotlivých vstupů týká, také našich zpráv na Frekvenci 1. Už za chviličku zprávy, které dal dnešní den, předtím je Číren a Bad Habits.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě, mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Máme se Bajlar, to byla Paula Chiara před 19. hodinou. S námi dál po zprávách Kín. Dáme si polí se v Libretiu Tej. A nebo Eva Farnal, Leporello.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
3: Dobrý večer. Provoz vlaku mezi Českým Brodem a Poříčany je částečně obnoven. Šéf Senátu poletí nad Tchaj-wan komerční linkou, řekl v presklubu Drahoš. A D10 směrem na Prahu je po nehodě opět průjezdná. Provoz na železničním koridoru mezi Českým Brodem a Poříčany byl po usmrcení člověka vlakem obnoven po jedné koleji s omezením rychlosti. Informoval o tom krátce po 18. hodině mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Vlaky mohou za místem nehody nabrat zpoždění až 25 minut, uvedli na webu České dráhy. Šéf horní komory parlamentu Miloš Vystrčil nad Tchaj-wan poletí komerční linkou. V presklubu to řekl místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Je to škoda, kdyby využil vládní linku, delegace by byla větší. Dodal k ostře sledované cestě.
4: Není to za dlouho, myslím za 14 dní, tam by tam měl pan předseda letět. Poletí komerční linkou, je to škoda, protože tou vládní by letělo s ním daleko větší množství podnikatelů, čili ta delegace bude omezenější, ale mám pocit,

0: Proti rozsudku se ještě může odvolat. Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Australian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros 24. května riskovat.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle čekáme mlhy. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na horách to budou teploty kolem trojky. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 22 stupni, na horách teploměry ukáží teploty kolem 12.
1: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Čtvrt hodiny budete popojíždět na D10.
3: Dálnice D10 ve směru do Prahy jezdí si dopravní nehody na 18. kilometru opět průjezdná. Kolona vozidel se tvoří mezi 21. až 18. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. A k další dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním došlo také na dálnici D10, ale ve směru na Turnov na 10. kilometru. Kolona vozidel se tvoří mezi 5. až 10. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde na 22. kilometru stojí na krajnici dva porouchané auto. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Mlačka.
0: To byl přehled zpráv, slovo už má opět Milan Bílek.
4: Hezký večer vám přeji. V pondělí celý tento týden budeme mít štěstí na takové hezké slunné večery. Tak jeden z nich tady máme. Za chvilku připomenu narozeniny velké diskotékové ikony, která má dneska svůj velký den. Je to zpěvačka Sandra. Vzpomínáte na In the Heat of the Night, Maria Magdalena a další. Tak rád připomenu. Za chvilku teď Miraj. Vedle tebe usínám.

a Eva Nidol. To byl Freddy a Queen tady na frekvenci 1, kde jste naprosto správně. Máte narozeniny dneska čistě náhodou, tak jestli ano, všechno nejlepší. Já myslím, že vám hodně přála taky Marta. Dneska po 10. my se k tomu vrátíme, ale kdo dneska určitě má narozeniny, to je zpěvačka, která začínala na přelomu 70. a 80. let jako hlavní zpěvačka v úspěšném dívčím triu Arabesk. To myslím, že nás minulo. Ale co nás neminulo, byly ty slavné 80. protože tam začínala velkým hitem Maria Magdalena. Je to Sandra, která právě dnes má svůj den, patří k nejúspěšnějším evropským popovým ikonám 80. a 90. let. Prodeje skvělé, více než 30 milionů desek a hitů, no, skoro nepočítaně, třeba i In the Heat of the Night. Plus měla i pár pomalejších válů, jak se říká třeba Loreen.

0: Pokud byste ji chtěli vidět, tak bude k mání, čas od času bývá v Česku. 6. prosinec vystoupí na velkém jubilejním koncertu v pražském Fóru Karlín. Ano, 6. prosince, koncem letošního roku. No a hned začátkem roku příštího 10. února odehraje koncert v Budvar Aréně po boku Ilony Čákové. Tak všechno nejlepší je téhle dámě, která doufejme přijede v plné síle na ty dvě české štace a samozřejmě i vám, pokud máte 18. května svůj den. Tak za chviličku výjimečný český daber, který byl hostem dnes po ránu, míříme k tomu a z muziky Polí, Svana Stovky anebo Alex Warren, Ordinary.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
3: Prostačně si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul, prostě.
4: Neluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
3: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

0: Every Breath You Take, to byly Police se Stingem před půl osmou na Frekvenci 1. Kdo tu byl s námi po ránu? Herec a daber Oldřich Hajly, který přiznal, že prošel velkou životní změnou. Tak přestal pít alkohol, začal cvičit a užívá si skutečný život mimo obrazovky. My jsme ho vyspovídali a Lubka s Mírou se po ránu ptali také na to, jestli by propůjčil třeba hlas projektu, kterému zas tak úplně nevěří.
1: Samozřejmě, že jsem radši za projekty, kterým věřím, a vždycky, když je to nějaký projekt, kterýmu jsem třeba doposud nevěřil, tak se snažím tam najít něco, co mě zaujme, abych tomu mohl věřit, protože jinak to nemůžu prodávat. Že ten hlas samozřejmě je prodejní jako nástroj pro tu firmu a já se té firmě snažím dát co nejvíc. Já to vždycky říkám, že jsem jako hráč nějaký ligy mistrů, já to teda přehnaný, jako jo, ale takhle si to představuju, který hraje za Barcelonu, no a potom teda si ho odkoupí a hraje za Real Madrid a pak kope za Bayern. No a
2: což skromný, taky, co, taky, jako, no,
1: já jsem chtěl, aby to každý
3: nic, přirovnání.
1: Co, omlouvám za to přirovnání, nemělo znít takhle, ale vlastně já si to tak představuju a vždycky se snažím kopat co nejlíp za ten tým, za který zrovna hraju.

0: Life in the Streets a Prince, Idle Joe a Marky Mark spolu v tomhle velkém devadesátkovém hitu. Tak za malou chvíli Whitney Houston, Bruce Springsteen přidá Born in the USA, my přidáme včerejšek, včera po 13. tady byl Petr Jablonský. A kterou osobnost jste chtěli slyšet?
1: Dobrý den, Bedřichu, tak s kým si popovídáme dneska?
2: No, Žema.
3: Ano, zdravím vás, pane Bedřichu, jsem připraven. Povídejte, na co byste se rád zeptal?
2: Koukáte na hokej?
3: No, tak koukám na hokej, ale popravdě řečeno bych raději oslepl z nějakého pančovaného alkoholu, protože konkrétně včera teda mno, nevím, jestli to bylo z alkoholu, ale chtělo se mi zvracet. Nic moc. S tím s vámi souhlasím. No, a vypil jsem u toho dvě flašky vodky.
2: Já 10 piv.
3: 10 piv a stejně to nepomohlo, vidíte. No tak co na plat? Co bysme jim popřáli, těm našim chlapcům?
2: Asi to zítra povede.
3: Tak zítra, jo, to máme ty Švédy, no tak to máme jednoduchý. Když, hele, jako Slovince, jo, no tak, no, ale Švédy, tak ty dáme raz, dva.
4: Koho baví po ránu vstávat?
5: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
6: Čerstvé zprávy.
7: Jan Kraus a blondýna.
6: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
7: A v 8 dorazí i zajímavý host. Zítra ráno za námi dorazí herečka, u které mě velmi mrzí, že nebydlí v Nela Hozevsi.
6: Jo, tak?
7: Blbej for, to je jedno.
6: Ne, Nela, počkej, no. Dobrej for, vlastně dobrej for, ale blbý vedení. Nela Boudová bude s námi na Frekvenci 1.
4: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Katka.
2: Pěkný večer, vláda schválila navýšení rodičovského příspěvku. Čeští hokejisté dnes proti Švédsku nastoupí bez Kempného a kolony hlásí z D10 směrem na Turnov. Vyšší rodičovskou dostanou rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku. Na tiskové konferenci vlády byl podrobnější ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
3: Dnes jednomyslně byla schválena novela zákona o státní sociální podpoře, to znamená navýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun, respektive když se do rodiny například narodí dvojčata, tak to bude 800 tisíc korun. Tedy tento rodičák byl navýšen o 14,3%.
2: Normu ještě dostane k projednání sněmovna. Česká televize předložila své připomínky k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Plánovaný rozpočet považuje za neadekvátní. Zákon taky podle ní nezajišťuje kontinuitu České televize, neobsahuje dostatečné specifické vymezení veřejné služby nebo v něm chybí konkrétní úprava regionálních televizních studií. Televize o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Spojené státy prodloužily o 30 dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankciovanou ruskou ropu naloženou na tankerech. Na síti X to dnes oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí. Čeští hokejisté nastoupí do utkání se Švédy na mistrovství světa ve Friburgu bez zdravotně indisponovaného obránce Michala Kempného. Chytat bude Josef Kořenář. Začátek zápasu je naplánován na 20 hodin a 20 minut.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Noci bude polojasno až oblačno, ojediněle čekáme taky mlhy. Nejnižší teploty budou mezi 9 až 4 stupni, na horách naměříme 3. Zítra bude oblačno až polojasno. V Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměříme 12.
0: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: A pozor, dejte na D10 a D1.
5: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D10 na trase z Prahy na Turnov. Na 10. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním a kolona před nehodou se tvoří mezi 5. až 10. kilometrem. A dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde na 22. kilometru stojí na krajnici dva porouchané autobusy. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
2: Zprávy jsou u konce, to nejlepší z muziky pro vás má Milan Bílek.
1: A já taky doufám, že to nejlepší z hokeje pro nás budou mít hokejisté, kteří na to jdou proti Švédům už zhruba za 20 minut. Takže budeme určitě sledovat. Já pro vás mám za chviličku výlet taky do roku 1985, protože to dorazili Simple Minds, hitem Don't You, a stálo to za to. Tak víc za chvilku, teď Single X.

0: Man Loves a Woman, a to byl Michael Bolton se slavnou baladou, tedy původně soulovou, kterou zpíval Percy Sledge. Tak za chvilku je tady Jermaine Jackson, Piazzadora, taky Eros Ramazzotti. My zkontrolujeme samozřejmě také konto posledního slova. To znamená, jaké penízky pro vás máme na zítřejší ráno, jak dobří jste byli v těch čtyřech kolech, které tady byly. No a za chvilku také začíná důležitý zápas Česko-Švédsko.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Time Begins to Fall, slavný duet 80. let, German Jackson a Piazza Dora tady na Frekvenci 1. Tak v tomto okamžiku startuje taky velmi důležité utkání Česko-Švédsko, hokej. A ano, budeme to sledovat. Tak, ale teď si pojďme udělat výlet do roku 1985. Tam byl právě v polovině května na prvním místě americké hitparády obrovský a mám pocit, že asi vůbec největší je hit výborné novovlné kapely Simple Minds, Don't You. Je to jedna z těch nejikoničtějších skladeb 80. let. Vyšla v únoru 85. roku, ale právě v polovině května 1985 se dostala na vrchol nejenom té americké hitparády. No a byla nahrána jako hlavní motiv kultovního teenagerského filmu Breakfast Club. Jinak tuhle píseň napsal někdo jiný a kapela Simple Minds si původně nechtěla vůbec nahrát, protože vlastně jela vlastní tvorbu, před nimi to odmítli třeba Brian Ferry, Billy Idol a nebo kapela Fix. Ale Simple Minds to takzvaně vzali a udělali dobře, protože pro ně to byl super úspěšný výlet do světa hitparád a stali se úspěšnou kapelou. Tak Don't You a Simple Minds, to je taky naše milovaná kapela tady na Frekvenci 1. Už za chvíli Suchánek a kolečko z muziky Rockset, Alize a teď UDG, Odlétáš. To je číslo jedna naší hitparády pro tento týden.
1: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Joyride, Roxette na frekvenci 1. Dobrá zpráva je dobrou zprávou hokejovou. Hraje se 10. minuta Švédsko-Česko. Vedeme 1-0 ve 12. minutě v první třetině. Tak držíme palce, už za chvilku Phil Collins, Scorpions a teď Suchánek a Kolečko. Pánové, co vy na to?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Na pytlíku se semínkama bylo vysévat po posledních mrazech a kdo mi dá vidět, který byly poslední? Helena 58 chrudim.
3: To je hezká otázka.
2: Ale je to jednoduchý, přece to je ten svatý Martin na tom koni, ne?
3: No dobře, a pokud...
2: Po Martinovi už není sníh, nebo jak se to říká?
3: No,
2: ale nevím, jestli je to ten Martin teda.
3: To nevím, jo, přijel Martin na bílém koni, ne?
2: Přijel Martin na bílém koni a pak už nesněží, a nebo naopak.
3: Pozor, ale pak přijde Pankrác Servác Bonifác. A tebe také jako kosa. A ty chodíš...
2: Servác Bonifác.
3: To jsou ty tři králové, ne.
2: To nejsou, ale ty hlásej zimu, jako jo.
3: Pankrác Servác Bonifác, to jsou ledoví muži.
2: No takže ona se musí zeptat Boniface. Nebo ona jednoznačně se ptá, kdo mi dá vědět, který byl poslední.
3: Bonifác,
2: a odpověď je Bonifác.
3: Tak když se po cestě jako nepřehodí a nepřijde Servác jako hned po něm.
2: Třeba kdyby Servác musel si vyčůrat.
3: Jo, ty zdrží se.
2: A zdrží se, tak potom prostě posledního v řadě.
3: No ale vycházíme z toho, že Boniface, a když tak, kdyby Bonifác přišel druhý, tak on řekne zamluv, ještě Servác, zeptejte se Serváce. On se zdržel.
2: Přesně, to je jako když se chytáš, tak síka. Já nejedu, jdemte si toho za mnou.
3: Jo.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Slovo dostává Katka.
1: Pěkný večer. Prezident je připraven jmenovat nového náčelníka generálního štábu. Americký miliardář Musk prohrál soud s firmou OpenAI a komplikace hlásí z pražského okruhu a D35. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Na síti X to uvedla prezidentská kancelář. Návrh na jeho jmenování dnes schválila vláda. Prezident podle hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. V Bílých Karpatech, Javorníkách a Moravskoslezských Beskydech přibývá medvědů. Pohybují se v lesích na hranicích se Slovenskem. Vyplývá to z průběžné aktualizované mapy speciálního projektu. Ta sleduje evidované podněty veřejnosti z jednotlivých okresů Slovenska.
2: Samotní autoři mapy na webu Pozor medveď upozorňují, že údaje mají orientační charakter a neslouží jako evidence počtu jedinců, ale jako přehled o aktuálním pohybu a rozšíření této šelmy. Podle aktualizace k 11. květnu bylo v okrese Trenčín evidováno

0: příliš pozdě. Soudkyně verdikt poroty přijala, napsala agentura AP. Míříme na led. Na mistrovství světa hokeje stav zápasu Česko-Švédsko je aktuálně 3-2. A českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Noci bude polojasno až oblačno, ojediněle čekáme mlhy. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na horách naměříme 3, zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, ojediněle i zabouří. Denní maxima 17 až 22 stupňů, na horách naměříme 12.
1: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A po 21. hodině míříme na silnice.
3: Na Pražském okruhu na trase od dálnice D1 k Ruzyni zpozorněte. Na 18. kilometru před sjezdem k Ořechu se vyšetřuje nehoda. Kamion s defektem do vozovky blokuje stoupací pruh. Na 136. kilometru dálnice D35 na trase z Olomouce do Hradce Králové. A kvůli nehodě je obousměrně neprůjezdná silnice číslo 6 mezi Chebem a Pomezdím. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Markéta.
0: A tolik zprávy, teď už má slovo Milan Bílek.
4: A společně sledujeme taky hokej. Hezký večer vám přeji, tak na konci první třetiny vedeme na Švédském 3-2. No, bude to velmi napínavé. Dalmanic Street Preachers, Rednecks, Krištof a Tomáš Klus a je tu Cesta.
1: Frekvence 1
2: a Milan Bílek.

0: začínaly v polovině 80. let a myslím, že dodnes je to nejslavnější kapela z Walesu. To byly Manic Street Preachers, 17 minut po 21. Zajímáme se o hokej, no a máme za sebou první třetinu. Češi utekli svému soupeři už do vedení 3-0 a však následně byl na 5 minut a dokonce utkání vyloučen Jan Ščotka, tak mohli hráči Trek Ronor snížit dvakrát během jedné výhody na 2-3, takže první třetina skončila Švédsko, Česko 2-3. Mírné vedení by to bylo. Už za chvíli Marta Jandová z dnešního dopoledne, taky Kuli a Týma nebo Dua Lipa Physical.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Gangsta's Paradise od Coolia je to jeden z největších a nejznámějších hip-hopových hitů všech dob, o tom žádná. Song vyšel v roce 1995 jako součást soundtracku k filmu Nebezpečné myšlenky s Michelle Pfeiffer v hlavní roli a byl z toho okamžitě celosvětový fenomén. Jenom pro zajímavost, je to postavené vlastně na samplu slavné skladby od Stevieho Wandera Past Time Paradise. No aby Stevie Wonder tehdy povolil použití své hudby, tak měl docela přísné podmínky, jednak v písně nesměla zaznít žádná sprostá slova a text musel mít hlubší reflexivní myšlenku. Trochu náročný byl Stevie, ale ono to všechno klaplo a my jsme si dali vážně jeden z těch nejlepších hitů 90. Za chvilku Richard Miller, Killers Human a taky Holly Humberstone a teď Marta Jandová. Tak jaká byla dnes dopoledne?
1: Dobře, mluvím s Haničkou.
2: Ano, ano.
1: Krásný dobrý, milá Haničko, já jsem Marta Jandová, volám vám z Rádia Frekvence 1, protože máte narozeniny, všechno nejlepší.
2: Je, děkuju.
1: Mám tady přání od vašich kolegů, podepsali se Martina, Michal a David, píšou, že jste nejnej kolegyně. A ještě tady píšu takovou smutnou věc, že je to naposledy, co tam jste s nimi, co s něma slavíte, tak z celého srdce vám chtějí popřát. Ještě otázka, jak to, že to je naposledy?
2: To spíš bylo myšleno, že kolegyňka odchází, já zůstávám.
1: Jo, tak, kolegyňka odchází. Takže vám naposledy přeje vlastně, tak tomu rozumím teď správně. No, tak, milá Haničko, ty naše úžasná, stále mladá, krásná, inspirativní a kreativní duše. Přejeme ti, ať máš stále úsměv na rtech, pevné zdraví, plnou peněženku, aby sis mohla plnit svá přání a nepřestaň vařit a péct si tvoje úžasné asijské mňaminy. Máme tě moc rádi, Martina, Michal a David. Máte se hezky dneska.
2: Jo, docela. Teď jsme měli dort, takže se máme dobře všichni.
1: Mějte se v práci moc krásně a hlavně, ať jste šťastná. Jo.
2: Děkuju moc.
1: Tak jo, Haničko, mějte se nádherně.
2: Vy taky.
1: Naschledanou.

0: největší hit, který jsme si hráli 13 minut po půl desáté. Tak zítra to opět můžete zkusit, úterý 19. května je na spadnutí a zítra po ránu pro vás máme 18 000, kde v soutěži poslední slovo. Máme pro vás celkem 4 kola, takže zítra po ránu to zkuste, no a my se dál ptáme, co Dagmar Honcová, známá meteoroložka, potřebuje ke své úspěšné předpovědi. Vy jste dneska typovali třeba čas, historii nebo pronostiku, něco jiného. Když to dáte zítra po ránu, dáme 18 000 a 500 na vrch. Tak vám držím palce a ještě se podíváme, jak to jede v hokeji právě teď. Tuším, že Švédsko střelilo branku před okamžikem. Švédové využili početní výhodu, takže hraje se právě teď, 32. minuta a Švédsko-Česko 3-4. Za chvilku Michael Jackson, Aneta Langerová, Lady Gaga a Bruno Mars.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dát tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ženy nad 45 let od července nebudou potřebovat žádanku na mamograf. Spojené státy prodloužily výjimku pro nákup ruské ropy a úterý bude oblačné až polojasné. Teploměry ukážou i 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Ženy starší 45 let se od července objednají na preventivní mamograf přímo bez předchozí návštěvy gynekologa či praktika. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Všeobecná zdravotní pojišťovna o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě. Screening pojišťovny platí jednou za 2 roky ženám nad 45 let. Vláda by mohla brzy projednat návrh se zpřísněním podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou v Česku. Připravuje ho ministerstvo vnitra. Předložit by ho mohlo nejspíš příští týden. Změny se mají týkat třeba provozu vozidel s ukrajinskou značkou v Česku. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše na tiskové konferenci po jednání vlády.
2: My tady jako samozřejmě vnímáme, že tady byly organizované skupiny, které zneužívaly náš sociální systém a naše zdravotnictví, lidi, kteří u nás žijou a chtějí žít, musí mít stejné povinnosti jako naši spoluobčané. To chceme upravit, aby se to narovnalo. Takže to se připravuje to ministerstvo vnitra. Nevím, jestli už náhodou příští pondělí nebo kdy to bude na

0: Nového Brna. 22-letý odchovanec Komety se poslední tři sezóny neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL. Jeho Moravané o jeho angažování informovali na klubovém webu.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i zabouří. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 12. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Hezký večer vám přeji po 22. Tak ještě připomenu hokej, máme za sebou druhou třetinu a v ní padlo po brance na obou stranách, takže Švédsko, Česko 3-4. Už za chvíli Galar, Dick Kirken, teď Miles Smith a Nice to meet you.
1: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

0: Day from Desire, no a to byla gala tady na Frekvenci 1. Máme 13 minut po 22. hodině, no a čeká se na třetí třetinu. Připomínám jenom stav utkání Švédsko, Česko 3-4. Takže těch posledních 20 minut bude velmi napínavý. Stevie Wonder, tady bude Sophie B. Hawkins, Right Beside You. A ještě jednou vyrazíme do toho dnešního rána, kde s námi byl sympatiák a známý daber. Ale předtím je Miley Cyrus a Angels Like You.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz

0: Time Lover, Stevie Wonder, a to byl jeden z těch songů, které myslím, že poznáte podle prvních tónů kláves, a bylo tam úplně všechno. Soul, pop, typický groove 80. let, který funguje dodnes stejně dobře jako tehdy. Stevie Wonder nám tu zpíval o tajném milostném vztahu o dvojice, která se schází potají, skrývá telefonáty, výmluvy, schůzky, protože jejich vztah není veřejný. Za chvilku Petr Muk, taky Janet Jackson, Gain, no a teď Oldřich Heilig, naše ranní hvězda, náš ranní host, známý daber. Schválně, jakou největší hvězdu kdy daboval?
1: Budu se asi opakovat, ale je to, nechci se na tom přihřívat polívčičku, ale když už se na to ptáš, tak je to Brad Pitt, kterýho jsem dobonal, samozřejmě dělá Míša Dlouhej, ale vlastně předělával si kdysi projekt, já nevím, kolik je to let zpátky, 6, 7 možná už, ve filmu Teče tudy řeka, a tam byl ten Brad Pitt poměrně mladý a Míša už byl na to poměrně, měl starší hlas, takže povolali mě, jakožto mladšího, podobného typa hlasově. Takže tam jsem si užil Brada Pitta, pak jsem ho dělal ještě párkrát, jako když byl jakože mladý, když se předabovávají vlastně ty věci znova. Protože je to bohužel jako levnější v dnešní době to předabovat, než to koupit ty práva, které jsou natočený.
2: Proto se to dělá, jo?
1: Proto se to dělá, no.
2: Tak to mě napadlo.
1: Takže je to smutný, ale bohužel je to tak, no. A možná to není jediný důvod, asi tam jsou jako složitý dohady, jako vykupování těch práv, no, ale... Takže to byl Brad Pitt a tam jsem si ho velmi užil. Dokonce jsem za to tenkrát dostal cenu Františka Filipovského jako cenu diváků, tak to bylo takový potěšující, že tam to bylo opravdu milý.

Together Again a to byla Janet Jackson na Frekvenci 1. Tak kdo s námi bude zítra po ránu, které osobnosti přivítáme? Zítra Nela Boudová, známá česká herečka. No a zítřejší večer bude na úplně jiné téma. Hostem úterního presklubu bude Zuzana Mrázová u hnutí ANO a Kuba Vajnli se bude ptát i na to, jestli má třeba podporu premiéra a jak se bude snažit řešit nedostatek bytů. Tak živě pro vás zítra na 257 400 999. Za chvilku Scarlett Mandraže, teď David Guetta, Forever Young.

0: si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Čeští hokejisté na mistrovství světa vyhráli nad Švédy 4-3. Prezident je připraven jmenovat nového náčelníka generálního štábu a úterý bude oblačné až polojasné. Naměříme i 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Čeští hokejisté odčinili na mistrovství světa prohru se Slovinci, poté co porazili Švédy 4-3. Při třetím startu ve Friburgu si připsali druhou výhru, vedli už 3-0. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Na síti X to uvedla prezidentská kancelář. Návrh na jeho jmenování schválila vláda. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Šéf horní parlamentní komory Miloš Vystrčil nad Tchaj-wan poletí komerční linkou. V presklubu to řekl místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Je to škoda, kdyby využil vládní linku, delegace by byla větší, dodal k ostře sledované cestě.
3: Není to za dlouho, myslím za 14 dní, tam by tam měl pan předseda letět. Poletí komerční linkou, je to škoda, protože tou vládní by letělo s ním daleko větší množství podnikatelů, čili ta delegace bude omezenější, ale mám pocit, že nějakých 30 lidí poletí běžnou linkou Praha-Taipei. Někteří další se tam dopraví možná jinak.
2: Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur. Informují o tom média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru. Proti rozsudku se ještě může odvolat. Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Australian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros

0: I've been thinking about you a to byla skladba, která myslím, že umí během pár vteřin vrátit atmosféru začátku 90. let. Elegantní beat, velké vokály, refrén, který myslím, že si všichni pamatujeme i po letech. No a píseň o chvíli, kdy vám někdo zůstává v hlavě mnohem déle, než jste čekali. Tak jsme si ji zase užili a určitě brzo zase užijeme. Posílám Simply Red, John Osborne a taky Kamarád Be Mine.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
2: Bych chtěl vidět rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

Bratři a opět a Radeček na frekvenci 1. UB40 tady budou a teď Rihanna Diamonds. Shame right like a diamond. Shame.

I can help only love it you. Tak to už je vlastně tradicionál. Zpíval nám to někdy hodně daleko a hluboko Elvis Presley, pak a mnozí další, ale tohle byly UB40 s námi na frekvenci 1. Tak já vám přeji dobrou noc až do rána, hezky si žijte. Těším se na vás opět zítra po 18. hodině. No a teď si dáme nový hlas britského soulu. No, hodně velké emoce a bude tu skladba o vztahu, který člověk nechce pustit, i když ví, že ho stojí vlastně všechno. Sienna Spiro a Die on this Hill.

0: To se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Ženy nad 45 let od července nebudou potřebovat žádanku na mamograf. Spojené státy prodloužily výjimku pro nákup ruské ropy a úterý bude oblačné až polojasné. Teploměry ukážou i 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Ženy starší 45 let se od července objednají na preventivní mamograf přímo bez předchozí návštěvy gynekologa či praktika. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Všeobecná zdravotní pojišťovna o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě. Screening pojišťovny platí jednou za 2 roky ženám nad 45 let. Vláda by mohla brzy projednat návrh se zpřísněním podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou v Česku. Připravuje ho ministerstvo vnitra. Předložit by ho mohlo nejspíš příští týden. Změny se mají týkat třeba provozu vozidel s ukrajinskou značkou v Česku. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše na tiskové konferenci po jednání vlády.
3: My tady jako samozřejmě vnímáme, že tady byly organizované skupiny, které zneužívaly náš sociální systém a naše zdravotnictví, lidi, kteří u nás žijou a chtějí žít, musí mít stejné povinnosti jako naši spoluobčané. To chceme upravit, aby se to narovnalo. Takže to se připravuje, připravuje to ministerstvo vnitra. Nevím, jestli už náhodou příští pondělí nebo kdy to bude na stole.
2: Dočasnou ochranu mají ukrajinští uprchlíci v zemích EU zatím do konce března roku 2027. Spojené

0: klub NHL. Jihomoravané o jeho angažování informovali na klubovém webu.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i zabouří. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 12. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
1: Frekvence.

0: Naměříme i 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Čeští hokejisté odčinili na mistrovství světa prohru se Slovenci, poté co porazili Švédy 4-3. Při třetím startu ve Friburgu si připsali druhou výhru. Vedli už 3-0. Prezident Petr Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Na síti X to uvedla prezidentská kancelář. Návrh na jeho jmenování schválila vláda. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Šéf horní parlamentní komory Miloš Vystrčil nad Tchaj-wan poletí komerční linkou. V presklubu to řekl místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Je to škoda, kdyby využil vládní linku, delegace by byla větší, dodal k ostře sledované cestě.
1: Není to za dlouho, myslím za 14 dní, tam by tam měl pan předseda letět. Poletí komerční linkou, je to škoda, protože tou vládní by letělo s ním daleko větší množství podnikatelů, čili ta delegace bude omezenější, ale mám pocit, že nějakých 30 lidí poletí běžnou linkou Praha-Taipei, někteří další se tam dopraví možná jinak.
0: Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur. Informují o tom média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru. Proti rozsudku se ještě může odvolat. Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Australian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros 24. května riskovat.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i zabouří. Denní maxima 17 až 22 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 12. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ženy nad 45 let od července nebudou potřebovat žádanku na mamograf. Spojené státy prodloužily výjimku pro nákup ruské ropy a úterý bude oblačné až polojasné. Teploměry ukážou i 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Ženy starší 45 let se od července objednají na preventivní mamograf přímo bez předchozí návštěvy gynekologa či praktika. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Všeobecná zdravotní pojišťovna o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě. Screening pojišťovny platí jednou za 2 roky ženám nad 45 let. Vláda by mohla brzy projednat návrh se zpřísněním podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou v Česku. Připravuje ho ministerstvo vnitra. Předložit by ho mohlo nejspíš příští týden. Změny se mají týkat třeba provozu vozidel s ukrajinskou značkou v Česku. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše na tiskové konferenci po jednání vlády.
2: My tady jako samozřejmě vnímáme, že tady byly organizované skupiny, které zneužívaly náš sociální systém a naše zdravotnictví, lidi, kteří u nás žijou a chtějí žít, musí mít stejné povinnosti jako naši spoluobčané. To chceme upravit, aby se to narovnalo. Takže to se připravuje to ministerstvo vnitra. Nevím, jestli už náhodou příští pondělí nebo kdy to bude na stole.
1: Dočasnou ochranu mají ukrajinští uprchlíci v zemích EU zatím do konce března roku 2027. Spojené státy prodloužily o 30 dní výjimku, která zemím umožňuje nakupovat sankciovanou ruskou ropu naloženou na tankerech. Na síti X to oznámil americký ministr financí. Uvedl, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí. Hokejový útočník Jakub Brabenec se po 5 letech v zámoří vrací do extraligového Brna. 22-letý odchovanec Komety se poslední 3 sezóny neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL. Jeho Moravané o jeho angažování informovali na klubovém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i zabouří. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 12. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.